0: První ukázka dnešní oktávy byla Mentre io godo in dolce oblio od Alessandra Scarlattiho. Romana Kružíková je rodačka ze Znojma, studovala brněnskou konzervatoř a poté Janáčkovu akademii muzických umění. Na podzim roku 2018 začala její spolupráce s operou Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě a v nedávné době ji můžeme vidět a především slyšet v produkcích Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Nyní si dovolím pokračovat tím, čím jsem začal. Znojmo. Krásné město i malebné divadlo ve Znojmě. Jaké máš pocity, když se tam vracíš? A jakou produkci bys zde ráda připomněla?
1: Tak pocity jsou krásné samozřejmě, ráda se tam vracím, hlavně protože tam mám pořád rodinu. Přímo ve Znojmě bydlí můj dědeček, rodiče, kousíček za Znojmem. A produkci, jako bych připomněla, no v divadle ve Znojmě vlastně není žádný stálý soubor. Vlastně díky hudebnímu festivalu Hudba Znojmo se tam občas dělaly nějaké produkce, ale kvůli malému zázemí. Tam probíhala, myslím, jenom dvě produkce, Acis a Galatea a Don Giovanni, a poté se vlastně produkce přesunuly dolů do Loutského kláštera, konkrétně do Loutské jízdárny.
0: Dirigent a violončelista Robert Kružík se narodil v Brně. Na Akademii muzických umění v Praze vystudoval dva obory, a to dirigování a hru na violončelo. Jako šéf dirigent působil 4 sezóny v čele Kolínské filharmonie. Pravidelně spolupracuje s mnoha českými orchestry: Filharmonie Brno, Prague Filharmonia, Janáčkova filharmonie Ostrava, Pražský komorní orchestr, ansámbl Opera Diverza nebo například Jihočeská komorní filharmonie. S Janáčkovou operou spolupracuje od roku 2014 a od září 2016 je také dirigentem Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. A přednedávnem se stal šéf dirigentem opery Národního divadla v Brně. Při tomto výčtu nenapadá, dá se to vůbec stihnout?
2: Diář je zaplněn, to je pravda, ale stihnout se to dá. Já ti jenom trošku poupravím. V Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě tam už teda nepůsobím, takže aspoň o to se to dá stíhat lépe.
0: Dobře.
2: Tam jsem byl pouze od roku 16 do roku 19 a pak už na radu mé manželky jsem pochopil, že to už je toho mnoho a narodila se nám druhá dcera, takže jsem v Ostravě přestal působit jako skalní dirigent a v současné chvíli jsem šéf dirigentem ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně. Jsem šéf dirigentem Janáčkovy opery Národního divadla Brno a stálým hostujícím dirigentem Filharmonie Brno. A k tomu učím na Janáčkově akademii. Takže trošku jsem to doupravil, něco ubral a malinko něco přidal. Je to tak, že ten diář se musí plnit dost dopředu, aby se to dalo stihnout. Ale ještě přednedávnem jeden můj kolega mi říkal, že je to hrozný, že za, nevím, třeba 13 měsíců, za rok až měsíc, že ví, kde bude spát a jak bude přejíždět z Ostravy do Plzně a mezi tím má zkoušku v Praze. Já jsem na něho zíral, jak je to možný, že za 13 měsíců ví, kde spí. A dneska už to má možná delší tu ten časový horizont. Takže no, stíhám to, jak můžu. Manželka tady možná mě doplní. Nejsem mnoho doma, ale snažím se. A je to radost, je to často velká radost se vlastně stěhovat mezi světy operními a symfonickými a doplňuje se to navzájem.
0: Jak se mezi zpěváky rádo říká, že dirigentovi ruce nejsou slyšet? Takový hloupý vtip. Tak si nyní vyslechneme Robertovo provedení Debussyho sonáty pro violončelo a klavír. A zde se právě Robert Kružík představí jako skvělý violončelista.

0: Tak to byla sonáta pro violončelo a klavír od Claude Debussyho. Na klavír pro tuto chvíli violončelistu Roberta Kružíka doprovázel Stanislav Bogunia. Roberte, oba tví rodiče byli houslisté. Bratr učí na konzervatoři, vede Moravský komorní orchestr, je členem legendárního Janáčkova kvarteta a sestra se věnuje hudební pedagogice. A když už jsme u těchto rodinných vzpomínek, tak se rovnou otočím na Romanu a začnu první trochu indiskrétní otázkou. Může tě na Robertovi ještě něco překvapit? Pokud vím, tak se znáte velmi dlouho. Seznámili jste se prý již na konzervatoři, když vám bylo 15 let?
1: Ano, manželu by bylo 15, mě už bylo 16, protože jsem ta starší z nás dvou. Ale mě manžel...
2: Jako by to bylo včera. Ano. Jako by to bylo včera.
1: Ano. Ale mě manžel překvapuje stále, teda když se zjeví doma občas.
0: Dobře, dobře. Tak já budu pokračovat. Roberte, v jednom rozhovoru si řekl, že stylovost je nutná, neboť dirigent je nositelem slohového interpretačního názoru. Málo kdy diriguješ skladby starší, než je první vídeňská škola. A tak mne napadá otázka. Zda s manželkou nemáte rozdělené hudební epochy, protože hlavní obor Romany je, nepletuli se, baroko.
1: No, já bych to asi trošku upřesnila, protože já jsem se vlastně barokem začala zabývat ještě, když jsem studovala na konzervatoři. Vlastně byla jsem v maturitním ročníku na konzervatoři, když mě oslovil Jiří Ludvík, prezident festivalu Hudba Znojmo, jestli bych nešla předspívat panu dirigentu Romanu Válkovi. No tak já jsem šla a oni mě přibrali k sobě do souboru a od té doby vlastně jsem se začala barokní hudbě více věnovat. Ale jak na konzervatoři, tak i na Janáčkově akademii muzických umění jsem stále studovala další repertoár romantismus 20. století, takže to nebyl úplně tak ten můj směr, kterým bych se chtěla vydávat. Ta barokní hudba spíš to bylo potom vlastně i po dobu mateřské dovolené, takové moje útočiště a vlastně návrat k základům.
2: No a u mě se v podstatě jedná o to, že první vídeňská škola je takový mezník pro mainstreamové, když to tak řeknu, mainstreamové orchestry. Protože v dnešní době, kdy vlastně ten apel na tu poučenou interpretaci je tak velký, tak v podstatě před Mozarta, před Haydna se mnoho orchestrů už normálního klasického rázu nedostane. Takže to je ten důvod, neznamená to, že bych nikdy nedirigoval Bacha, nějakého velkého v úpravě Stokovského, nebo jsem nedirigoval Telemana, ale je to okrajová věc. Vlastně mi to teďka nejvíc potkává, když hostuji u komorní filharmonie v Pardubicích, tak tam tím, že ten soubor je takhle uspůsoben jako komorní, tak tam k této hudbě se dostanu častěji. Nicméně, jak brněnská filharmonie, zlínská filharmonie, česká filharmonie nezasáhnou dál, než jako zpětně vzato, dál, než je Wolfgang Amadeus Mozart, bych řekl. Takže to není o tom, že bychom si to tak rozdělili, abychom náhodou nezasahovali navzájem do svých teritorií, ale je to o tom, že vlastně manželka spolupracuje víc s těmi ansámbly, které se na to specializují, zatímco já vůbec.
0: Ano.
1: A teď už se vlastně zase vracím díky divadlu a různým dalším vlastně festivalům i hudebních zpátky do toho svého oboru, který jsem vlastně původně studovala, což je...
2: Takže se to prolíná se to. Ano. Tak.
0: Tak to v tom případě je naprosto skvělé. Myslím, že v souvislosti s onou stylovostí přišel čas na další ukázku, kterou jsem na počátku slíbil. Tato další dnešní ukázka bude árie Sparga il Seno od Antonia Caldary. A dovolím si navázat a poznamenat, že Antonio Caldara byl nejen italský hudební skladatel a představitel benátského pozdního baroka, ale také violončelista. Takže Romana Kružíková a árie Sparga il Seno od Antonia Caldary.

0: Proglas je rodinné rádio a tak si dovolím od umění přelétnout opět na rodinný život. Rád bych se nejprve zeptal na dětství a jestli jste měli touhu stát se tím, čím dnes jste, anebo jestli bylo v plánu a vašich touhách něco zcela jiného, jakože třeba policista, pilot, letuška, nebo dětství.
1: Já pocházím z absolutně nehudební rodiny. U nás doma nikdo neumí ani na žádný hudební nástroj, ani nespívá. Teda respektive maminka se naučila, nebo je samoukem na kytaru. A takže to, že jsem se vydala tou hudební cestou, vlastně vůbec nebylo v plánu. Tenkrát rodiče oslovila paní sbormistrině z dětského sboru, kam jsem docházela. Jestli by náhodou to neviděli třeba, že bych měla talent, tak bych mohla jít zkusit přijímací zkoušky na konzervatoř. Tak já jsem šla, protože mi to řekli. Jsem byla taková hodná, ale vůbec jsem nevěděla absolutně, do čeho jdu. No, takže, že bych byla zpěvačkou, to můj sen určitě nebyl, i když jsem doma často prospěvovala. Ale já jsem chtěla být vždycky paní učitelka, práce s dětmi jako mě velmi bavila a baví mě vlastně dodnes i se tomu věnuji vlastně napůl s tím zpěvem. A možná ještě letuškou jsem chtěla být, no ale dnes už bych to určitě neudělala.
2: No tak u mě je ten příběh přesně opačný, protože já pocházím, jak jsi zmínil, vlastně z rodiny ryze hudební, teda počínaje mými rodiči, není to, že by to bylo mnohogenerační. Teď v podstatě v našich dětech roste teprve třetí generace rodiny Kružíků muzikantů. A takže u mě ty kroky byly daný. No. Já jsem v podstatě od 13, což není úplně malý dětství, ale ve 13 věděl, co chci. Věděl jsem, že chci na konzervatoř, že chci potom na akademii, věděl jsem, že do Prahy a že chci být muzikantem. A u toho dirigování, když bych, že vlastně samozřejmě byl jsem tu prezentovaný jako čelista, ale u toho dirigování tam to byl tak trochu omyl. Protože mě dovedli rodiče, otec, že, který hrál v opeře, v Janáčkově opeře 30 let, tak mě dovedl vlastně k Evženu Holišovi, k repetitorovi a dirigentovi, který působil v Janáčkově opeře 55 sezon, aby mi rozšířil obzor, protože v té době jsem už hrál samozřejmě na violončelu, už jsem byl vlastně v té době na konzervatoři v prvním ročníku, hrál jsem na klavír od 5 let, měl jsem nějaké základy skladby, hrál jsem v orchestru symfonickém, už tenkrát vlastně jsem začínal v kvartetu s Mícovem, s bratrem mým, a to dirigování mělo být jenom další rozšíření obzorů, opravdu tak. No a Evžen to pochopil tak, že mě připravuje na konzervatoř. Takže mě vlastně za 3 měsíce připravil na konzervatoř, že jsem už teda v té době byl v prvním ročníku na violončelu. A začala moje kariéra v uvozovkách, velkých uvozovkách dirigenta, kde ještě do 3., 4. ročníku na vysoké jsem to pořád nebral, že to je to hlavní. To hlavní bylo pořád to violončelo a vlastně rozhodující momenty nastaly s nabídkami, které mi začaly chodit v prvním ročníku magisterském, čili ve 4. ročníku na vysoké škole a od té doby jsem dirigentem. Ale jinak vlastně nespomínám si, kromě nějakých dětských snů popeláře, astronauta, že bych někdy měl jinou představu v hlavě, že bych chtěl být něčím jiným. V tuhle chvíli můžu prozradit, že jsem si udělal pilotní zkoušky, že lítám s malým letadlem soukromým, což je obrovská radost a obrovské vykročení jiným směrem. A je to tak něco pro mě osvobozujícího a jiným směrem zavazujícího, že to si dovedu představit, že bych možná pilotem byl, ale nikdy mi to nenapadlo jako v dětství.
0: Nikdy nevíme, co bude.
2: Nikdy nevíme, přesně.
0: Otázka ještě na Roberta. Vím, že na pódiu strávíš hodně času, ale myslím, že cestou mezi představeními a koncerty toho času nebude o moc méně. Co posloucháš v autě, tedy pokud zrovna nepotřebuješ vyloženě ticho?
2: No, tak rozhodně neposlouchám vážnou hudbu ani operu. Poslouchám nejčastěji Zelenou vlnu, abych někam dojel včas. A když už tak, jak zmiňuješ to ticho, tak vlastně to je ta nejkrásnější hudba, se říká. A když je člověk v tom prostředí hudebním stále, tak vlastně to ticho mu chybí. Takže pokud je to možno, pokud a nejenom v autě, jo, tak vlastně to ticho je nejlepší.
0: Při představě, kterou zřejmě může mít posluchač o barokních áriích, bych se rád zeptal Romany. Co je pro tebe při interpretaci důležitější? Technická dokonalost nebo emoce i za cenu drobné chyby?
1: Já myslím, že by to mělo jít ruku v ruce, ale samozřejmě, když jde o emoce, tak aby člověk strhnul diváka a posluchače, tak je to asi pro mě i jako pro profesionála, kdybych šla na koncert, tak je to pro mě asi daleko důležitější nebo než technická dokonalost, odpustím klidně. Ale potom jsou samozřejmě okamžiky, kdy člověk, pokud to není úplně technicky samozřejmě taková ta profesionální deformace, přichází, že když jde člověk na koncert, tak prostě to hodnotí i z toho technického hlediska, takže málo kdy se nechá jakoby strhnout tou emocí, kterou tam ten člověk vyjadřuje na tom pódiu, což je ale velká škoda. No?
0: Nyní bych měl vlastně jednu společnou otázku. Máte nějaký rituál, jak přistupujete k novému partu, nové partituře, novému pěveckému úkolu?
2: Tak já mám rituál, těch partitur mi projde přes sezonu velké množství, pohybující kolem 200 děl za tu jednu sezonu, takže je určitý rituál, nebo neřekl bych tomu asi rituál, ale určitá vlastně praxe, která mě naučila, tam je. To znamená, že jak partituře vždycky se snažím přistupovat, pokud jsem ji už nedělal, teda pokud je to opravdu pro mě nové dílo, tak vlastně s čistým štítem, bez jakéhokoliv nánosu, nějakého poslouchání nahrávek do

0: až vlastně tomu dám ten čas, který je potřeba, tak samozřejmě není, myslím si, vůbec špatné si poslechnout nějaké nahrávky, kterých je často mnoho, pokud to není světová premiéra, nebo není to dílo naopak tak staré, že ho nikdo nenatočil, nebo úplně objevená novinka. Ale protože to může člověku vytříbit názor, který si potom jenom dokreslí, ale musí tam předcházet ta předchozí čistá příprava.
1: A myslím, že to máme právě hodně podobně, že vlastně, když se nám dostanou do ruky noty, tak to máme s manželem společné, že vlastně vezmeme noty čistý, vypracuju, co kde jak, já třeba nádechy, překlady samozřejmě si udělám a některé ty kroky třeba si občas vyměníme, že manžel třeba až má svůj jakoby nějaký vypracovaný hudební názor, tak si teprve poslechne nahrávku. Já třeba už když dostanu vlastně ty noty a není to třeba úplně barokní hudba se spoustou koloratur, tak já si třeba ty nahrávky, pokud jsou k dispozici, tak si poslechnu, jestli je to vůbec ta skladba pro můj typ hlasu, jestli jsem vlastně schopná to zainterpretovat tak, abych se za to potom mohla postavit. Takže ale jinak ve spoustě těch věcí máme ty kroky vlastně podobné.
2: Ano. Vzpomeneš si na moment, kdy jsi si poprvé stoupil před orchestr? Dirigování je vlastně nonverbální komunikace. Jak moc se spoléháš na gesta a kolik toho musíš vysvětlit slovy? A samozřejmě podobný dotaz na Romanu. Jaké to bylo při tvé první premiéře? Co pro vás oba znamená tréma?
1: Pro mě asi už to není takové to svazující něco, stažený žaludek, aby se mi to povedlo, je to spíš už pocit zodpovědnosti nějaké a aby tam potom došlo k přijetí toho publika, toho vlastně, co já předávám. Ale jinak už nemám takovou tu trému, jakou jsem mívávala na studiích, že zapomenu slova, že prostě už je člověk tak otřískaný, že už nějakým způsobem to zvládá, ty projevy fyzické jako potlačit, aby prostě podal co nejlepší výkon.
0: No, já, jak jsem, se vlastně se často říká, aby to pódium nebylo horké, že? Aby člověk měl vystupovat i u těch dětí, se to tak pěstuje, že by se měli vlastně na tom pódiu objevovat hodně často, aby si na to zvykli. A potom to nebylo tak horké, tak pálivé to pódium. Tak u mě je to, že jsem v tak velké praxi, tak časté praxi, že v podstatě nervová stránka asi taky u mě nehraje žádnou roli. Dokonce jsem si uvědomil, a to je teda ale vlastně zvláštní, že jsem mýval daleko větší nervy a stres jako čelista. A když teďka hraju, a to bez nadsázky, jednou za půl roku, a zrovna solově třeba i s orchestrem a živě do České televize a podobně, tak vlastně vůbec ty nervy nepociťuju. To je zvláštní, protože nevím, já jsem naposledy třeba u hraní pocítil opravdu jako takový až jako třes třeba v rukou, když jsem poprvé hrál před svými zlínskými filharmoniky, před svými vlastně orchestrem na komornímu koncertě. Jsem přišel, že si to užiju s kamarádkou, jsme hráli koncert, mimo jiné Dvořáka, Dumky a já jsem tam přišel, že jsem vůbec neočekával nic a teď jsem tam uviděl v posledních dvou řadách takových dobrých 15 mých vlastně v tu chvíli podřízených, čerstvě podřízených muzikantů, kteří tam se založenými rukami seděli a sledovali, jak přicházím. A v ten moment mi vyskočily takové nervy, že jsem se z toho dlouho otřepával. Ale to je 5 let zpátky. Jo, od té doby nic. No a když se ptal vlastně poprvé, když jsem si stoupil před orchestr, vzpomínám si na to velice dobře, byla to soutěž ZUŠ, kde jsme soutěžili jako orchestr, kde jsem hrál v orchestru Mladých brněnských symfoniků, které vede Tomáš Krejčí, tady brněnský pěvec a dirigent, a také tam začínal Jakub Hruša jako dirigent a já jsem tam taky hrál od 10 let jako čelista a pak jsem v těch 16 poprvé dirigoval. A vzpomínám si, že úplně poprvé tedy nebyl koncert, a byl to soutěžní výkon na Vkuřímské ZUŠce, kde jsem dirigoval jsem tam Griega solfeggino píseň, čili úplně vlastně věc, která kde ani není potřeba skoro dirigenci, myslím, ale byli to děti, nebo byli to, že v té době moji vrstevníci, nebo trošku starší, a já jsem tam dirigoval a vzpomínám si, že tam teda ten pocit té zodpovědnosti byl velký. A v zápětí v Besedním domě jsem dirigoval jeden slovanský tanec, kdy jsem ten celý koncert odehrál jako čelista a na jeden tanec mě pustil taktovku Tomáš Krejčí a já jsem šel v Besedním domě dirigovat. To bylo tak podle mě půl roku na to. A to byly krušný chvíle, no. No. A doplním to ještě vlastně ten konec, protože je zajímavý, že u toho dirigenta právě, jak to říkáš správně, je to nonverbální jednání a nejlepší je, aby ten dirigent nemusel mluvit.

0: Ovšem je to podmíněno dvěma věcmi, a to tím, jak moc je schopen těmi gesty být výmluvný, aby ti ten DAF vlastně pochopil, a taky jak ten DAF je schopen něco přijímat. Jo. Takže vlastně toto je těžký, ale já do dneška to mám i na zkouškách, že zastavuju nebo snažím se zastavovat zkoušku jenom v momentě, kdy já jsem to ukázal, já jsem to naznačil, ale nepřišla odezva. A samozřejmě můžu v tu chvíli jenom odhadovat, jestli to bylo mnou, že jsem špatně ukázal, a nebo to, že oni se to nepochopili. Ale ten vlastně to vysvětlení verbálně by mělo vždycky nastávat, až v momentě, kdy zafunguje to gesto.
1: Já si vzpomínám, že se vždycky říkalo, že nejhorší publikum jsou kolegové. Uh-huh. A asi myslím, že to na tom se nikdy nic nezmění.
0: To je pořád stejný.
1: Protože vím, že Romana kromě pěvecké dráhy zastává i tu pedagogickou, tak by mne zajímalo něco podobného, tedy jak moc lze dnes mladému člověku vnutit svůj interpretační názor.
2: No, já už učím moc let, asi 17 let, a já jako svůj interpretační názor nevnucuji. Já se snažím pouze nabízet těm studentům, nabízet možnosti. A samozřejmě dnes už je ten trh tak zahlcen, přeplněn různými interpretačními prostě nahrávkami, že každý si vlastně v tom může najít, a jako žádná asi interpretace není špatná, pokud to prostě ten člověk tak cítí, že takhle to jde z něho a s tím souzní. Takže já nevnucuji, já pouze nabízím.

0: Tak to byla sopránová árie Blast die Wohlgegriffenen Flöten z kantáty Johanna Sebastiana Bacha Tönet ihr Pauken. Jak se fyzicky udržujete v kondici? Dirigování velkých symfonií, Romana se směje, já nevím, co bude pokračovat, ale přeci jen se ptám. Dirigování velkých symfonií je srovnatelné se sportovním výkonem. A samozřejmě i pěvecká dráha se dnes již opravdu nedá příliš dělat bez skvělé fyzické kondice, takže jak jste na tom?
1: No, tak u dirigování, tam je ta obrovská výhoda, že vlastně ta fyzička je nutná a vlastně stále si dobíjím jenom tou činností, jaká je. Nicméně samozřejmě je to jednorázový pohyb a mě začaly docela brzo problémy se zády, takže jsem začal cvičit tělesně, protože to jinak nejde. No, je to důležitý, si myslím, jak pro pěvce, pro hráče, že moje rodina, všichni houstisté na křivo, takže prostě ty záda jsou, prostě to trpí a pak se to nedá třeba za ty roky ani napravit v podstatě skoro. U dirigování se říká, že ten pohyb je zdravý a je, ale mnohdy, asi bych to taky jenom ti dopřesnil, že si myslím, že se říká, že hlavně divadelní představení je jako fyzicky náročný, že se to srovnává se složením vagónu uhlí, což nemůžu srovnat, nikdy jsem vagón uhlí nesložil, ale je to tak, že u toho aparátu orchestr, sbor, mnoho solistů na velkou vzdálenost a potom teda samozřejmě se rovná i u symfonického orchestru, u koncertu, vlastně ta emoční stránka, která u toho je, tak člověku občas prostě vyvede z míry pohyb, který opravdu může být i jako bolestivý. Což se mi stalo. Vzpomínám si na to, jak dnes, že jsem dirigoval Růžového kavalíra a tam už ke konci to má, to je opera, která má dohromady 3,5 hodiny čistého času a asi poslední půl hodina nebo poslední 20 minut je vlastně v závěrečný valc Ochse, který potom odchází a já jsem se tak jako rozmáchl a ukázal jsem to gesto z boku, že mi projela taková bolest mezi lopatkami a odpravilo mi tu levou ruku. Takže přichází potom na konci opery nádherný 20-minutový terčet Octaviana, Sofie a Maršálky, který není už dirigentsky nějak extra těžký, nicméně je to pořád 20 minut hudby a mě nefungovala levá ruka, jenom jsem si dokázal otáčet partiturou, takže vlastně všechny nástupy byly jenom jednou rukou a to jsou momenty, kdy si člověk řekne, že právě ten pohyb fyzický, který máš prostor korigovat jenom v té tělocvičně, ideálně pod nějakým dohledem trenéra, který ti řekne pozor, tady už si můžeš, nevím, prostě ničit lopatky nebo kříž nebo cokoliv, tak tě pohlídá, tak je nutný, protože ty návyky se musí přenést do toho povolání, i když je to tam těžké, protože mnohdy ten pohyb je emoční, zatímco v tom fitku by nikdy neměl být. Že?
2: Vždycky by to kontrolovaný, měl být. Kontrolovaný. Ale já si pamatuju vlastně, že ten první moment, kdy jsi se rozhodl, že začneš cvičit, bylo vlastně o mnoho dříve na představení Libuše, kde jsi vlastně i dirigoval,
1: no, to je o rok dříve.
2: I hrál na violončelo, že? A pak ses...
1: To je pravda, no. Ano, ano. Ty problémy začínaly o rok dřív, to byl rok jenom předtím.
2: Já si prostě člověk pořád myslí, že, promiň, je mladý a že to tělo vlastně to zvládne jako samo, bez nějakých větších, že se není tak starý, abych ještě si tady mazal nějaký Voltaren nebo něco. Ale opravdu by pro to tělo měl něco dělat, nejenom proto samozřejmě, aby zvládl to svoje povolání, ale taky z toho psychického hlediska, protože je to obrovská úleva i pro hlavu samozřejmě ten pohyb.
1: Je to tak, no. A co děláš pro to ty?
2: Já mám dvě děti, Miláčku.
1: Tak jsem čekal tu odpověď, přesně.
2: Ne, tak já se snažím, začala jsem jezdit na koni, protože samozřejmě, když je člověk v jednom zápřahu, tak potřebuje nějaký vypnutí, takže začala jsem jezdit na koni, no a jinak se věnuju našim dvěm dcerám, takže jezdím s nimi na kole, chodíme na hřiště, takže já se celkem naběhám.
0: Stalo se vám někdy na pódiu něco nečekaného? My už jsme tady něco citovali, ale přeci jenom tak jakože pád taktovky nebo vítr obrátil stránky partitury nebo něco, co publikum vůbec nepostřehlo nebo postřehlo a pobavilo je to.
2: No, litací noty, to se stalo často, no, že? Litající noty, no mně se to stalo, že jsem otočila třeba víc stránek najednou. A to se mi stalo vlastně ještě na... Když jsem zpívala solo a to teda nebylo úplně příjemné, ale já jsem tehdy tak snažila jsem se, abych nezazmatkovala a zapla jsem nějakého autopilota, takže ten mozek jako věděl, co zpívá, ale musela jsem udržet nějakou vnitřní nebo nějaký vnitřní klid, abych nepřeskočila někam jinam. Takže od té doby já si vlastně mám takovej, že si všechny noty takhle rožkuju, že si udělám na krajičku rožek, abych vždycky, když už otočím stránku, tak už si lížu další. Abych tak, že to...
0: Nebo sponky.
2: Ano, ano, ano. Sponečky
1: to,
2: taky.
1: To by listečky. U partitory bylo náročné. 700 stran. No, já si myslím, že v tomhle je kauza sama o sobě open air koncerty. Protože to je sice strašně hezké pro publikum, pro ty lidi, co přijdou a mají to, že jo, teď třeba bývají, budou vlastně teď koncerty na Biskupském nádvoří, že jo, na Biskupském dvoře, nebo bývají koncerty na zahájení festivalu na Piacetě a na Náčkově divadla. Je to něco výjimečného, je to něco úžasného i ta vlastně to okolí jde do hry s tou hudbou, takže vlastně je to opravdu krásné, ale pro ty interprety to tak mnohdy není, protože já si vzpomínám jeden moment, kdy to asi byl největší extrém, kdy jsem dirigoval v Třebíči s Václavem Hudečkem a tam byl takový vítr a bohužel ten vítr byl zleva. Jo, jestli si to člověk představí, jak já stojím zády k publiku, tak vlastně zleva z pohledu publika, jo, takže zprava z pohledu hráčů. Takže já se, že partitura se otáčí jako knížka, to znamená, že já jsem otáčel a pořád jsem byl proti větru. To znamená, že já jsem otočil a ten vítr mi to vrátil. A kdyby stránku, ale tři. Takže já jsem si tam potom dal, pamatuju, dva nebo tři kameny, takže to byla taková jako ještě navíc interakce, že jsem dirigoval koncert, doprovázel jsem Václava a další ještě hosty a otočil jsem, přeskládal jsem šachy několika kamenů, aby mě to vydrželo, pak jsem je zase musel dát pryč, otočil jsem to, zase jsem tam dal další kameny. To je něco, co ani to publikum možná, nevím, jestli asi to vnímali, protože tam pořád někdo klepal, to jsem byl já, s těmi kameny, takže to je výjimečná věc, no a potom samozřejmě, a to je zase ta vlastně ten open air jako počasí jako takové, jo. Mm-hmm. To člověka, že jo, mnohdy překvapí a může se na to chystat, jak chce. Ale asi v sále vždycky říkám, že oproti divadelnímu světu opery, kde vlastně se může stát tolik věcí, jo, protože tam není jsou jenom ti lidé, kteří jsou vidět, ale kustodi a ta technika a prostě všechno, tahy, že jo, lítá to všechno, tak tam je tolik možností a taky se občas něco stane, že oproti tomu symfonický koncert nebo jakýkoliv, tak tam maximum, co se může stát, takže praskne žárovka, když máme světlo a to je tak asi vše, nebo může se stát houslistovi, že praskne struna nebo něco se stane, praskne pod ním židle, ale to je všechno tak málo oproti té opeře, kde to je v tom množství těch lidí a v těch variantách něco tak velkého, že tam můžete očekávat cokoliv.
2: Ale tak to v Kati taky vyletěla.
1: Často, tak to neberu ani, tak to je pro pobavení. Tam člověk akorát trne, kam ta tetovka letí, jestli náhodou někoho nezraní. Ale
2: špičkou
1: někam nezapíchne, no. Ale to bych ani nezmiňoval, to se nestává tak často.
0: Já vám oběma velmi děkuji za rozhovor a na závěr si pustíme ještě árii En caput inclinatum z oratoria Breve od Antonína Brosmana.

0: Na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Mými dnešními hosty jsou hudebník, klávesista, zpěvák a skladatel Roman Dragoun. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A hudební publicista Petr Gracias.
2: Dobrý den.
0: Dnes jsme se tu sešli, abychom si společně představili novou knihu Petra Graciase, Rokový apoštol Roman Dragoun.
2: Já bych ještě připodotknul, že v podstatě jsme všichni spoluautoři, jak Roman Dragoun, tak i Milan Prince, kterou jsme taky nezmínili, aby to neopravilo, že jsem zosobňoval všechny věci na sebe. Ten nápad s tím napsat o Romanově knihu vznikl už před lety, nějak se to nepovedlo. A Roman asi pravděpodobně nabyl dojmu, že jak se blíží nějaký to jubileum, tak by se třeba nějaké zaspomínání hodilo. No tak jsme se na tom dohodli a více jak rok se na tom pracovalo a nakonec finále je kniha samotná. No.
0: My jsme se dotkli toho vašeho jubilea. 8. dubna jste oslavil kulatiny.
1: 70
0: let. To je příležitost k tomu trochu bilancovat a zavzpomínat i na tu vaši celou hudební kariéru. Tak bychom mohli začít třeba tím, jak jste se k hudbě dostal. Kde jsou ty vaše úplné první začátky?
1: No, úplné první začátky jsou v dětství, že vlastně moje maminka hrála na piano a zpívala. Můj dědeček, vlastně tady Hubert Strakerle, byl legionář a vlastně zakládal tady takový pěvecký těleso. Myslím, že Förster se to jmenovalo, zpíval bas. No a můj tatínek byl akademický malíř, byl žák Špabinskýho, Nechleby, Loukoty a hrál taky na piano. Zajímavý, že on byl samouk, taky v podstatě jako já. A hrál vždycky na těch černých klapkách, jako jo. Většinou lidi hrajou v C-dur a v G-dur a on ho normálně v cis a fis. No a když třeba přišla k nám nějaká návštěva, tak já jsem si stoupnul, uklonil jsem se, už mi byly 3 roky a zpíval jsem Prince můj maličký spí. Tak zkrátka už od dětství jsem byl takový komediant a vím, že třeba táta, když byl nějaký výročí, tak doma hrál divadlo a různě si dával na sebe různý hadry a takže u nás byl vždycky veselo. Nebo když byla nějaká oslava, tak třeba přijelo zahrát v Písku, třeba jsem Písečák, že jo, tak tam přijelo zahrát kvarteto k nám domů. A takže já jsem začal jsem chodit do hudebky samozřejmě a ovšem potom mě vyhodili, protože jsem házel toaletní papíry po pořádcích, jak se mi smáli a viděl to ředitel, takže samozřejmě mě vyhodili. A navíc ta paní učitelka, co jsem chodil na klavír, tak k nám chodila, byla to vlastně jako taková teta, tak jsem jí tykal, takže jsem vlastně neměl moc jakoby autoritu a maminka vlastně, když mě učila, tak taky ne, ona učila všechny možný žáky, ale učit vlastní dítě je problém. No a od té doby vlastně jsem hrál na piano, jsem si hrál sám doma, pak jsem hrál konce i na kytaru, měl jsem svoje ladění. A v roce 69 naši známí byli v Anglii a přivezli nám mě vlastně desku Hey Jude a na druhé straně byl Revolution a tím to vlastně začalo, protože já jsem do té doby poslouchal vážnou muziku doma, jsme měli rádio, tak jsme zhasli, byla černá hodinka a poslouchal jsem vážnou muziku. Dneska i vážnou muziku neposlouchám, ale myslím si, že jsem v té tvorbě ovlivněný dost i těma různýma kompozicema a tak dále. A potom ve svých asi 14-15 letech jsme založili kapelu v Písku, Monsters alias Dinosaurus, to se jmenovalo. A to jsem hrál na kytáru a hráli jsme různě, já nevím, Parply, hráli jsme Creedence a Grand Funk. Takže jsem dokonce měl Blackmoora staženýho, vlastně ty věci, hrozně mi to bavilo. A potom jsem najednou uslyšel kapelu Emerson, Lake and Palmer, obrázky z výstavy od Musorského předělání a to mě chytlo. A tak dopadlo to tak, že vlastně tatínek, který mi napřed koupil tu kytáru, elektrickou Hurikán, tak mi potom koupil Varhany, Weltmeister. A s Honzíkem Seidlíkem jsme hráli v Písku na půdě, sami dva, jako vlastně a potom jako trošku ty kompozice z toho. No a takhle jsem se vlastně dostal k hraní na ty klávesy.
0: Na úvod bychom si mohli pustit první skladbu, která nese název Velikost. Mohli byste nám tu skladbu nějak přiblížit?
1: No, Velikost je, můj tatínek kromě toho, že maloval, tak psal básně. A já jsem v nich několik hudebnil, protože vlastně jsme věřící rodina, katolíci, tak vlastně do Rádia Proglas se samozřejmě hodí tyhle ty nádherné duchovní texty a ta první věc se jmenuje Velikost. A je to vlastně o velikosti vlastně různých lidí, který prostě ovládli jako jak architekturu, tak malíství, tak básně a tak dále.

0: Poslouchali jste skladbu Velikost. Mými dnešními hosty v pořadu Jak se vám líbí jsou Roman Dragoun a Petr Gracias a společně si povídáme o nové knize Roman Dragoun, rokový apoštol. Jejímž spoluautory je i Milan Princ a samozřejmě Roman Dragoun. Vy jste v 70. letech začínal hrát v rokové skupině Regenerace, je tomu tak?
1: No, já jsem se asi v 15 letech oženil, v 18 letech jsem se oženil a přestěhoval jsem se do Brna, protože zemřel dědeček s babičkou a tady byl vlastně domeček v Maloměřicích, tak jsme tam začali bydlet a hned vlastně z začátku můj soused Honza Sládku měl spolužáka Vildu Meitnera a tak jsme se setkali vlastně a Vilda říká, no my dáváme dohromady kapelu Regeneraci, bývaly kapely Generace a Generace Q. No a tam vlastně byl Miloš Morávek, Jura Netík a Jarda Píchovec. A tak jsme vlastně začali hrát vlastně a dokonce jsme jezdili asi 4 roky nebo kolik jsme jezdili různý zábavy a jezdili na nás půl Brna. Ale měli jsme repertoár taky právě jako si dejme tomu ty Purple, Jura Hip a Zeppeliny a tak dále, Creedence a byla to krása.
0: Už jste hráli i svoji vlastní tvorbu nebo?
1: My jsme vždycky to dělali tak, že jsme hráli třeba 3 písničky a potom jeden začal improvizovat třeba bubny a přidal se k tomu ostatní, pak začala basa, pak klávesy, jo. Takže to bylo to, před těma lidma, bylo to takový, že jsme přímo před lidma vytvářeli skladby. To bylo docela krásný.
0: Čas ale plynul dál a vy jste se později v 70. letech stal členem skupiny Progress 2.
1: No to bylo tak, že vlastně Pavel Váně se Zdeňkem Klukou dělali doprovodnou kapelu Martě a ten Elektrádovi a Bobovi Friedlovi, i když oni předtím vlastně měli Progres, už byl Barnodaj. No a to byl vlastně nový projekt Dialog s vesmírem, vlastně rocková opera a scháněli nějaký muzikanty. Tak tam vybrali Miloše Morávka a vybrali mě. Takže jsem tam vlastně nastoupil, začal jsem zkoušet, ale pak se zjistilo, že bych neudělal přehrávky, tak tam vzali vlastně Karla Horkýho, který v té době studoval tady na JAMU. A ty mu potom zase vlastně zakázali hrát, že ho vyhodí ze školy, že bude hrát s rokovou kapelou. Tak vlastně oni, ten Karel Horký s nima udělal ten Dialog s vesmírem a já jsem potom nastoupil, když se dělala třetí kniha Džunglí.
0: Třetí kniha Džunglí, byl to vyloženě autorský projekt a jak jste se podílel na tom autorsky vy? Vy jste skládal většinu písní?
1: Ne, já jsem tam složil vlastně 2 písně nebo možná 3 a z toho jednu Odvrácená strana měsíce se v roce 83 stala skladbou roku a dokonce i v Polsku byla snad na prvním místě v anglické verzi.
0: Budeme pokračovat písní Kronikář.
2: Kronikář jednou se sazou v oku a to ani ne za 100 roku.

uměním drzost lemplů zval. Hřbet před tyrany ohýbal, pro šlechetnost znal výsměch pouze, lež, sebevraždu, východ z nouze a do bahna strach ideál. I tolik krás, že tisíc let nestačí na přehled.

oheň, co čistí zlatý prut. Nastolí pravdu, kde byl blud. Prorvalo slunce svazkem světla.

kronikář dopsal epizodu, hvězdnému zdroji zdvihl zrak, vy šťastné matky šťastných rodů. Vy víte již, co bude pak, věk příští na vás pije ódu, vítězným bojem za svobodu, orchestrem dílů božích sák. Je tolik krás, že tisíc let nestačí na přehled.

0: Poslouchali jste skladbu Kronikář, mými dnešními hosty jsou Roman Dragoun a Petr Gracias. Bavili jsme se o tom, že ve skupině Progress 2 jste vytvořili projekt, album, třetí kniha džunglí. Jak pokračovala spolupráce s touto kapelou?
1: No, hráli jsme spousty koncertů, tenkrát se hrálo třeba 25 koncertů do měsíce, jezdil se i na Slovensko, bylo to úžasný. Oni potom zase začali dělat projekt Mozek, myslím, a my jsme s Milošem Morávkem trošku chtěli dělat trošku jiné věci, protože v kapele Progress to bylo všechno vymyšlené do poslední noty a my jsme chtěli více improvizovat. Takže jsme začali spolu s Milošem připravovat nějaký materiál a nakonec se přijel k nám Honza Seidl, můj kamarád z Písku, kde jsme spolu hráli v kapele. A tak vznikl vlastně nějaký Futurum. A přidal se Emil Kopřiva, a vlastně, který hrál v té době v synkopách, a to byl velký problém, protože my jsme vlastně rozbili kapelu Progress, já s Milošem, a on rozbil kapelu Synkopy. Tak, protože v dnešní době samozřejmě je spousty muzikantů, který ho hrají v pěti kapelách, ale tenkrát, když se hrálo 25 koncertů do měsíce, tak to nešlo udělat. No takže vlastně, a povedlo se nám to, udělali jsme vlastně takový, jako jsme hráli i Quadro, dělali jsme si svoje světla, jsme měli první ze zhora, který v té době jsme obkoukali z nějakých koncertů z Německa, z Ameriky a tak. Takže to byla jako Futurum krásná záležitost a samozřejmě, ale díky bohu hrajeme vlastně jak s Progress 56 let, tak s kapelou Futurum už vlastně 43 let.
0: Kolik jste vydali alb?
1: Vydali jsme dvě alba s Futurum a pak jsme vydali vlastně živák 25 kapely, což vlastně tam byl vlastně ještě materiál na třetí desku. Takže vlastně jakoby, sice dvě desky, ale jakoby skoro tři.
0: My už jsme se tu bavili o vaší tvorbě, kterou jste samozřejmě známí, a já bych se vás rád zeptal na to, jakým způsobem tvoříte. Je to pro vás nějaká intimní výpověď, kdy jste třeba sám a improvizujete a napadávají vás ty věci, nebo v kapele dohromady?
1: No, já miluji přírodu, vždycky říkám, v přírodě je ten boží zázrak vidět úplně nejvíc. Jezdím hodně na kole a vlastně celý život jsem jezdil na kole, když se mě smáli. Ty jezdíš na kole, dneska nejezdí na kole každý. A dokonce jsem, když jsem byl, vlastně když byl mě těch 14 let, tak jsem měl takový kazeták Hitachi a měl jsem, to byly takový šeptáky do uší. A oni byli větší a menší. A tak jsem ty dva spojil, bylo to sice mono a měl jsem vlastně takový jako Walkman. Jako. A pak jsem zajásal, když jsem po letech, můj jako muzikant Marian Grexa, úžasný zpěvák slovenský, jak basista, přitáhnul takový velký Hitachi. Vlastně ne, to byl myslím Sunny, takový modrý průhledný Walkman. A říkal jsem, to je ono, tak mi tatínek potom dovez z Německa. A dokonce mě zastavili policajti tady v Brně. Co to máte na uších? To je vysílačka. A jsem říkal, ne, to je Walkman. Oni to neznali, že jo, tam bylo i rádio. A to je zajímavé, že pak s tím policajtem, co jsem se vlastně seznámil, tak po letech potom mě říkal, jsme si potykali, a dokonce mýho kluka Davida, který nějak potom jezdil bez řidičáku, tak říkal, já jsem věděl, že to je tvůj syn, tak jsem mu nějak pomohl. Takže to jsou takové, já jsem trošku odbočil, ale to nevadí. Potom přijdu domů z té přírody, sednu k piánu a prostě něco ze mě vypadne. Důležitý je to hned zaznamenat. Zaznamenám si dřív na kazeťák, teď na minidisk už asi 25 let nebo kolik, protože minidisk je okamžitě strašně rychlej, než se nažaví počítač, tak to trvá. No a potom to vlastně pošlo Milánkovi Princovi a ten to vlastně nafrázuju to rakousky, že rakousky umím skvěle, a on potom jako z toho dodrží to frázování a dá tomu nějaký krásný příběh. Protože jako já, když dělám věci když báseň dostanu, tak z toho vznikne takový melodram. To jsem samozřejmě, a nebo to dělám tak, že mám různý demáče a ty si zkouším potom a ten text, který nějakou báseň, který dostanu, tak najednou zjistím, že ten sedí na tu píseň, takže to takhle smotám dohromady. Takže takhle.
0: Teď jedna otázka na vás, pane Graciasi. Když jste psali tuto knihu, samozřejmě se spoluautory, jak tady s panem Dragounem, tak s panem Princem, došli jste třeba k nějakým událostem z života tady pana Dragouna, které si třeba sám nepamatoval, nebo k nějakým vtipným událostem?
2: Ano, odpověděl bych asi takto. Já jsem sám byl velmi překvapený nad Romanovou otevřeností, protože řada lidí z veřejné sféry některé věci si takzvaně drží pro sebe a lidé se to nedozvědí, nebo možná ti nejbližší. Ale Roman ten otevřel tu svou minulost opravdu do kořán, takže vlastně ty vzpomínky jak byl malý chlapec a co se dělo v té době, to je dost pikantní záležitost, zejména tam v té první kapitole, tam si lidi počtou. No a jako oni si oba dva pamatovali poměrně hodně, jako jo, to znamená, když jsem ten text zpracovával, jo, dával se tomu nějaký tu formu, tak to až tak velká práce nebyla, spíšlo to, že třeba nikdy se nepotkávali některé data, třeba roky, jo, že to bylo tehdy nebo tehdy, nebo byl tam ten a ten, tak to bylo třeba ověřovat, že já vím, že existují čtenáři, kteří si knihu koupí nebo přečtou proto, aby hledali chyby a jak se tam něco objeví, tak okamžitě jsou schopni vás napadnout. No jo, ale to bylo o dva roky později třeba, jo. A teď jako, aby se tomu člověk vyhnul, tak ty věci musí ověřovat. Takže byla to velice příjemná práce, bavilo mě to, taková jako investigativní, jak se říká. A oba, jako Milan i Roman, byli velmi vstřícní, takže jako tam nějaký, nedrhlo to nikdy, jo. Bylo to takový jako, byla to pohodová věc, jako musím říct, jo.
0: Budeme pokračovat v poslechu písní Tvůj život.

0: Poslouchali jste píseň Tvůj život a mým dnešním hostem v pořadu Jak se vám líbí je Roman Dragoun a Petr Gracias. Společně si povídáme o nové knize Rokový apoštol, která měla svůj křest 14. dubna a samozřejmě doporučujeme všem k četbě. My jsme teď mluvili o skupině Futurum a v roce 1988 jste se přidal k pražské kapele Stromboli. Je to tak?
1: No to bylo tak úžasný, protože já jsem vlastně na jednom z posledních koncertů Stromboli byl v Brně, v Malměřicích, to bylo v Dělnickém domě. A to tam ještě hrála samozřejmě Klauda Krišpín a Venulka Kašpárková. No a oni vlastně emigrovali do Austrálie. No a Michal Pavlíček scháněl vlastně muzikanty. A protože jsme kolikrát hráli společní koncerty s pražským výběrem jako Futurum, tak si vybral Honzíka Seidla, který vlastně v té době vyhrál jako nějaký konkurs a Honza říkal, nebyl by tam něco taky pro Romana a on říkal, no ale přece Roman nebude držet akordy jenom, protože Vendula tam většinou držela vlastně akordy tím, že jako nechci jako jí snižovat její kvalitu, ale prostě Michal to měl takový vymyšlený. No a tak jsem vlastně začal hrát ze Stromboli a bylo to úžasný, protože první koncert jsme měli hned někde v Norimberku. A když jsme jeli zpátky, tak nás zastavili celníci rakouský a řekli, že bylo by to úžasný. Do té doby tam jezdili olympici. Takže to je taková zvláštní perlička. No a potom v roce vlastně 89, když tak se to vlastně rozpadlo si jak Futurum, tak Stromboli a byla taková prapodivná doba. Takže, no a v té době vlastně Michal Pavlíček mě nabídnul po pár letech, že bych vlastně mohl udělat s ním moji desku solovou první, což bylo v roce 95, Stín mý krve. A od té doby jsem vlastně ještě udělal asi 4 desky. A potom byla taková záležitost, že mě lidi říkali, ty se schováváš za ty muzikanty. Tak jsem udělal vlastně desku Piano, kde se za nikoho neschovávám a kde vlastně je to všechno. A je zajímavý, že na tom Piánu jsou ty texty daleko se intenzivnější se dají vlastně, než když nejsou rušený vlastně těma tou velkou instrumentalizací a je to jenom prostě čistě piano, zpěv a je to prostě takhle krásně silný.
0: Já jsem si přečetl velmi zajímavou věc, že jste v letech 97 a 98 zpíval v roli Ježíše v muzikálu Jesus Christ Superstar. Je to pravda?
1: No, totiž to bylo tak, že vlastně to zpěl v té době, kdy jsme natáčeli desku Stín mý krve, 95, a v roce 96 mi vlastně Michal Pavlíček říkal, přál k Vánocům, říkal, pojď se, možná dostaneš Ježíška, že budeš hrát jako Ježíše. Já jsem se teda modlil leta, abych mohl s Boha oslavit muzikou, svojí tvorbou a najednou jsem to takhle vlastně jakoby dostal. Takže říkám, jak se říká, tlucte, bude vám odevřeno, tak to bylo takhle, když jsem to chtěl, tak jsem říkal tak a teď to máš a dostaneš to do plných a bylo to docela náročný samozřejmě, ale bylo to úžasný pocit a když jsem poprvé viděl, jak ten Kamil tam, jak s ním mlátí tam všechno, tak jsem říkal, no to je teda. A Kamil mě vyšel velice vstříc a celý ten soubor, co tam byla, Dan Barta a Baruška Baziková, s kterou jsme se samozřejmě znali ze Stromboli, takže to bylo takhle nádherný.
2: Jestli můžu s dovolením na to vstoupit, já si myslím, že to muselo být pro Romana dost nová, taková nezvyklá věc. On byl vždycky zvyklý prostě sedět za těma klávesama a vlastně jeho prezentace byla zpívaná a hraná a najednou vlastně byl bez klávis, tam stál, tak to muselo být možná velká změna najednou, co s rukama třeba a tak dále. Takže
1: no to režisér Petr Novotný říkal, jdi po tom textu a ono tě to ponese vlastně, jakoby, jo? Že různý gesta, aby se člověk soustředil. Vždycky jsem si uměl hlavu tam, když jsem tam měl, přímo v tom divadle, pak jsem byl jsem bosej, dostal jsem ten hábit a vždycky jsem si to předtím přespíval. Měl jsem na kazeťáku to vždycky nahraný ty jenom sebou je z party, abych to. A kolikrát se stalo, že třeba jsem to nestihnul a bylo nějaký pivo a tohle všechno a teď jsem říkal, no to je strašný, já jsem si to ani nestihnul přespívat. A potom, když jsem dohrál, řekli, no Roman, ty jsi to dneska tak dal, člověče. Jo, takže vlastně, že
2: se člověk... A to mu pomáhá, jako
1: no, to spíš to bylo to, že člověk byl zodpovědný a zjistil, že teda teď ne, tak to musím nějakým způsobem dohnat, když jsem to všechno měl, vlastně, to bylo jasný, krásný a tak to je. To ne, že by to bylo pravidlo, ale prostě se to stane takhle někdy. Je to zajímavá zkušenost.
0: Kolik vlastně těch vystoupení třeba bylo?
1: Já jsem hrál tak 3x-4x do měsíce, takže jsem odehrál něco kolem 100-120 představení.
0: Vy jste v muzikálu pokračoval a konkrétně v muzikálu Apokalypsa.
1: To mě oslovila taková undergroundová kapela Bratři Karamazovi. Jestli bych jim s tím nepomohl, tak jsem vlastně spunktoval tam Honza Seidl, pak tam hrál na basu Gumu Kulhánek, pak tam byl Olin Nesklap na violončelo, zpívala tam Pavla Kapitánová, která bohužel už je taky na pravdě boží. Dokonce tam hrál i Ota Petřina, který taky už není mezi náma. A připravoval si tu různý demáče a hrali jsme to v Hořicích, na Šumavě, jak se tam hrajou ty pašie, tam jsme to hrali asi dvakrát, pak jsme to hrali několikrát v divadle v Českých Budějovicích a v Chrumlově taky. A je to škoda, že to vlastně nabídnul jsem to tady brněnskému divadlu, ale neměli o to zájem, je to vlastně původní český muzikál, ty texty dělal Pavel Kučera, úžasný to človíček, takový undergroundový, který taky bohužel už tady není s náma. A za kmotra tenkrát nám byl Magor Jirous, že jo? A to měl jsem hrozný strach, protože on vlastně by tam s pivem tam přišel a všechno tohle a hned si sundal kalhoty a ucházel jsem Magor a to. A no zkrátka dobře, ale stala se tam taková strašná věc, že se tam utopil chlapec 7letej, tak vlastně on nakonec věnoval celou tu premiéru tohohle toho muzikálu, se věnoval tomu chlapečkovi. Takže to bylo takový dost, jako docela silný moment.
0: Pustíme si skladbu Ptáci vesmíru.

0: Poslouchali jste skladbu Ptáci ve smíru. V pořadu Jak se vám líbí je dnes hostem Roman Dragoun a Petr Gracias. Já bych se teď rád vrátil k vašemu působení v 90. letech. Vy jste působil jako studiový hráč, spolupracoval jste například i s Lucí Bílou nebo už zmíněnou Bárou Basikovou. Já bych se chtěl zeptat, asi jste doprovázel tyto muzikanty třeba na některých jejich nahrávkách, je tomu tak?
1: No třeba s Lucí Bílou, to sám jsem zpíval, to dělal Dan Fickes, dělal muziku a dokonce tam byl papež Jan Pavel II. A hrálo se to v Hradci Králové a tam jsem vlastně, to bylo vlastně jako takový divadelní představení, jakoby. Mm-hmm. Takže tam jsem naspíval nějakého toho, nějakou tu roli a s Lenou Machalkovou jsem třeba například udělal, měl takový duet a pak s Monkey Businessem něco dělal a takže takových různých věcí bylo, ale přímo bych s nima hrál. Třeba jako host jsem vystupoval s Michalem ano. Prokopem na několika koncertech a s Petrem Bendem.
0: Moje otázka spíš mířila k tomu, protože jste zdatný klávesista, tak jestli třeba když jste hrál s nimi nějakou píseň, jestli jste zasahoval do aranží?
1: To jsem akorát třeba s těm Monkey Businessem, tam jsem nahrál nějaký mugy a vlastně s Pavlou Kapitánou jsem nahrál nějaký piano na tu desku Nevěřím a takže občas mě, pak jsem dělal taky s Jirkou Smržem, to se jmenovalo nějaká Zdislava, tak to jsem, tam jsem hodně partu zpíval. Ono to je totiž takový, že vlastně já, když něco složím, tak když je to dobrý, tak si to nechám pro sebe a když je to špatný, tak to nikomu dávat nebudu. Jako. Takže většinou, a vždycky mě říkali, Dan Hulka říkal, Romane, ty ani už jak ti závidíme, ty si složíš sám ty věci, sám si je zaspíváš, jako my musíme čekat, až nám někdo složí muziku, až nám někdo, jo, takže mám takovou výhru, proto také mám výhru, že můžu hrát sám, že jo, což všechny kapely, s kterýma jsem hrál, tak vždycky žádlí, že ty hraješ sám a co my. Já říkám, já jsem takový štít, já tam jdu dopředu a pak to domluvím a pak tam hrajeme my.
2: Tak, taky nesmíme zapomenout, že Roman už po třetí jmenovan do Beatové sně slávy a na hradě Loket za paní Čechách bude...
1: Na hradě Loket 23. května.
2: Bude prostě uveden do té sně slávy.
1: Tam bude skladba Zdroj vlastně.
2: Skladba Zdroj, která vlastně jako...
1: A tam bude tam Pavel Vrba taky jako memorinem a bude tam dokonce Vítkovo kvarteto. Tak takovej. Takže Rádio Beat mě má rádo a já mám rád Rádio Beat, takže je to krásná vzájemná spolupráce.
2: Mimo jiné, on je čestným ředitelem jako Rádia Beat, je to tady v té knize napsáno.
0: Ano.
2: Zprávy, myslím, parakovat jiného napadne a dokonce, myslím...
1: A to je taková legrace trošku.
2: Já vím, pravo tasí šavlí třeba, tak dále, takové věc. Ale nesmíme zapomenout, ještě Roman to neřekl, že tím vlastně to jeho učinkování v kapelách nekončilo, protože se zde objevují další, jako... Další jako sestavy, například vynikající kapela His Angels, mladší muzikanti, a viděl jsem je už několikrát naživo a bylo to úžasný. Nebyl to žádný Blácvit, ten TR, ani Chicago, nic takového, ale prostě řízný barokový dechy, poučený jazzem, ale jako slouží to jako věci. No a pak tady byla kapela T4, která asi Roman řekne něco sám. No a pak Supergroup, kapela z elitních muzikantů té české big beatové scény a
1: pak jsem ještě...
2: Jo, vlastní hraní, no, Loma to říká sám. No.
1: Asi 10 let vlastně spolupracoval s B-Side Bandem a občas hraju s Michalem Žáčkem, který je úžasný vlastně saxofonista, tak je to docela barevný. Hraju synagogy, kostely, občas nějaký narozeniny, občas nějakou svatbu, pohřby ještě to nemoc ne, ale takový taky už jsem párkrát hrál.
2: Kluby, velký stage a takový různý.
1: Je to barevný, je to krásný a cestuju a je to prostě, kochám se na cestách a baví mě to, protože jsem si dělal papír, až

0: ve 40 letech, takže
1: se to užívám.
0: Se to užívám.
2: Mými hosty byl Roman Dragoun a Petr Gracias. Společně jsme si povídali o nové knize Rokový apoštol, která měla svoji premiéru a křest 14. dubna. Doporučuji všem ke čtení. A na závěr si poslechneme píseň Zdroj. Děkuji vám, že jste přijali pozvání do našeho pořadu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Děkujeme za pozvání. Jak to vždycky říkám, láska je nejvíc, mějte se rádi, Pán Bůh nás má všechny rád a všechno dobře dopadne.
1: Přesně tak.
3: Ze zdroje

0: Ale milá, bude nám ještě někdy líp.
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

0: Denně či občas zapni si Proglas.
1: Člověk se narodil a záhy začal pilně učit se hovořit

začal povlovně učit se mlčet větu, kterou chtěl doslovně horlivě předat světu. Jen mlčky sledoval jistotu kolejnic, které ti neuhnou, bys mluvil sebe víc. Pak jsem žil mladý a lidé s mokrou lící

je někde trochu vratký. Některý už nejdou opravit. Ten dohledá nejrychlejší zkratky. Často končí na dně Vltavy. Jsou i místa, co už nejdou spojit. Starý břeh sebral silnej proud. A i když se mi rány rychle hojí, dneska potřebuju obejmout.

Říkám si, že může to být hezký, když se starý věci propojí. Posloucháme pořád stejný desky, i když máme jiný pokoje. Život nejde zkoušet na nečisto, možná, že to stojí za pokus. Každý chceme najít svoje místo, najít pevnej bod a do něj vrůst.

vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje.

Když bez hlavo svým okem klidně měříš, ač tupen sám, že nejsi bez hlaví, když podezříván pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví. Když čekat znáš, ba čekat bezem dloby, i sa obelhávám neupadat v lež. Když nenáviděn sám si beze zloby, slov cnosti nadarmo však

a nepodlehnout smění, když hloupat znáš a dovedeš přece žít, když proti triumfu i ponížení, jak proti svůdcům spolčeným si kryt. Když nezoufáš, necht pravdivá tvá slova, lstí bídáků jsou pošlapána v kam. Když hroutí se tvé stavení a znova, jak dělník v potu lopotíš se dál. Když spočítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem.

i tvrdost, když svůj si všem nechť druhem si se stal, když s bratřem zdavem uchováš si hrdost a nespíš níž byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všemi, mě čase

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh, jestli a kde jsi, můj vymalovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst, je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, hoříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

Vzal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy. Přečti a jednou pak spolehni na svou paměť. Ten den, kdy na tebe ukáže

tak aký útek? Veď nie to odkiaľ a nie tkam.

otázku boží. Nikdo tu nečeká, mýty se boří pro víru člověka. Za lidskou duši krčí se svědomí, na srdce buší.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída. O každé výhře přijde odveta, odevzdáš tělo další válce, zasychá v koutě tvoje paleta.

Snad dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně. Postavím raketoplán do léta, držím ti všechny svoje palce, zasychá v koutě tvoje paleta.

asi se neubráním představám. Asi je tohle naše s Bohem. Zatím tě ale v noci potkávám. Za každým rodě prašným rohem. Na modré zemi umře poeta. A ty se ztratíš někde v dálce. Zasychá v koutě tvoje paleta. Zakletá barva

0: vezme divokej prout, než se ztratíš. A miliony elektrických...
1: Krátce před 6 hodinou raní nabízíme k poslechu myšlenku na den. Pochází z pera autorky Hany Pinknerové a její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
2: Jako se šlehačkou. Už se mi to stalo mockrát, než jsem našla řešení. Chtěla jsem dát kamarádce malý dárek. Vybrala jsem hezkou knížku nebo hořkou čokoládu nebo vonavé mýdlo. Zdálo se mi to fajn, ale jako by to nijak nebylo úplně ono. Chce to zabalit, řekla jsem si a zabalila jsem knížku nebo čokoládu nebo vonavé mýdlo do balícího papíru. Už to bylo lepší. Jen to pořád vypadalo tak nějak na nicovatě. Chápejte, nebylo nic špatného na knížce, čokoládě nebo vonavém mýdle, nešlo o obsah toho dárku. Zdálo se mi, že ta věc jako dárek tak úplně nevypadá. Byl to jen předmět zabalený v papíru. Soudím podle sebe, že o hodně víc potěší, když dárek jako dárek i vypadá. Pak jsem na to přišla. Řešením byla červená mašle. Cokoliv převážete červenou mašlí, okamžitě začne vypadat jako dárek. Když jsem do krásné mašle zavázala na balíčku červenou stuhu, hned to bylo ono. Prostě dárek musí mít mašli. Je to podobné šlehačce. Když na cokoliv dáte šlehačku, je to automaticky lepší. Zvýrazní se chuť, zjemní se kombinace a také to lépe vypadá. Ať už jde o svíčkovou, palačinky nebo zmrzlinový pohár, se šlehačkou se pozdvihují na vyšší kulinární zážitek. Nebo jako verše, jak říká jedna postava v Cimrmanově hře. Je to blbost, ale když to dáte do veršů, tak to hned lépe zní.

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je sobota 4. červenec 2026. Podle katolického kalendáře slavíme svátek českého patrona a přímluvce havířů a rolníků svatého Prokopa, poustevníka zesnulého v polovině 11. století, spoluzakladatele a opata sázavského kláštera. Jeho kanonizace na Sázavě se konala v tento den roku 1204. Státní svátek ve Spojených státech připomíná vyhlášení deklarace nezávislosti 4. července 1776. Prokopům k svátku jen dobré, jméno z řečtiny znamená průkopník, ten, který razí cestu, a pranostiky, když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa, anebo svatý Prokop, kořen do kop.

Včera jsem se o tebe prvně bál. To se stejská, dřív než se rozloučíš. Říkám to jen tiše, to bych

Bylo 6 hodin a 18 minut a na Proglasu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne. Papež Lev XIV. Se dnes vydává na italský ostrov Lampedusa. Jednodenní apoštolská návštěva začne na hřbitově uprchlíků připomínkou těch, kteří zahynuli na moři. Po setkání se zástupci migrantů následuje eucharistická slavnost s celou místní komunitou na stadionu. Přímé přenosy zajistí televize Noe od 9 hodin a 10 minut a 10 hodin a 30 minut. Cesta symbolicky navazuje na červnovou návštěvu Kanárských ostrovů, kde papež Lev ostrými slovy vyzval obchodníky s lidmi k obrácení. Před zítřejší slavností svatých Cyrila a Metoděje začínají na Velehradě Dny lidí dobré vůle. Letos patří zvláště lékařům, zdravotním sestrám, záchranářům a všem pracovníkům ve zdravotnictví. V královské kapli poutní baziliky bude mimořádně vystavena lepka jejich patrona, svatého Lukáše z pražské svatovítské katedrály. Dnešní velehradský program nabídne hudbu, sportovní soutěže, vzdělávací seminář, ruční přepisování Bible nebo výstavy. Mezinárodního setkání vozíčkářů se zúčastní až 150 lidí s postižením v doprovodu 8 desítek dobrovolníků. V 18 hodin bude v kostele modlitba za vlast v přímém přenosu televize Noe. Benefiční koncert Večer lidí dobré vůle se pak odehraje na nádvoří, odkud ho odvysílají od 20 hodin Česká televize a Český rozhlas na stanicích Brno, Olomouc, Ostrava a Zlín. Soubor Hradišťan s Jiřím Pavlicou uvítá Hanu a Petra Ulrichovi, Alfréda Strejčka s Jitkou Molavcovou, Štěpána Raka a Adélu Orlovou, Československý orchestr a sbor lékařů Čolek, Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín i Slovácký orchestr mladých. Slavnostní pochod hasičů zahájí Prokopskou pouť v Příbrami. Druhým dnem pokračuje Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Jemramov hostí festival Nezavřeno, v Prachovských Skalách se otevře festival Hudba z ráje a Žamberk je dějištěm festivalu Orlická brána. Pokračují vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Ve městě vystoupí vojenské orchestry z Česka, Rakouska a Německa. Uskuteční se přehlídky historických jednotek i večerní koncert Filharmonie Hradec Králové. Na hradě Bezdězu chystají na poledne žehnání kopie původní sošky Černé Madony Montserratské. V opravovaném románském kostele v Dolním Čepí se konají prohlídky s představením archeologických nálezů. A Mezinárodní letní škola staré hudby zahájí na zámku Valtice.

0: Aktualizovanou dohodu o duchovní službě ve věznicích a ústavech dnes slavnostně podepíše Vězeňská služba České republiky s Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví. Jejich vrcholní představitelé se sejdou před polednem v jezuitské kapli na Velehradě.
1: Obsahem dohody je aktualizace spolupráce církví, to je Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a vězeňské služby při poskytování duchovní péče ve věznicích. Ta duchovní péče je důležitou součástí práce s odsouzenými, protože pomáhá lidem hledat naději, převzít odpovědnost za svůj život a připravit je na návrat do společnosti. Nejde o vznik nové služby, ale jde o aktualizaci pravidel. A ta dohoda přesně vymezuje postavení vězeňských kaplanů a dobrovolných duchovních, jejich pověřování a také spolupráci s vězeňskou službou a fungování Rady pro duchovní službu.
0: Upřesnila pro Glasu mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová. Dnešní podpis doprovodí výstava fotografií předního tuzemského dokumentaristy profesora Jindřicha Štrajta na Stojanově gymnáziu, věnovaná zesnulému vězeňskému duchovnímu jezuitovi Františku Líznovi.
1: Ta dohoda už je tady nějakou dobu a duchovní služba ve věznicích už funguje téměř 30 let, takže to není nic nového, co bychom teď vytvářeli. Ta tradice už je tady poměrně zaběhlá a velká, ale samozřejmě jak se doba mění, tak se mění i praxe a mění se i to, jakým způsobem je ta duchovní služba poskytovaná. Ve všech českých věznicích a vazebních věznicích působí v současné době přibližně 60 kaplanů a přibližně 200 dobrovolných duchovních, kteří jsou zastoupení z různých křesťanských církví.
0: Doplnila za Českou biskupskou konferenci mluvčí Monika Klimentová.

Bylo 6 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní následuje četba Evangelia.

Slovo svatého evangelia podle Matouše, kapitola 9, verš 14 až 17. Novost nového zákona. Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se, proč se my a farizeové postíme, ale tvoji učedníci se nepostí? Ježíš jim odpověděl, mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou a potom se budou postit. Nikdo přece nevsadí záplatu z nespravené látky na staré šaty, jinak se ten přišitý kus ze šatů vytrhne a díra se ještě zvětší. Ani se nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou. Víno vyteče a měchy přijdou na zmar. Ale mladé víno se nalévá do nových měchů, a tak se uchová obojí.

0: Nyní vás zveme k modlitbě ranních chval. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Jakub.
0: Máme památku svatého Prokopa Opata. Hymnus, antifony, krátké čtení, antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba budou z památky na straně 1590 v novějším vydání breviáře, 1590 nebo 1415 verst ve starším vydání, nebo 1415. Žalmy budou z neděle prvního týdne žaltáře strana 914 v novějším vydání, 914 nebo 813 ve starším, nebo 813. Prosby budou ze společných textů o duchovních pastýřích strana 1943 v novějším vydání, 1943 a nebo 1724 ve starším vydání. 1724. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Po strachu zpupných v dobách všech, s jakouto slávou zdvíháš se mocný v srdci Čech, tam nad Sázavou, svých krajanů vždy věrná stráž, veliká pomoc mluvčí náš, v tom sporu od věkem, o víru, řeč a zem.
1: Poustevník v lesích tišinách,

0: Zorána pluhem tvým, s tím divným spřežením.
1: Neb jen když nitra neplodná, o hospodáři, skypří se v pole úrodná, sedbě se daří. Proto si oráč srdcí byl a slovo spásy do nich sil, že dnes tady zrá pro Krista sedba tvá. Bůh ho vedl do ticha samoty a mluvil k jeho srdci.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, plesající mi rty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal ses mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel jásám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Bůh ho vedl do ticha samoty a mluvil k jeho srdci.
1: Od svého mládí se cvičil v kázni, usadil se v samotě a mlčel, protože pozvedl svou duši k Bohu.
0: Všechna díla, Páně, velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa, velepte Pána, anděle Páně, velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem, velepte Pána, všechny mocnosti Páně, velepte Pána.
1: Slunce a měsíci, velepte Pána, nebeské hvězdy, velepte Pána.
0: Všechny deště a roso, velepte Pána, všechny větry, velepte Pána.
1: Ohni a žáre, velepte Pána, studeno a teplo, velepte Pána.
0: Roso a jíní, velepte Pána, zimo a chlade, velepte Pána.
1: Ledy a sněhy, velepte Pána, nocí a dní, velepte Pána.
0: Světlo a temno, velepte Pána, blesky a mraky, velepte Pána.
1: Země, velep Pána, chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy, velepte Pána, vše, co na zemi roste, velep Pána.
1: Prameny, velepte Pána, moře a řeky, velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
1: Všechna zvířata, divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, velep Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velepte Pána, služebníci Páně, velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána, svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velepme Otce i Syna i Ducha Svatého, chvalme a oslavujme ho na věky. Od svého mládí se cvičil v kázni, usadil se v samotě a mlčel, protože pozvedal svou duši k Bohu.
1: Řekl se světské slávy a Bůh mu dal za odměnu život, jak to slíbil těm, kdo ho milují.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin minuje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali

0: pomstu na pohanech, tresty na národech,
1: aby vykonali pomstu na pohanech a železnými okovy spoutali jejich velmože,
0: aby na nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Zřekl se světské slávy a Bůh mu dal za odměnu život, jak to slíbil těm, kdo ho milují. Naučil jsem se moudrosti, bez závisti se o ní dělím, nechci ukrývat její bohatství, vždyť ona je pro lidi nevyčerpatelný poklad. Ti, kdo ji získají, uzavírají přátelství s Bohem. V jeho ruce jsme my i naše slova, všechna rozvaha a dovednost v díle.

0: Chci ti ukázat cestu moudrosti, vést tě po správné stezce. Začátek moudrosti je upřímná touha poučit se.
1: Chci ti ukázat cestu moudrosti, vést tě po správné stezce. Začátek moudrosti je upřímná touha poučit se.
0: Cesta spravedlivých je jako světlo jitřenky, jejíž záře stoupá do bílého dne.
1: Začátek moudrosti je upřímná touha poučit se.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Chci ti ukázat cestu moudrosti, vést tě po správné stezce. Začátek moudrosti je upřímná touha poučit se. Od rána se celým srdcem obracíme k Bohu, svému stvořiteli, k nejvyššímu zdvíhá svou duši, k modlitbě otevírá svá ústa.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele a z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy, v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Od rána se celým srdcem obrací k Bohu, svému stvořiteli, k Nejvyššímu zdvihá svou duši, k modlitbě otevírá svá ústa. S vděčností chvalme Krista, dobrého pastýře, který dal život za své ovce a pokorně ho prosme. Pane, buď pastýřem svého lidu.
1: Kriste, ty dáváš církvi pastýře a jejich službou se ujímáš svého lidu.
0: Dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, poznáváme, jak nás miluješ.
1: Ty stále konáš skrze své zástupce službu pastýře a učitele.
0: Nepřestávej nás nikdy vést prostřednictvím svých služebníků.
1: Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho pastýře službu lékaře, duše i těla.
0: Ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
1: Ty posíláš své svaté, aby slovem i příkladem vedli tvůj lid k tobě.
0: Na jejich přímluvu nás posiluj, abychom vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.
1: Pane, buď pastýřem svého lidu.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi povolal svatého Prokopa, aby kolem sebe shromáždil ty, kdo se k tobě chtěli přiblížit modlitbou chvály a prací pro své bližní. Na jeho přímluvu veď i nás, ať se modlíme a pracujeme tak, abychom stále žili ve spojení s tebou. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo, první čtení ze soboty 13. týdne v mezidobí.
1: V sobotu 13. týdne v liturgickém mezidobí čteme z druhé knihy Samuelovi, 11. až 17. kapitolu o Davidově hříchu. Na jaře příštího roku, v době, kdy králové táhnou do pole, David vyslal Joaba a s ním své bojovníky z celého Izraele. Spustošili území Amonitů a oblehli Rabat. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David ze svého lůžka a procházel se na střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se koupala. Žena byla na pohled velmi hezká. David poslal vyptat se na ženu. Řekli mu, vždyť je to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Chetity Uriáše. David poslal posly, aby ji přivedli, a když k němu vešla, spal s ní. Žena počala a dala to Davidovi vědět. Počala jsem. David pak poslal k Joabovi, pošli ke mně Chetitu Uriáše. A Joab poslal Uriáše k Davidovi. Když Uriáš k němu přišel, tázal se ho, daří-li se dobře Joabovi a mužstvu a jak pokračuje válka. Potom řekl David Uriášovi, zajdi do svého domu a umyj si nohy. Když Uriáš vyšel z královského paláce, poslali za ním k uctění královské jídlo. Uriáš však se uložil u vchodu do královského paláce se služebníky svého pána a do svého domu nezašel. David dostal zprávu. Uriáš do svého domu nezašel. Druhého dne ho David pozval, aby s ním jedl a pil, a opil ho. Večer Uriáš vyšel spát na své lůžko se služebníky svého pána a nezašel do svého domu. Když oznámili Davidovi, že Uriáš do svého domu nezašel, otázal se David Uriáše. Což si nepřišel z cesty? Proč si tedy nezašel do svého domu? Uriáš Davidovi odvětil, archa, Izrael i Juda sídlí v stanech. Můj pán Joab i služebníci mého pána táboří v poli. A já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se svou ženou. Jakože jsi živ, jakože živa je tvá duše, něčeho takového se nedopustím. David Uriášovi řekl, pobuď tu ještě dnes, zítra tě propustím. Uriáš tedy zůstal v Jeruzalémě toho dne i na zítří. David ho pozval, aby s ním jedl a pil a opil ho. On však večer vyšel a ulehl na svém loži se služebníky svého pána. Do svého domu nezašel. Druhého dne napsal David Joabovi list a poslal ho po Uriášovi. V listě psal takto. Postavte Uriáše dopředu do nejprudšího boje. Potom od něho ustupte, aby byl ubit a zemřel. Když tedy Joab obhlédl město, postavil Uriáše na místo, kde spozoroval, že jsou udatní protivníci. Když mužové z města udělali výpad, zaútočili na Joaba a v mužstvu byli padlí i mezi Davidovými bojovníky a smrt našel i Chetita Uriáš. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Ale v očích hospodinových bylo zlé, co David spáchal.

0: Panu Bogu. Alleluja, chwała Jahwe. Amen.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Se 7. hodinou raní na Proglasu následuje přenos mše svaté z kostela svatého Augustina v Brně. Celebruje pater Petr Vrbatský. Přeji vám příjemný poslech.

Aleluja. Moje ovce jsou pokojí. Aleluja. Moje ovce jsou pokojí. Aleluja. Moje ovce jsou

0: technických důvodů přenášíme mši z Dolní Bečvy.
1: Prosím, Matku Boží, Pánu Marii, všechny anděly a svaté, bratři a sestry, abyste se za mě přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Modleme se. Bože, od tebe pochází vše dobré, slyš naše pokorné prosby a dej, abychom tebou vedení poznávali, co je správné a s tvou pomocí to také konali. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
2: Čtení z knihy proroka Amosa. Toto praví Hospodin. V ten den zbudují rozpadlou Davidovu chýši. Její trhliny zazdím, zbořeniny obnovím, jak za dávných dnů jí vystavím, aby ovládli to, co zbylo z Edomu, a všechny národy, nad nimiž bylo vzýváno mé jméno. Tak praví Hospodin, který to působí. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy oráč zastíhne žence, kdo šlape hrozny, zastíhne rozsévače. Hory budou oplývat mladým vínem a všechny pahorky se rozvlní obilím. Změním osud svého izraelského lidu. Spustošená města si vystaví a osídlí je, vysadí vinice a z nich budou pít víno. Založí si zahrady a z nich budou jíst plody. Zasadím je do jejich země. Nikdo už je nevyrve z půdy, kterou jsem jim dal. Praví Hospodin, tvůj Bůh. Slyšeli jsme slovo Boží. Hospodin mluví svému lidu o pokoji. Hospodin mluví svému lidu o pokoji. Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh. Jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté a pro ty, kdo se k němu obracejí srdcem. Hospodin mluví svému lidu o pokoji. Milosrdenství a věrnost se potkají, políbí se spravedlnost a pokoj. Věrnost vypučí ze země, spravedlnost schlédne z nebe. Hospodin mluví svému lidu o pokoji. Hospodin též popřeje dobro a naše země vydá plody. Spravedlnost bude ho předcházet a spása půjde mu v patách. Hospodin mluví svému lidu o pokoji.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým apoštolům, není žák nad učitele ani služebník nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a služebník jako jeho pán. Když nazvali Belzebubem hospodáře, čím spíše jeho lidi. Proto se jich nebojte, nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte ve světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za haléř? Ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se, máte větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým otcem v nebi. Ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým otcem v nebi. Slyšeli jsme slovo Boží. Sestry a bratři, Pán Ježíš dnes mluví o náručí Boží, o takové té Boží prozřetelnosti. Kolikrát jsme se v životě napachtili kvůli něčemu a pak se to ukázalo jako zbytečné, nebo ne zrovna takové, jak jsme do toho vkládali naději. Vykoupení kříže není v utrpení, ale v síle ducha, který i uprostřed toho utrpení, té bolesti, neúspěchu, si zachová pevnou víru, že všecko pochází od Boha a zůstává vlastně věrný Bohu. To se v Ježíšově řeči zdůrazňuje právě tím poukazem na ty vrabce. V tom Orientu, konkrétně jako v té Palestině, tam se chytali vrabci a vlastně smažili se v oleji a považovali se za pochoutku. Ale říkalo se, že to tak drobná jednohubka, že to nemá žádnou cenu. Latinský text říká jeden as, tedy jako malý penízek, jako haléř. A jaké měně by to odpovídalo dnes? No, není to úplně to podstatné. Ale naučení je jasné. Svatý Bazil to zhrnuje jednou větou. Není ve světě nic, co by se vymykalo Boží prozřetelnosti. Dokážeme-li tu víru vyznat, pokud se to týká přírody, tím silněji v případě člověka, a to i kdyby trpěl a byl pronásledován. A co se týká toho podobenství nebo toho příkladu toho vlasu, je stará teologická otázka, jestli neexistuje nějaká výjimka z Boží prozřetelnosti, odkud se na světě bere zlo, proč vlastně prožíváme zlo, proč třeba i ten pán Ježíš prožíval dřevo kříže a všechny ty nepřijetí zrady, ty pokoutnosti lidského života, lidského srdce. Proč se vyskytují různé katastrofy, zemětřesení, povodně, přívalové deště? Tu a tam se vyskytovali ti, kteří říkají, tož to tak je, aby z toho vzešlo ještě nějaké jiné větší dobro. Třeba Origenes kdysi říká, že Bůh zatvrdil srdce faraonovo. V době modernější, někteří filozofové říkali, že bez zla by nebyla možná dobrota, svoboda, volba pro to dobré. Je na tom něco z filozofického hlediska pravdivého, ale na druhou stranu
Je to takové minové pole v tom uvažování. Opačné mínění je vyjádřeno ve větě, kterou čteme u otců církve. Bůh není nikdy příčina zlého. Jediný důvod, proč je na světě zlo morální i fyzické, je dobrovolný hřích. Když učívám třeťáčky, tak tam se učí takovou definici, u které si nejsem jistý, zda to si vůbec zapamatují nebo pochopí, ale přesto má svoji velikou hloubku, že hřích je vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona. Když někdo dělá něco nevědomně, tak bychom mu to měli nejprve vysvětlit. A teprve, když je mu to vysvětleno, tak by měl potom přijít nějaký trest. Je to krásně vidět na malých dětech. Když třeba nehlídá brášku a ten bráška někde stojí nad propastí nebo nad rozpáleným sporákem a chce na něho vztáhnout ruku a ti rodiče v poslední chvíli tomu zabrání, tak by neměli jenom jako nabančit tomu staršímu, který měl dávat pozor, ale měli by mu to nejprve vysvětlit, co všecko se mohlo stát. Teprve tehdy, když to ví, tak můžeme od něho vyžadovat prostě tu důslednost a tu schopnost to rozlišovat. Mnozí lidé tak to neuvažují. Boží prozřetelnost tam tedy je, ale stává se velice zvláštní věc v té pedagogice Boží, lidsky nevysvětlitelná. Bůh, když vstupuje do osudů i nás, tak dokonce i zla, hlouposti, vzpoury proti němu dokáže využít k dobrému. Tenhle ten zázrak si uvědomoval třeba svatý Augustin, když dělal spoustu hloupostí v životě a hledal sám sebe v různých partách, v náručí žen nebo v opojných nápojích, ale nakonec vlastně si uvědomoval, že vždyť Bůh byl stále se mnou a stále mi dával tu možnost té změny. Podle sázavské legendy svatý Prokop, jehož svátek dneska slavíme, přinutil ďábla, aby mu zoral pole. Když přijdete někam na Sázavu a tam do kostelu v povodí této krásné řeky, tak vidíte právě ten obraz. Ateisté se nad tím ušklíbají, ale je to nádherný, neuvěřitelně nádherný symbol Boží moci ve světě, že i pády a smrt musí nakonec posloužit k povstání a životu. A tak se vlastně ten zázrak, kdy ten Prokop, svatý Prokop vlastně orá s tím zlem, je vlastně příběh, který se odehrává v srdcích každého člověka, všech lidí i dneška. Pokud použiješ třeba i to, v čem si znabil ten čumáček v životě na nějakých hloupostech, pokud to použiješ k dobru, k výchově dětí, tak to má smysl. Vlastně ořeš jako ten Prokop s tím zlem. Zkusme si někdy uvědomit, že nebo si tak sednout a třeba porozvažovat, co v tom životě máme, co tam je dobrého, co dobrého není. Ale je to součástí naší minulosti. Zkusme z toho jakoby vykovat nebo vytvořit budoucnost. Bože, co po mně chceš, i v pohledu na to, co jsem prožil, co znám, jaké mám zkušenosti. Ať vám Bůh ve vašich nejenom vizích, ale ve vaší budoucnosti samotné žehná, pomáhá a vede. Amen.

0: Pán Ježíš nás vyzývá, abychom prosili. Volejme k němu společně v důvěře a naději, že nás vyslyší.
1: Veď všechny křesťany, ať příklad jejich života pomáhá hledajícím a nevěřícím najít cestu k víře a k přátelství s Bohem. Prosíme tě, vyslyš nás. Chraň našeho papeže Lva a našeho biskupa Josefa, všechny biskupy, kněze a jáhny a poskytuj jim účinnou pomoc. Prosíme tě, vyslyš nás. Ochraňuj přírodu a celé stvoření před ničivou mocí člověka, odvráceného od tebe. Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Prosme také za mír na Ukrajině, ve svaté zemi, na Blízkém východě i v našich srdcích.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Prosme také za živé a zemřelé farníky, za něž je obětována tato mše svatá.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Splň, Pane, očtě prosíme a nauč nás dobře nakládat s tvými dary, neboť ty žiješ a vládneš na věky věků.

0: dnes přináším. Je to plod revy a plod lidské práce a stane se nám nápojem. Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.
1: Přijme k své slávě a k spase.
0: Bože, zhlédni na naši službu, přijmi tyto dary a dej, ať tím, co s láskou dáváme, naše láska roste skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi.
1: S tebou.
0: Zhůru srdce.
1: Máme Pán.
0: Vzdávejme díky Bohu našemu Otci.
1: Je to důstojné a spravedlivé.
0: V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždy a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je tvé slovo, jim všechno tvoří. On je tvůj milovaný syn, v němž všechno obnovuješ. Proto ti všechno slouží, vykoupený vesmír tě chválí a tvoji svatí ti vzdávají díky. Také my tě chválíme a také my ti děkujeme a se všemi nebeskými zástupy tě oslavujeme.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydávám.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

0: tajemství ví, zachraň nás svým křížem.
1: Vysvoboď nás svým křížem.
0: Ježíši Kriste,
1: spas.
0: Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna. Obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžem Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Vedí k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Levem, naším biskupem Josefem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali slud. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování. Přijím je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všem. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, jejím snoubencem svatým Josefem, Tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva. Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku.
1: Amen.
0: Vyvrcholením naší společné přípravy na přijetí Eucharistie, ať je modlitba Páně, v níž je obsaženo všechno, zač se máme modlit. Otče náš,
1: posvěcej jméno Tvé,
0: přijď království Tvé, bude Tvá jako v nebi, na
1: zemi.
0: Zdejší dej nám dnes a odpust nám naše, jako my odpouštíme. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věku.
1: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránku.
1: Pane, zasvěděl jsi, aby jsi mě přišel.

Modleme se. Prosíme tě, milosrdný Bože, dej, ať nás léčivé působení této svátosti zbavuje špatných sklonů a přivádí k tomu, co je správné, skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sestry a bratři, zítra mám, dnes je ještě mše svatá v 9 hodin na prostřední Bečvě pro bratrstvo Růžence. Zítra je nejenom neděle, ale je také slavnost státního svátku svatých Cyrila a Metoděje. Mše svaté, kromě těch ve farnostech, tak jak obvykle v neděli, je také na Radhošti. Ta 11., co jsme mývali jako Bečvy, tak se tam nedostanu, ale budu sloužit mši svatou potom ve 14 hodin odpoledne, kdyby někdo chtěl. Tak vám přeju Boží požehnání. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

se. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností, ať si v houští zajde. Polí bez nevůni přeci každý najde. Něžná fialinko, proč se v houští skrývá?

bláznosti. Plná líbeznosti, fialinka měrná, v libosti a míře, že je věčně věrná. Nežná fialinko, proč se v houšti

0: krásně děláte.
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.

Bylo 8 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je sobota 4. červenec 2026. Podle katolického kalendáře slavíme svátek českého patrona a přímluvce havířů a rolníků svatého Prokopa, poustevníka zesnulého v polovině 11. století, spoluzakladatele a opata sázavského kláštera. Jeho kanonizace na Sázavě se konala v tento den roku 1204. Státní svátek ve Spojených státech připomíná vyhlášení Deklarace nezávislosti 4. července 1776. Prokopům k svátku jen dobré. Jméno z řečtiny znamená průkopník, ten, který razí cestu. Pranostiky, když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa. A nebo svatý Prokop, kořen do kop.

starší paní v červený košile za sebou tahne tašku z dárky pro děti, co se na ní těšili.

0: Dny lidí dobré vůle na Velehradě připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu roku 863. Moto 27. ročníku srdcem i rukama a neb ve službě životu přiblížil proglasu tajemník akce Josef Kořenek.
1: V letošním roce cyrilometodějských slavností neboli Dnů lidí dobré vůle jsme akcentovali službu lékařů, zdravotních sester a všech pracovníků ve zdravotnictví. Už v době covidu, kdy jsme dělali Večer lidí dobré vůle a Národní pout pouze pro tehdy povolených 1000 lidí, jsme uvažovali, že bychom velmi rádi právě těmto lidem, kteří se věnují často až do krajnosti, projevili takovou úctu a především vděčnost. Vlastně celý letošní Velehrad bude o vděčnosti za to, jak druzí pomáhají druhým, a současně bychom chtěli ty druhé inspirovat, aby také oni předávali to poselství pomoci druhým dál.
0: Slavnostní zahájení Dnů lidí dobré vůle nabídne v přímém přenosu televize NOE.
1: Oficiálně Dny lidí dobré vůle začínají 4. července v 18 hodin modlitbou za vlast. Je speciálně zaměřena pro lékaře, zdravotníky a všechny lidi, kteří pracují pro druhé ve zdravotnictví. Ta modlitba za vlast bude velmi specifická tím, že jednak přímluví budou číst lékaři či pracovníci ve zdravotnictví, kteří mají svůj příběh. Je tam například vojenský lékař, který působil v misi. Je tam studentka lékařské fakulty, která se věnuje pomoci lidem na ulici bezdomova a věnuje se ošetřovatelství. Budou tam taky představitelé například Milosrdných bratří. A co bude také zajímavé, herec Igor Bareš bude číst několik významných osobností, respektive jejich životních osudů, kdy sloužili pro druhé až do krajnosti. Tito lidé nejsou známí v naší zemi a my bychom je chtěli opět dostat do veřejného prostoru, aby mohli být inspirací pro nejen lékaře a zdravotní sestry, ale pro všechny lidi dobré vůle. Po modlitbě za vlast ve 20 hodin začíná Večer lidí dobré vůle. Jehož hudebním garantem je Jiří Pavlica s Hradišťanem a Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína. A následuje 5. července, kdy je Národní pouť a hlavním je svatá, která začíná 10 hodin 30 minut. Na Velehradě se snažíme oslovit všechny lidi dobré vůle, to znamená od mladých až po staré, různé neziskové organizace, různé dobrovolnické spolky a podobně. V celkovém programu má své místo například pódium pro rodiny s dětmi, pódium pro mladé, pódium pro lidi, kteří mají rádi dechovku, a bude tam 5. července písnička pro tatíčka Stojana s vystoupením řady zajímavých dechovek. Máme tam taky program pro lidi, kteří žijí na vozíčku. Po celou pouti budou přítomní duchovní, kteří jsou lidem k dispozici ke svátosti smíření, slouží se několik mší svatých.
0: Řekl nám tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek. Součástí tradičních cyrilometodějských oslav, kterých se každoročně účastní na 30 000 lidí, jsou stánky kolem ambitu. Zde svou činnost představí celá řada projektů. Některé připravují občerstvení, prodávají publikace nebo nabízejí aktivity pro děti. V modrém stanu s logem rybičky se na vaši návštěvu budou těšit kolegové z Proglasu.

0: Autobusem z Francie dorazí dnes na Velehrad skupina 40 cyklopoutníků, kteří v uplynulých dnech zvládli skoro 1300 kilometrů mezi mariánskými poutními místy Svatá hora a La Saleta. Ve 12 etapách jeli na kolech od 22. června přes Německo, Rakousko a Švýcarsko. Nejmladšímu cyklopoutníkovi z výpravy je pouhý rok, nejstaršímu 78 let. Včera jsme se s nimi spojili v polední modlitbě Anděl Páně. Volbu letošního cíle putování objasnil Proglasu ve čtvrtek po příjezdu do La Salety hlavní organizátor Vít Tomaštík.
1: My jsme v roce 2015 putovali po Francii, měli jsme 4letý cyklus, kdy jsme v roce 2014 zahájili cyklopouť na 4 roky, z jejich konec byl ve Fatimě v roce 2017, v květnu jsme putovali do Fatimy a v roce 2014 jsme měli etapu z francouzského druhého nejvýznamnějšího poutního místa Vézely do Lourdes a v rámci tady této trasy jsme zavítali už i do La Salety a tehdy v podstatě bylo rozhodnuto, že jednou se stane La Saleta cílovou destinací naší cyklopoutě.

0: Na Velehrad dnes dospěje pouť Moravská Kompostela. Cyrilometodějskou stezku ze svatého kopečka přes svatý Hostín je vede od úterka pater Jan Peňáz. Těsně před začátkem oslavil 75. Včera cestou pro Glasu řekl:
1: Bohu díky, pouť probíhá dobře. Zvládli jsme 3 horké dny, že to opravdu bylo takové jako až na hranici, ale nebyl žádný, víte, žádný takový problém, nějaký kolaps, nebo že mi někdo omdlel, nebo tak. Bohu díky, nebyl žádný úraz. No a na svatém Hostině jsme se v noci pěkně ochladili. Ráno tam bylo jenom 16 stupňů, když to včera pak vyšplhalo na 31, tak to už se tak dalo vydržet. Je nás bez pár lidí stovka. A ještě čekáme 30 od svatého Antonínka.
0: Od dneška se čestný předseda Matice Velehradské pater Peňáz a jeho spolupracovníci v cíli Moravské Kompostely účastní dnů lidí dobré vůle.

0: Papež Lev XIV. Se dnes vydá na pastoreční návštěvu na Lampedusu, kde bude sloužit mši svatou a setká se s lidmi, kteří emigrovali do Evropy. Program svatého otce na italském ostrově přibližuje kolega Petr Pospíšil.
1: V 9 hodin dopoledne papež navštíví hřbitov, kde jsou pohřbeni lidé, kteří zahynuli na moři při cestě na Lampedusu. Zastaví se u takzvané brány Evropy. Poté se vydá na molo Favaloro, kde posvětí desku, která molo pojmenovává po papeži Františkovi, a setká se tam s lidmi, kteří emigrovali do Evropy. Od 10:30 bude papež předsedat mši svaté. U oltáře bude vystaven obraz Panny Marie z Portosalva. Po skončení eucharistie svatý otec pozdraví místní představitele veřejného života a setká se s nemocnými dětmi a dobrovolníky. Poté se vrátí zpět do Vatikánu. Apoštolskou cestu papeže Lva můžete od 9 hodin sledovat živě prostřednictvím televize Noe.

0: V Jemramově od včerejška probíhá sedmý ročník akce Festivalu hudby a kultury s názvem Nezavřeno. Nabízí koncerty, klasické i loutkové divadlo pro děti, výstavu z vernisáží, autorské čtení a mnoho dalšího. Vystoupil zde také náš moderátor hudebních pořadů Proglasu Martin Evžen Kišperský, který k akci řekl.
1: Jemramov je malý městečko a já jsem z něm vyrůstal, protože se tady narodil můj otec a jeho otec a byl jsem konsternován tím, že tady na konci léta je jiný festival, který dělají evangelíci a ten se jmenuje Otevřeno. A když začal covid, tak jako reakce na to, že se prostě všechno rušilo, tak vznikl festival Nezavřeno, který založil Vašek Promel s svou ženou Pavlou a já jsem byl u toho a těch prvních 5 let jsem mohl aktivně se podílet na tom programu a chodu toho úplně malinkého festivalu, který začínal od nuly, takže tomu mám osobní citovou vazbu, danou jednak tím, že mám rád to místo a pak taky tím, že fandím tomu, že se dělá festival takhle úplně daleko od civilizace. Benefitů, co má Jemramov, tak je spousta. Tady prostě spousta výžití. Mně se líbí, že festival je hodně pestrý, že přitom jak je malý, tak umožňuje lidem zažít jednak nějakou nekomerční hudbu, ale taky výstavu, přednášku, divadlo a performance různých umělců. Je to namícháno a je tam docela velký akcent na to, aby si to užili i rodiny s dětmi.
0: Martin Evžen Kišperský také popsal, na co se z programu těší.
1: Je tam celá řada věcí, které podle mě by člověk mohl považovat až za jako slavnostní záležitost. Například je tam podle mě lídr festivalu František Skála s celou kapelou, ve které například i Petr Nikl nebo jazzový basista Petr Tichý. Ten zahraje i s Janou Webrovou v samostatném koncertě. Celá pěkná kombinace harmoniky, kontrabasu a zpěvu. Taky se bude hrát hudba k němému filmu, který doprovodí skupina Tyrkem Hajdos. Taky vystoupí kapela Souvrat, která byla dlouho v Americe, teď jsou zpátky v Čechách. Taky kapela Meluzína, což jsou mladé ženy, které věnují vlastně progresivnímu experimentálnímu popu. Bude tady Honza Němec s Janou Šrámkovou, ať budou číst ze své společné knihy, která se jmenuje Byt. Ještě třeba bych zmínil jednu věc, která mě osobně zajímá, tak je taky možný se zajít do kostela a tam slyšet koncert klasické hudby, nebo zajít na přednášku právě o Jemramově s černobílými fotografiemi a informacemi o místní krajině. Ubytování pro účastníky je na farní zahradě, což je i to pěkný prostor. Je to všechno kousíček, který mám opět tak malinký městečko, že kamkoliv člověk vydá, tak je tam hned.
0: Zvedu Jemramova na festival Nezavřeno stálý spolupracovník Proglasu Martin Kišperský.

Před malou chvílí bylo 8 hodin a 30 minut. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je sobota 4. červenec 2026. Podle katolického kalendáře slavíme svátek českého patrona a přímluvce havířů a rolníků, svatého Prokopa, poustevníka zesnulého v polovině 11. století, spoluzakladatele a opata sázavského kláštera. Jeho kanonizace na Sázavě se konala v tento den roku 1204. Státní svátek slaví ve Spojených státech na paměť vyhlášení deklarace nezávislosti před 250 lety 4. července 1776. Právě před 200 lety zemřel hlavní autor prohlášení a pozdější americký prezident Thomas Jefferson. Před 100 lety se konala první akce v Praze na nově postaveném Strahovském stadionu, 8. všesokolský sled. 90 let uplynulo od skonu literárního historika, kritika a národopisného badatele Jana Jakubce, profesora dějin české literatury na Karlově univerzitě. Prokopům k svátku jen dobré, jméno z řečtiny znamená průkopník, ten, který razí cestu. A pranostiky, když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa, a nebo svatý Prokop, kořen dokop. A my se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat a večer se v Čechách ojediněl objeví déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20, v 1000 metrech na horách kolem 15. Vát bude mírný severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, zejména na jižní Moravě. Večer se bude v Čechách měnit na západní a bude postupně slábnout.

Na státní hrad Bezděz na Českolipsku se po 240 letech vrací Černá Madonna Montserratská. Originál sošky byl na hradě, který tehdy fungoval jako benediktínský klášter a významné poutní místo v letech 1666 až 1786. Během josefínských reforem ho z Bezdězu přenesli do Dox. Novou 80-centimetrovou repliku slapského pískovce

0: Návštěvníci zámku Kunín na Novojičínsku mohou ode dneška vidět jedinečnou kolekci asi 150 pokrývek hlavy, které nosili představitelé předních tuzemských šlechtických rodů. Na výstavě S kloboukem na zámek jsou vedle i lovecké přilby nebo koupací čepice. Unikátem je civilní klobouk následníka rakousko-uherského trůnu arcivévody Františka Ferdinanda d'Este, upozorňuje spoluautor výstavy Radek Polách z Muzea Novojičínska.
1: Je tu pár exponátů z poloviny 19. století. Pravděpodobně i ten klobouk Františka Ferdinanda d'Este je z konce 19. století. Je to opravdu unikát v rámci České republiky. Jediná civilní pokrývka hlavy právě arcivévody, který byl majitelem zámku Konopiště.
0: V takovém rozsahu podle Polácha sbírka ještě nikdy nebyla vystavována. Na Kunínském zámku bude do konce října. Zhruba 90 pokrývek je v samostatné místnosti. Ostatní doplní běžnou prohlídkovou trasu. Kastelán Jaroslav Zezulčík je podle svých slov rád hlavně za klobouky rodiny Harachů.
2: Myslím si, že to bude velké zpestření, protože to téma modré krve velice rezonuje mezi návštěvníky. Určitě jsem rád za docela početnou kolekci, která pochází ze zámku ve Velkém Meziříčí od rodiny Harachů. Mým osobním přítelem je dnes vlastně jeden z nejstarších žijících šlechticů u nás, pan hrabě Jan Podstatský, jehož maminka byla Harachová. S rodinou Harachů jsme také v úzkém kontaktu i v Rakousku. Víme o sobě, také se zámek navštěvujeme, no a Harachové náš zámek postavili, takže na ty klobouky harachovské jsem si tady těšil nejvíce.

0: Ilustrace japonské umělkyně Nanako Ishida mohou vidět velehradští poutníci v kostelíku Zjevení Páně zvaném Cyrilka, blízko baziliky. Vznikly pro novou knihu Petra Hudce Legenda o snu, inspirovanou událostmi z dějin Moravy. Michaela Lužová za organizátory přibližuje propojení japonského umění s příběhem knihy.
1: Tady se to vlastně krásně spojuje, protože Velehrad se staví do pozice propojení východu a západu. Právě ta japonská umělkyně vystudovala tady v Bratislavě a v Čechách a právě propojuje krásně japonskou kaligrafii s právě středověkou iluminací a ilustrací, ale zároveň působí velmi současně a navazuje na současnou grafiku.
0: Knížka Petra Hudce vypráví o pohnutých událostech roku 1421, kdy velehradský klášter vypálili moravští husité.
1: Je to knížka, která je vlastně poutavě napsaná proto, aby přiblížila tento příběh širší veřejnosti. Není úplně určená pro malé děti, ale spíš pro dospívající a dospělé. Knížku vydává Matice Velehradská. Pokud by měli návštěvníci výstavy zájem, bude dostupná na infocentrum Velehrad anebo přes internet právě přes stránky Matice Velehradské.
0: Tolik z Velehradu od Michaely Lužové. Výstava v kostelíku Cyrilka potrvá do konce září.

0: Na hřbitově v jeho rodných Šlapanicích u Brna včera pochovali patera Josefa Vlčka, který sloužil v duchovní správně farnosti od roku 2002. Knězem byl od roku 1963, jako kaplan pak působil v Kloboukách u Brna, Ivančicích nebo ve Znojmě. Později vedl farnosti Dražovice, Jaroslavice, Slup a Strachotice. Šlapanický farář Petr Hošek pro vysílání Proglasu vzpomíná.
1: Josefa Vlčka jsem znal 12 let už od doby, kdy jsem působil v újezdě u Brna. Poslední 2,5 roku jsme spolu už i spolupracovali ve Šlapanickém děkanství i ve farnosti Šlapanice a díky tomu jsem měl možnost poznat ho nejen jako spolubratra kněze, ale především jako člověka hluboké víry. Na otci Josefovi jsem si vždycky nejvíce vážil jeho věrnosti. Byl to kněz, který tiše, pokorně a vytrvale sloužil Kristu i lidem. Nepotřeboval být středem pozornosti. Jeho život byl svědectvím, že kněžství se žije především v každodenní věrnosti u oltáře, ve zpovědnici, při návštěvách nemocných i v obyčejných setkáváních s lidmi. Byl to člověk, na kterého bylo spolehnutí. Měl rád církev, miloval své kněžské poslání a nikdy nestratil radost z toho, že může být Kristovým knězem. Myslím, že právě tím oslovoval druhé nejvíce. Dnes děkujeme Bohu za dar jeho života a kněžské služby. Děkujeme za dobro, které zůstává ve všech, kterým sloužil. Věříme, že smrt není tečkou za jeho životem, ale vstupem do plnosti života s Kristem. Věříme, že člověk, který celý život ukazoval druhým cestu ke Kristu, dnes už kráčí po ní tváří v tvář svému Pánu.

0: sa ma pýtať, ako sa mi darí, a ja budem hľadieť do zmenených tvári. Tiež ich budem musieť oboznámiť s faktom, že chvíľu bolo dobré. A potom už čas dobré ochrání, a to zlé odnáša. Tak ma potom prezvoň, keď budeš vyrážať. Keď budeš vyrážať.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno. A k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strachy

0: Jak na Proglasu informujeme, křesťanská sportovní organizace Orel je tradičně součástí Dnů lidí dobré vůle na Velehradě. Dnes odpoledne zde pořádají soutěž ve fotbalových dovednostech. Na podrobnosti se nyní zeptáme jejího organizátora Dominika Plška, člena Orelské tělovýchovné rady. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, zdravím vás a posluchače.
0: Sportovní soutěže pořádáte na Dnech lidí dobré vůle pravidelně. Proč právě ve fotbale?
1: Je to dáno tím, že fotbal je jedním ze sportů, kterému se v Orlu dlouhodobě věnujeme. Nemáme žádnou dlouhodobou soutěž, která by probíhala v rámci celého roku, na rozdíl například od Orelské běžecké ligy či Orelské florbalové ligy. Proto pořádáme podobné jednodenní akce na Velehradě. Každoročně již po řádku let pořádáme tady tuto akci a těší se velkému úspěchu, kdy se účastní kolem stovky účastníků každý rok.
0: Komu je soutěž určena? Mohou se zapojit jen děti anebo i dospělí?
1: Soutěž je určena výhradně pro mládež do 15 let, kdy mezi sebou soutěží dívky a chlapci v oddělených kategoriích, které jsou dále rozděleny dle věku. Jednu kategorii tvoří ročníky narození 2012 až 2015 a poté je další kategorie ročník 2016 a mladší. Pro ty nejmenší účastníky je v rámci doprovodného programu připraven skákací hrad, který mohou využít. Takže takhle to máme rozděleno.
0: Jaké fotbalové dovednosti si budou moci účastníci vyzkoušet?
1: Je připraveno několik stanovišť, v rámci kterých si účastníci vyzkouší jednak práci s míčem, tedy různá stanoviště týkající se převádění míče, slalomu. Dále si mohou ověřit své technické dovednosti při střelbě na branku na přesnost nebo při penaltách. Některé disciplíny jsou měřené, tedy rozhoduje při jejich vyhodnocení nejlepší čas a v některých vyhrává ten, který má nejvíce úspěšných pokusů, to je u těch technických.
0: Co čekáte nejúspěšnější soutěžící? Připravili jste pro ně nějaké odměny?
1: Ano, pro nejlepší soutěžící jsou připraveny hodnotné ceny, jako například mobilní telefon, stolní fotbálek nebo fotbalový míč. Pro každého z účastníků, který se zaregistruje, však je připraveno občerstvení a drobná odměna.
0: Na Velehrad přijíždějí celé rodiny. Co by si podle vás měli z Dnů lidí dobré vůle odnést, kromě sportovního zážitku?
1: No tak Velehrad je z mého pohledu místem se speciální atmosférou a vše je umocněno právě při probíhající akci Dny lidí dobré vůle. Námi pořádaný sportovní program doplňuje kulturní program, který se odehrává u baziliky a v okolí. Já osobně tuto akci považuji za vhodnou nejen pro rodiny s dětmi, ale pro všechny lidi dobré vůle, neboť je zde prostor na chvíli se v této hektické době zastavit a načerpat síly do další práce.
0: Říká za křesťanskou sportovní organizaci Orel Dominik Plšek, organizátor dnešní soutěže ve fotbalových dovednostech. Moc děkuji za rozhovor a přejeme spoustu nadšených soutěžících a hlavně, ať se akce obejde bez zranění. Naslyšenou.
1: Také vám děkuji a věřím, že bude co nejvyšší účast. Děkuji vám, naschledanou.
2: Až jednou budu stará, vystoupím z vlaku.

Bylo 9 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je sobota 4. červenec 2026. Podle katolického kalendáře slavíme svátek českého patrona a přímluvce havířů a rolníků svatého Prokopa, poustebníka zesnulého v polovině 11. století, spoluzakladatele a opata sázavského kláštera. Jeho kanonizace na Sázavě se konala v tento den roku 1204. Státní svátek ve Spojených státech připomíná vyhlášení Deklarace nezávislosti 4. července 1776. V tento den roku 1925 zemřel italský katolický aktivista, dominikánský terciář, svatý Pier Giorgio Frassati. Před 100 lety se konala první akce v Praze na nově postaveném Strahovském stadionu, 8. všesokolský sled. 90 let uplynulo od skonu literárního historika, kritika a národopisného badatele Jana Jakubce, profesora dějin české literatury na Karlově univerzitě. A při pogromu v jihoporském městě Kielce právě před 80 lety rozvášněný dav postřílel či ubil 42 židů. Prokopům k svátku jen dobré. Jméno z řečtiny znamená průkopník, ten, který razí cestu. Pranostiky k dnešnímu dni. Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa. Nebo svatý Prokop, kořen do kop.

0: Ve středu 8. července oslaví v Praze 90. narozeniny pater Oldřich Prachař, někdejší provinciál České provincie minoritů a zakladatel společenství svatojakubské Audite Organum, které už více než 30 let podporuje varhanní hudbu v bazilice svatého Jakuba na Starém Městě. Děkovná bohoslužba se tam chystá na pondělí 6. července od 10 hodin a 30 minut. Za pražskou řádovou komunitu zve otec Petr Macháček.
1: Mši svatou bude na varhany doprovázet Irem Chřipková a zpěvem budou doprovázet tenor Tomáš Černý, Aneta Černá a soprán Nikola Eckertová. Po mši svaté se v bazilice uskuteční premiéra nového filmu Svatojakubský varhanní festival.

0: V Mikulově startuje zítra akce, která patří k nejvýznamnějším svého druhu ve střední Evropě – kytarový festival. Program má formu odborných workshopů a seminářů i koncertů pro veřejnost. Některá vystoupení přiblížila Proglasu za organizátory Petra Poláčková.
1: To se nám povedlo pozvat některé umělce, kteří ještě v Mikulově nehráli, nezazněli a navíc se podařilo získat několik projektů, jako třeba 150. výročí Manuela de Falli, které slavíme, a nebo koncert k poctě Johna Dowlanda k jeho 4. výročí úmrtí. Tím pádem zazní i Peter Croton a Ivo Haun, což je takové duo, trio, jsou to dva vlastně loutnisté a jeden z nich zpívá. No a zbytek vlastně umělců jsou zaměření na jistou třeba interpretaci romantické hudby nebo historických nástrojů, takže ten program se vlastně zpestřil i tím, jak nám chodili programy, takže zazní řecko-španělské duo Melis, potom chorvatský miláček festivalu Zoran Dukic, vítěz soutěže v Kutné hoře Bogdan Mihajlescu, nebo taky jeden neklasický koncert Jošo Štefan Trio, vlastně Gypsy Jazz, tak ve stylu Django Reinharta, anebo zazní brazilský kytarista Fabio Zanon, italská kytaristka Enrica Savini nebo Marco Ramelli a již zmíněné vlastně loutnové duo trio Peter Croton a Ivo Haun.
0: Kytaristka a pedagožka Petra Poláčková, která se na organizaci a dramaturgii festivalu v Mikulově podílí už 16 let, přidala i svůj osobní programový tip. Nejvíce se těší na vystoupení k poctě anglického skladatele a loutnisty Johna Dowlanda.
1: Protože zazní nejen Dowlandovy písně, ale vlastně písně inspirované Dowlandem, které zkomponoval sám Peter Croton, a zazní vlastně i jeho úpravy písní Beatles na dvě loutny a zpěv. Tak já si myslím, že to je něco, co jsme na festivalu ještě neslyšeli, a jinak se strašně těším na zahajovací koncert Dua Melis, anebo na závěrečný koncert Enrique Savini a Marca Ramelliho. Těším se na tu komořinu, těším se na historické nástroje a těším se na ten řecko-španělský temperament.
0: Kytarový festival vznikl v roce 1987 s cílem přivést do Česka zahraniční umělce a zvýšit povědomí o klasické kytaře i klasické hudbě obecně.
1: Vzhledem k tomu, že z festivalu se už stala taková tradice, tak je to vlastně místo, kde se setkává dost často i celý svět jednou za rok. A jsme se rozhodli, že tu tradici se budeme snažit udržet tak dlouho, dokud budou peníze na kulturu a dokud budeme mít energii. A je to vždycky každoroční takový svátek hudby a kytarových tónů a všichni se na to těší a sjíždí se k nám lidé z celého světa. A i vlastně umělci, je to pro ně podsta, že si vlastně můžou zahrát na jednou z nejstarších festivalů v České republice, myslím kytarových festivalů.
0: Tolik Petra Poláčková z pořadatelského týmu kytarového festivalu Mikulov. Ten se uskuteční od zítřka do příští soboty 11. července. Podrobnosti k programu i prodej vstupenek najdete na webu gfmikulov.cz.
2: Permanentně v pěsti tisklu steky skřehlí dlaně. Laju tiše Mirkovi a spílám sprostě daně. U devátý kontroly pak vybavím si maně, čímže mě to obloudili mor a bíl.

užijem si v horách, bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda, s buzolou ti hrozí maximálně ruplák šanda. Jo a v loni teda zmizel nějakej Slávek Janda. Zkrátka fůra legrace a samý skopičiny. Jo a taky Erbenovic Jánu, to prej v cuclo.

Sféra, pásí vlastní pravidla, jak objevil jsem včera. Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním na severní straně, na týdě.

0: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích propojila díla výtvarníků, kteří působili proti komunistickému režimu. Na nové výstavě Barvy nesouhlasu ukazuje českou výtvarnou scénu spojenou s Chartou 77. Podle ředitelky galerie a kurátorky výstavy Dany Veselské má připomenout události, které podpisu dokumentu před 50 lety předcházely, a zároveň ukázat, že svoboda není samozřejmost.
1: Na počátku charty byly velké procesy, které dělali komunisti s tou scénou alternativní kultury. A jednou z nich byl proces se členy hudebních skupin Plastic People of the Universe DG 307 a ten proces se odehrál v září 1976. To byl jeden z impulzů, který vedl ty lidi kolem charty, aby sepsali vlastně ten dokument, to prohlášení charty 77, ve které je ten proces s těmi hudebníky i přímo zmíněn.
2: Kdy se to narodil maličký a co se to se světem stalo, před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo, vždyť místo kosů teď létají stíhačky, to, že pár bláznů se opilo mocí. Světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

Vítejte u sobotní voničky lidových písní. V dnešní premiéře prvního prázdninového kola folklorní sedmičky naší hitparády lidových písní znovu zaspívají strážnická zpěvačka Anička Můčková-Habancová a horňácký zpěvák Martin Čambal. Písní cymbálové muziky Strážničan si připomeneme Mezinárodní festival ve Strážnici. V novinkách se představí plzeňský soubor Úsměv a ostravský ansámbl Flair. Poslechněte si folklorní sedmičku dnes večer od 18 hodin a 30 minut. Přejeme ničím narušený poslech a příjemně strávený zbytek víkendu.

areálu dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě právě probíhá šestý ročník přehlídky uměleckých a folklorních souborů s názvem Ondrášova Valaška. Sobotní celodenní program začíná v 10 hodin roztančeným náměstím. Poté ve 13 hodin následuje vystoupení dětského folklorního sboru Vysočánek. Následují taneční workshopy a vystoupení mladiny z Plzně. Od 14 hodin se návštěvníci mohou těšit na společné vystoupení dětských folklorních souborů Ondrášek, Vysočánek a Beskyd. Co se v mládí naučíš? Poté vystoupí dětský folklorní soubor Šmikňa. V 15 hodin a 30 minut následuje společné vystoupení folklorních souborů Haná, Slezského souboru Heleny Salichové a Šmikňa. V 17 hodin začne společné vystoupení souborů s názvem Pije jako duha. Sobotní program ve 20 hodin a 30 minut zakončí reprezentační pořad Vůz Ondráš.

Bylo 11 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní začíná pořad Barvínek, ve kterém si představíme Základní uměleckou školu Prostějov. Pořad pro vás připravila Tamara Suchánková. Pro tuto chvíli se loučím od mikrofonu a odpolednem vás bude provázet Milan Šoba.

0: Milí posluchači, kteří pravidelně posloucháte náš pořad, vítám vás u dalšího ladění rozhlasového barvínku. Dneska spolu budeme pokračovat v barevném kolotoči plném tónů, barev a divadla. Pokračujeme v našem velkém putování po základních uměleckých školách. Už jste někdy přemýšleli, co všechno se dá zažít v jedné jediné budově, když se tam sejde kupa talentovaných dětí? No, já to zjišťuju při té mojí cestě, při tom mojem cestování jednotlivými zuškami po republice. A každá základní umělecká škola je specifická. A protože chceme základní uměleckou školu v Prostějově poznat skrz naskrz, pozvala jsem si dnes k mikrofonu paní ředitelku magistru Elišku Kunčíkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Všem posluchačům.
0: Já jsem říkala, že jsem pozvala k mikrofonu. V podstatě já jsem přijala pozvání k vám do Prostějova. Jsem tomu moc ráda. Když bych se zeptala, proč základní umělecká škola Vladimíra Ambroze? Kdo to byl?
1: Vladimír Ambroz byl hudební skladatel, který se narodil v Prostějově, umřel v Prostějově. Byl to žák Leoše Janáčka. Ale to jsme slavili 70. výročí od úmrtí, tak jsme měli velký koncert z děl právě Vladimíra Ambroze. A v 70. letech škola na jeho počest má, nese v názvu jeho jméno.
0: Paní ředitelko, jak je škola velká? Je to nádherná budova, když přicházím. Kolik máte žáků teď?
1: V současné době studuje tady 1382 žáků, takže jsme velmi velká škola, čtyřoborová, to znamená, kromě hudebního oboru můžou se žáci učit ve výtvarném oboru, v literárně dramatickém a v tanečním oboru.
0: Vidíte, já jsem na začátku neřekla to, že ty barvy jsou i v tom tanci. Je to tak? Takže
1: to tak,
0: i taneční kromě.
1: I taneční, všechno.
0: Všechno je v této budově?
1: Ne, máme tři budovy. Tady ta velká budova je pouze pro hudební obor, taneční obor a literárně dramatický sídlí tady kousek v Prostějovském zámku a výtvarný obor zase kousek od nás na základní škole, kde se, teda na škole, která dřív byla základní škola a dneska tam část máme i my, výtvarný obor.
0: To je pěkný počet, už 13.
1: Je. A jsme čtvrtá nejstarší škola na Moravě. Před námi je Brno, Kroměříž a Žerotín, Olomouci.
0: Tak to je.
1: A 2029 budeme slavit 140. výročí vzniku.
0: Tak to je nejvíc, kam jezdím. Zatím, teď někdy některá škola, už se mi to plete, 70 let, 80 let, 140. Tak to je nádherné.
1: Je, má to tady velkou tradici a právě otec Vladimíra Ambroze Ezechiel stál u zrodu té hudební školy. Takže celá muzikantská rodina Ambrozu tady působila.
0: Paní ředitelko, 13 dětí. Kolik pedagogických pracovníků tento počet zvládá?
1: Je momentálně 56 pracovníků. Ne všichni mají plné úvazky, protože se vrací paní učitelky z mateřských, takže zpočátku začínají s menším úvazkem a jak děti odrůstají, tak pak navyšují úvazky.
0: A v tuto chvíli sedí proti mě žák v základní umělecké školy a já už nechám na tobě, aby ses představil.
2: Dobře, takže já se jmenuji Jeffrey Agaliu. Je mi 17 let a na tuhle školu už chodím od první třídy.
0: Jeffrey, řekla bych, že i s příjmením, které nedokážu teď zopakovat, je velmi nečeské. Jo. Můžu se zeptat, být drzát?
2: Můžete, tatínek je vlastně z Albánie, takže to je ten důvod, proč se tak jmenuju.
0: Takže, milý Jeffrey, já se tady zeptám, jakému oboru se věnuješ?
2: Takže já se věnuju oboru solový zpěv. A k tomu vlastně ještě hraju na elektronické klávesy. Vlastně obojí taky od první třídy, takže.
0: Tady zeptám se ještě jinak. Čím jsi začal dřív?
2: Vlastně obojím. Já jsem začal zároveň obouma těma oborama. A baví mě obojí, takže. Ale s klávesama už teďka končím, takže. Ale budu pokračovat dál jenom ve zpěvu.
0: Tak to už nezapomeneš, že jo?
2: To, ne, na to se nezapomíná, přesně.
0: No a když jsi se hlásil, říkáš od první třídy, když jsi se hlásil na základní uměleckou školu, tak šel jsi co? Šel jsi zpívat? Nebo už i s tím, že bys chtěl hrát na klávese?
2: Já jsem vlastně šel s obojím, vlastně mamka mě přihlásila na obojí. Já jsem moc jako nevěděl, do čeho jdu, ale vlastně jako chtěl jsem to hudbu dělat už od začátku, protože vždycky jsem si tak pospěvoval, tancoval jsem si doma, takže to bylo vždycky, jakože do té hudby bych chtěl vždycky směřovat. No.
0: Zeptám se, jaká hudba se tobě líbí, jaký styl hudby?
2: Já teda nejvíc směřuji k tomu popu, co se týče jako vlastně, jako když jsem doma, tak si hraju jako ty spíš jako popové věci, ale tady v Zuzce spíš na tu klasiku se zaměřím.
0: Klasiku, takže i zpíváš klasiku?
2: Klasiku a muzikály taky.
0: Hezky, mě se totiž tak krásně napojuje ta myšlenka, že když slyším klávesy a zpěv, tak úplně vidím prostě toho zpěváka s těma klávesama, jak se doprovází. Zpíváš někdy tak, jako třeba veřejně?
2: Ne, veřejně ne. Ale doma si skládám svoji jako vlastní hudbu, ještě teda nic jako se neděje, ale skládám si jen tak jako občas.
0: A ne, už třeba na nabídlo ti někdo z nějaké kapely řekl, hej Jeffrey, dobře zpíváš, hraješ, nechceš jít s náma do kapely, ne. A líbilo by se ti to?
2: Musel bych nad tím hodně přemýšlet, protože jako, nevím, jestli bych to jako dokázal jako utáhnout, ale přemýšlel bych hodně dlouho o tom.
0: Jaké úspěchy máš za sebou?
2: Úspěchy.
0: Buď hrdý, chlupce.
2: Takže vlastně byl jsem v ústředním kole vlastně zuškovské soutěže ve zpěvu. Tam jsem teda dostal čestné uznání, ale už jenom to, že jako to ústřední kolo, tak je podle mě velký úspěch. A teď jsem byl v Police na přehlídce mezinárodní, tam jsem získal zlaté pásmo a poslední dva roky tak chodím na mezinárodní soutěž na Žerotíně v Olomouci a zatím jsem dovezl dvakrát třetí místo, takže...
0: No to je úplně nádherné. Je nějaká skladba, kterou máš nejradši, kterou nejraději zpíváš?
2: Kterou nejraději zpívám teďka, vlastně nejraději zpívám Chodníček od Bohuslava Martinu. A také jsem si oblíbil Piacer d'amor od Martinyho.
0: V tuto chvíli jsem zavítala do učebny zpěvu. A tak, jak nám slíbil Jeffrey, že nám zaspívá, tak v tuto chvíli se nám splní toto přání. A já bych ale chtěla ještě představit jeho paní učitelku zpěvu Pavlínu Přikrylovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A u překrásného klavíru sedí korepetitorka Milena Buriánová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Byl takový jazykolam pro mě. Tak, paní učitelko, otázka. Kolik asi let už učíte zpívat Jeffreyho?
3: Tak Jeffreyho už učím zpívat dlouho. Od jeho první třídy. To znamená, že začal přípravkou. A teď přesně nevím, kolik to je roku, ale hodně, protože mu 17. Takže jsme říkali 11 let chodí zpívat. Prošli jsme si různými obdobími a prošli jsme až sem a myslím, že se nám daří, protože je opravdu šikovný, talentovaný.
0: Takže radost chodit do práce.
3: Řekla bych to tak přesně. Radost chodit do práce.
0: Já se vás zeptám, co v podání Jeffreyho a doprovodu klavíru uslyšíme?
3: Uslyšíte od Bohuslava Martinů píseň Chodníček z jeho sbírky písničky na jednu stránku a potom píseň Maria z muzikálu West Side Story od Leonarda Bernsteina.

0: Paní učitelko, vy jste překrásně doprovodila. Jsem si vylámala malým jazyk na těch korepetitorce. Dobře jsem to skloňovala. S Jeffrey, vy vyučujete klavír?
1: Ano, já vyučuju klavír tady na hudební škole, ale doprovázím zpěváky. Takže se zpěváky mám zkušenosti na konzervatoři v Olomouci. Já musím se pochlubit, že jsme s Jeffreym absolvovali teď před dvěma dny koncert tam pěveckého oddělení, kdy tam ty děcka studují opravdu řádně ten zpěv. A Jeffrey se k ním přidal jako host a velmi dobře se toho zhostil. Zaspíval si tam s náma pár muzikálů. Takže mám radost, že se to dá propojit, i že když učím tady a pak tady je takové dítě šikovné, tak já ho můžu k té konzervatoři popostrčit. Že se nám propojují ty školy mezi sebou, tak to nám tady výborně funguje s paní učitelkou zpěvu.
0: Ještě se vrátím k paní učitelce zpěvu. To je Jeffrey. Kolik asi máte dalších třeba žáků, kterým se tady věnujete?
2: Tak já se snažím věnovat všem. Mám asi 29, jo, ale takových talentů jako je Jeffrey za stolik není. I když nějaké děti tam jsou, které jsou talentované.
0: Třeba, co se rysuje?
2: Třeba se mi rysuje jedno děvče, asi 12-leté, Justýnka se jmenuje, která taky jezdí už po soutěžích. Dokonce se jí povedlo přivést první cenu z mezinárodní soutěže z Olomouce. A také si myslím, že inklinuje ke zpívání a že by to tam mohlo být. Že se k Jeffreymu brzy připojí.
0: Máš pak duet. Právě ano, jsme ho naplánovali.
2: Ano. A určitě by se tam ještě našlo víc těch dětí. Ale to jsou takové ti dva nejvýznamnější. A pak uvidíme. Ono se nedá přesně říct u těch malých dětí do těch 10 let, 12 let, kdo přesně, protože přijde mutace a všechno je jinak. Takže kdo ví?
0: U kluku jo, u holek taky?
2: Taky.
0: Taky je to tam slyšet.
2: Není to samozřejmě tak intenzivní jako u kluku, ale ta mutace probíhá i u děvčat.
0: Tak já vám moc děkuju za rozhovor, děkuju za překrásný přednes, Jeffrey, moc ještě jednou. A moc se těším, že někdy dáš vědět a že se určitě přijdem podívat na nějaký koncert. Tak jo, děkuju moc, mějte se hezky.
2: Také děkujeme.
0: Já jsem se dostala do další třídy. Tentokrát je to třída paní učitelky Edity Millerové, kde se vyučuje klarinet. Paní učitelko, říkám to dobře, dobrý den.
3: Ano, tady se učí klarinet, saxofon a zubcová flétna.
0: S námi ve třídě tady je ještě paní učitelka Pavlína Řehořková, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Já to znovu zkusím říct, jak před chvíli korepetitor.
4: Korepetitorka.
0: Já jsem fakt, v tuto chvíli jsem dobrá. A máme tady dalšího mladého muže a tím je Petr Sedláček. Ahoj Petře.
5: Dobrý den.
0: Petře, držíš v ruce klarinet, já to musím popsat pro ty, co to nevidí. Kolik let asi hraješ na klarinet?
5: Asi 9 let, tak od druhé třídy až vlastně do teď, takže 9.
0: A můžeš mi říct, jak se na to přišel? Chápu, jestli, že jsi tedy ve druhé třídě začal chodit, měl jsi nějaký vzor, nebo třeba rodiče rozhodli, nebo...
5: No tak na klarinet hraje můj děda a strejda, takže jsem to jako viděl u nich, tak jsem šel na klarinet taky.
0: A to je hezký, takže taková rodinná tradice. Výborně. Co uslyšíme dnes, paní učitelko?
3: Zahraje kousek druhé věty z koncertu F-moll od Karla Marie Webera.

0: Paní ředitelko, říkala jste, že vlastně tato základní umělecká škola je v několika budovách. Tady ta je překrásná v centru Prostějova. Zřizovatelem vaším je?
1: Naším zřizovatelem je magistrát města Prostějova. Škola vznikla jako městská hudební a vždycky si zanechala tu linku jako ve spolupráci s městem. A v 92. roce, když to byla možnost přejít pod města, tak škola okamžitě přišla pod město a s městem máme velmi úzkou spolupráci a velmi dobré vztahy.
0: Předpokládám, když máte velmi dobré vztahy, tak i hodně vystupujete?
1: Těch vystoupení za ten školní rok je opravdu velmi mnoho, ale zase si myslím, že právě to je to, čemu vychováváme, učíme ty děti, aby byly schopny veřejně vystoupit, zahrát si, nejenom si doma hrát pro potěšení, ale je to součást výuky vystupování na veřejnosti.
0: A mají s tím děti problém?
1: Tak všichni máme trému, všichni. Ať je prvňáček, ten by řekla, že má nejmenší trému a čím víc roste, tak vlastně zjistí, co všechno se může stát na pódiu, takže ta tréma vzrůstá, ale je to taková ta zdravá tréma, bych řekla, že pokud mají nacvičeno dobře, takže po těch dvou taktech už hrají dobře a zpívají.
0: Ona to asi v každém oboru, že?
1: Je to naprosto v každém oboru, to potvrdí všichni.
0: To tak, já si vzpomínám, když jsem jako dítě začala recitovat, mě vždycky jako bavila tady ta dramatická tvorba, tak nevím, čím to bylo, ale když jsem se postavila prostě na to pódium, tak se mi začalo strašně třepat pravý koleno. A nedalo se to ovládnout, když jsem na něm stála zapřená. Takže ta tréma je pravdou, že pak to přejde. Po chvilince, jak už se člověk rozmluví nebo rozespívá, tak to přejde. Paní ředitelko, vy jste škola, tedy, která už jako hodně pamatuje, vy připravujete nějakou oslavu?
1: No, za 2 roky budeme mít vlastně, za 3 roky výročí školy, 140. výročí založení školy a ty přípravy už začnou příští rok, protože děláme almanachy velké a to zabere strašně spoustu času. A myslíme si, že ty almanachy, i když se opouští některé školy, protože opravdu je s tím hodně práce, ale mám pocit, že to má velký význam pro ty budoucí generace, protože vlastně, když se podíváte do toho almanachu, tak tak se vrátíte do té doby a máte hned představu, co se na té škole dělo. Ale je to hodně práce a samozřejmě velký koncert, velké výstavy, taneční obory, všechny obory se podílejí na přípravách i na těch slavnostních vystoupení.
0: Tak my bychom si mohli pustit nějakou první písničku a bude to dechový orchestr?
1: Velký dechový orchestr působí na škole od roku 1999, navázal na menší orchestr, byly tady 2 orchestříky a museli se spojit, protože žáci hráli ve 2 orchestrech a pak už se to nedalo zvládnout, takže vznikl velký dechový orchestr, který vlastně má velké úspěchy, zahajuje nebo končí Kmochův Kolín, letos rovněž jedeme do Kmochova Kolína hrát velký koncert. Má za sebou řadu úspěchů, v Ostravě získal stříbrné zlaté pásmo, ve Španělsku mezinárodní soutěž stříbrné pásmo a patří k těm top orchestrům naší republice.
0: Super, tak si je poslechneme.

0: Hrála nám dechová hudba, bylo to fakt super. Pojďme se teď podívat na obor, který není slyšet možná jenom vrzání štětců.
1: Tak, jedná se o výtvarný obor. V současné době navštěvuje nebo učí se na výtvarném oboru přes 300 žáků. Máme tam 4 pedagožky.
0: To je hodně.
1: To je hodně, samozřejmě. A výtvarný obor, přestože není vidět, tak se podílí na všech akcích naší školy. Několikátým rokem po sobě nehudební obor jim připravují prokomponovaný pořad. Letos to byl název Justýna a asistenční jednorožec, kde se zapojil taneční, výtvarný a literárně dramatický. A je to prostě o Justýnce, která byla velmi introvertní a neuměla mluvit s ostatními spolužáky. A přes právě toho jednorožce se jí všechno nakonec povedlo. A výtvarný obor tam dělal krásné kulisy. A vždycky prostě se snažíme, aby i ten obor výtvarný, i oni se snaží, aby prostě byl i vidět na veřejnosti. Takže pořádají dny otevřené dvoří, workshopy pro rodiče s dětmi. A takovým velkým úspěchem je, že každoročně žáci postoupí do toho užšího stipendia a v rámci Menartu 2-3 studentky každým rokem jezdí k profesionálním umělcům, aby se naučili zase něco nového.
0: Tak to je krásné. Já když jsem k vám přišla i tady do ředitelny, tak máte tady nádhernou, co to je, mozaika taková obrovská, ale překrásná. Nad vámi tady jsou housle, musím to taky trošku popsat posluchačům, protože to nádherné, jako pouzdro z houslí a uvnitř je otevřené, je rozděleno a do několika pater a v každém je nějaká postavička z hlíny vypálená s hudebním nástrojem. Je to krásné.
1: Tak snažíme se, aby opravdu všechny ty obory měly svůj prostor, aby nebyly uzavřené jenom ve svých budovách, ale aby prostě se prezentovali všem na veřejnosti. A máme tady v této budově galerie Linku, kde se nám představují práce žáků, aby i rodiče viděli. Každoročně absolventi mají svoji velkou výstavu tady v muzeu, takže myslím si, že je to dobrá věc.
0: A když se posuneme ještě třeba k tomu tanečnímu oboru taky, tak tam je taky hodně dětí?
1: V tanečním oboru je přes 160 dětí, učí jedna pedagožka, má teda i přes časovými hodinami, je to současně krajská metodička. Díky městu Prostějov se podařilo zrekonstruovat krásný malovaný sál v zámku, to bych přála posluchačům vidět, takže to je v podstatě...
0: Můžu se přijít podívat.
1: To je prostě zámek je otevřený a je to zámek, výstrop malba je tam a je to takový prostě princeznovský sál, bych řekla. Že ty malé prvňáci, když jde v těch monofilových sukninkách, tam prostě tančí, takže já kdybych měla celou, určitě by šla do tanečního oboru. A paní učitelka vyjíždí každoročně na různé přehlídky. V Postřelmě byla den tance, bude vždycky se zúčastní. ZUŠ Open máme, kde tančí naši žáci i se účastní ZUŠ Open krajského ZUŠ Open v Olomouci. To bude teďka 9.6. Takže opravdu se snažíme, aby všechny obory měly prostor představit se veřejnosti v tom nejlepším slova smyslu.
0: Tak jdeme do další písničky. Tentokrát to bude... Co to bude, paní ředitelko?
1: Bude to skladba, kterou zahraje kytarový soubor Non Mesire. Má za sebou mnoha úspěchů, jezdí i na různé festivaly hrát. Teďka jsou pozváni, pojedou 23. hrát do Tábora. Zabývají se převážně barokní hudbou a vlastně jejím největším úspěchem byla výhra v soutěži pro Bohemia.
0: Tak jdeme na to.

0: K hudbě, k tanci patří určitě festival.
1: Ano, naše škola pořádala letos 34. ročník hudebního festivalu s názvem Prostějovské dny hudby. Včera jsme měli chrámový koncert, který byl poslední. A v tom festivalu, to je takový mix koncertu, kdy pozveme i samozřejmě vynikající umělce, aby žáci viděli a slyšeli, kam, když budou poctivě cvičit a budou se věnovat hudbě, kam to můžeme dotáhnout. Máme s nimi i nějaké workshopy drobné a pak se zapojí samozřejmě naši učitelé i žáci do těch koncertů, ale to vždycky tak začíná koncem dubna a končíme začátkem června a je to tak vždycky 12-13 koncertů, tak 34. ročník, to už si myslím, že už má velkou tradici. A s velkým úspěchem se setkává koncert s názvem Děti dětem. Pořádáme pro základní a mateřské školy, kdy si ty vlastně zahrají svým spolužákům a je to vždycky vyprodané divadlo. A z toho máme velkou radost. To je prokomponovaný koncert, kde se zase podílí všechny obory. A to je ten hudební festival. A pak skončí hudební festival a hned naváže divadelní festival, který se jmenuje Med Art, protože začíná kolem toho 8. května kolem Medardu.
0: A tam ne se Menard, ale Medard.
1: Medard. A tam se snažíme publiku představit ochotnická nebo poloprofesionální divadla tady v Prostějově. Přizveme si samozřejmě zase nějaké divadilka, která se věnují dětem, aby zase žáci mají workshopy. A představí se i samozřejmě žáci z Ušek, který v celém okrese Prostějov. Takže to je zase takový mini vhled na tom, co se děje v Prostějově a okolí z divadla, co se týká divadla.
0: To musí být jaký náročné organizovat takový festival?
1: No, tak, co školy není náročné, je všechno náročné, ale pokud to děláte tím, že jste zaujata, tak vám to ani nepřijde, že jste od rána do večera v práci. Musí to ty lidi bavit a na to musím pochválit svůj kolektiv pedagogický, kteří opravdu, když o něco jde, stáhnou za jeden pro vás a snažíme se, aby ten výsledek byl co nejlepší.
0: Tak to je krásné slyšet. A nakonec ono je to i za váma vidět. A věřím tomu, že děti, které tady vyrostou, tak se určitě i vrací. Máte v pedagogickém sboru své žáky?
1: Máme žáky a máme i v těch orchestrech, kdy právě buď jsou na studiích, nebo už skončili, ale prostě hudba se stala jejich velkým koníčkem a samozřejmě ti naši bývalí žáci přivádí svoje děti. Takže my starší už učíme i děti těch, co jsme učili jako malé žáky. Tak to je takové jako velmi pozitivní a velmi nás to těší. Je to taková velká odměna. Ta odměna není hned, to je dlouhodobě. To je až
0: člověk musí počkat. To je hezký. Paní ředitelko, vy taky vyučujete na nějaký hudební nástroj?
1: Já vyučuji hlavně ty malé, ty malinké děti. Přípravnou hudební výchovu mám a hudební nauku, ale ta jsem učila akordeon. Poslední dva roky už ne, protože se chystám do důchodu. Takže už jsem nechtěla, aby prostě... Chtěla jsem si ty žáky od prvního po cyklus odoučit a už jsem pak nechtěla si nabírat další žáky.
0: A vy si někdy zahrajete ještě?
1: Já si doma hraju, protože té úřednické práce je strašně moc, takže pak člověk potřebuje trošku vypnout a zase se...
0: Takže akordeon je pořád doma připravený?
1: Je, mám doma akordeon a pořád si přehrávám nějaké drobné skladby. Už to není, jak to bývalo, to je jasný, ale zahraju si doma ráda.
0: To je bezva. Pojďme si pustit další písničku. Tentokrát Bumblebeat?
1: Bumblebeat, je to skupina moderní. Jsou tam převážně kytary a oni se zabývají moderní hudbou a natáčejí si k těm skladbám i klipy. Tak jednou za rok mají velkou produkci v kině, kde vlastně předvedou tu svoji práci, nejen hudební, ale i ten videoklip a pak vždycky následuje ještě takový koncert, takový after, jakoby party.
0: Takže Bumblebee.
1: To jako letmáka.
0: Kolik má členů?
1: Tak to je trošku proměnlivé, ale myslím, že tak 10-12 má určitě.
0: A holky i kluci?
1: Holky i kluci. No a bici občas přiberou taky, jo.
0: Tak to jsem na to zvědavá, dáme si to poslechnout.

0: Já si myslím, že jsme probrali všechno, no určitě ne, určitě bychom ještě našli další témata a mohli bychom si o práci vyprávět ještě déle, ale v každém případě, paní ředitelko, chtěla bych vám moc poděkovat za náš krásný dnešní rozhovor, za písničky, které si mohli posluchači poslechnout. Já věřím tomu, že tady ty pořady se Zuškama jsou velkým motorem a motivací pro děti, které třeba a pro rodiče, kteří přemýšlejí, co s dětmi, zvlášť v dnešní době, protože si myslím, že ten volný čas je dobře využít. A něčemu dobrému se naučit řemeslu, jako hudebnímu, výtvarnému, tanečnímu, tak to si myslím, že je ta nejlepší cesta, kterou dětem můžeme dnes dát. Od mikrofonu se s vámi loučí paní ředitelka Eliška Kunčíková.
1: Děkuji vám také za rozhovor. Přeji všem pěkné prázdniny nebo pěkné dny a někdy zase nashledanou.
0: Děkuji moc. Já se s vámi taky loučím. Dnes vás provázela Barlínkem, jako vždy, Tamara Sochánková. Naslyšenou.

Tak to byl Barvínek nejenom pro všechny děti. Tento dětský magazín můžete poslouchat vždy v úterý v 17 hodin a 10 minut anebo v sobotu v 11 dopoledne, tak jako dnes. Příští týden v úterý 7. července v 17 hodin a 10 minut si v Barvínku připomeneme jeden speciální díl. Právě na začátku prázdnin si totiž pustíme prazvláštní prabarvínek o pravěku, pralese, pradlenách, pradědu nebo pralinkách.

0: Tak nejprve se musím omluvit za technické problémy. Když jsme chvilku nevysílali, já jsem si myslel, že mluvím do vysílání. Bohužel se to nepovedlo, ale věřím, že už to nebude se opakovat. Každopádně druhý břeh, píseň od skupiny Trabant, zpíval Jarda Svoboda, Jana Kaplanová. Už neuslyšíme úplně celý, protože píseň Oldřicha Janoty musí skončit dříve pro myšlenku na den, která má teď přednost před polední modlitbou. Je od autorky Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Jako se šlehačkou. Už se mi to stalo mockrát, než jsem našla řešení. Chtěla jsem dát kamarádce malý dárek. Vybrala jsem hezkou knížku nebo hořkou čokoládu nebo vonavé mýdlo. Zdálo se mi to fajn, ale jako by to nijak nebylo úplně ono. Chce to zabalit, řekla jsem si a zabalila jsem knížku nebo čokoládu nebo vonavé mýdlo do balícího papíru. Už to bylo lepší, jen to pořád vypadalo tak nijak na nicovatě. Chápejte, nebylo nic špatného na knížce, čokoládě nebo vonavém mýdle, nešlo o obsah toho dárku. Zdálo se mi, že ta věc jako dárek tak úplně nevypadá. Byl to jen předmět zabalený v papíru. Soudím podle sebe, že o hodně víc potěší, když dárek jako dárek i vypadá. Pak jsem na to přišla. Řešením byla červená mašle. Cokoliv převážete červenou mašlí, okamžitě začne vypadat jako dárek. Když jsem do krásné mašle zavázala na balíčku červenou stuhu, hned to bylo ono. Prostě dárek musí mít mašly. Je to podobné šlehačce. Když na cokoliv dáte šlehačku, je to automaticky lepší. Zvýrazní se chuť, zjemní se kombinace a také to lépe vypadá. Ať už jde o svíčkovou, palačinky nebo zmrzlinový pohár, se šlehačkou se pozdvihují na vyšší kulinární zážitek. Nebo jako verše. Jak říká jedna postava v Cimrmanově hře. Je to blbost, ale když to dáte do veršů, tak to hned lépe zní.

0: Z Brna z Proglasu přejeme dobré sobotní poledne. Dnes v modlitbě pamatujeme na poutníky putující na Velehrad. Zvláště pak zdravíme do Ostrožské Lhoty, Jalubí a právě na Velehrad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
1: A přebývalo mezi námi. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatý Prokope,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

12 hodin 4 minuty posloucháte vysílání Radia Proglas. Ještě jednou se omlouvám za ty 2 minutky ticha, kdy jsem si opravdu myslel, že vám představuji vysílání Radia Proglas až do 16. hodiny, ale trošičku zklamala technika, respektive jeden spoj se rozpojil a hned se stalo to, že jsem nebyl slyšet. Tak to jenom, abyste věděli, že i technika někdy může selhat, ale naštěstí to bylo jenom rozpojeným spojem, tak už se to dalo všechno dohromady. Ale abych vás tedy o ten přehled neochudil, tak si dovolím ještě krátce, alespoň tedy před hudební siestou, která za malou chvíli začne, vám říct, co jsme pro vás na to období, řekněme, těch 4 následujících hodin po dobu mé služby, na kterou se moc těším, připravili. Tak jen připomenu, a už jste slyšeli v polední modlitbě, že svátek má svatý Prokop, proto mají svátek i všichni Prokopové, tak na ně dnes v sobotu 4. července nezapomeňte. No a v hudební siestě nás tedy za malou chvíli bude čekat koncert A-moll pro fagot, smyčce a continuo Antonia Vivaldiho, pak bude následovat svita D-dur pro violu da gamba a continuo Georga Filipa Telemana. Od Jiřího Antonína Bendy uslyšíme koncert F-dur pro čembalo a ve zbývajícím čase zazní hodiny symfonie číslo 101 D-dur skladatele Josefa Haydna. V knihovničce o 1:30 odpoledne si představíme pár typů z literatury nejen na dovolenou, prázdniny, ale i na jakoukoliv volnou chvíli. Knihy jak pro muže, ženy, tak i pro děti a mládež vybrala a povídat o nich bude už zmiňovaná Hana Pinknerová, spisovatelka a majitelka knihkupectví v Brně. Ve 13:45 tu bude tradiční Filmana Talks, repríza z loňského roku z prosince. Jan Perouci s Karelem Studeným bude dnes povídat na téma Pravda osvobozuje. Ve 14 hodin začne odpolední proud písní, do kterého vměstnáme zcela jistě minimálně 3 bloky dnešku v kalendáři. No a v 15 hodin to budou zprávy Českého rozhlasu Plus. Po nich už tradičně hudební pořad. Folková skupina The Folks představí v pořadu Jak se vám líbí v 15 hodin a 5 minut své první album s názvem Doma, které spojuje autorský folk s vícehlasým zpěvem, akustickými nástroji a poetickými texty. Členové kapely, zkušení muzikanti z různých hudebních projektů budou hovořit o tom, jak se jejich cesty protnuly a jak vznikla nová společná formace. Řeč bude o inspiraci domovem, krajinou i českými příběhy a také o tom, jak hledají vlastní místo na současné folkové scéně. No a v 15:50 už začne tradiční hudební listování a Lenka Pekařová, moje kolegyně, už mě pak vystřídá a bude vás provázet vysíláním Radia Proglas zbytek dnešního dne a také nocí. Konec už mého povídání, které, jak jsem už říkal, mělo zaznít před 12. hodinou, ale vinou techniky nezaznělo. Víc už o tom nebudu mluvit a naopak vás pozvu k koncertu A-moll pro fagot, smyčce a continuo, katalogové číslo 497 Antonia Vivaldiho. Na fagot zahraje František Herman. Vše diriguje, tedy konkrétně Slovenský komorní orchestr, bude hrát pod vedením Bohdana Varchala.

rámci hudební siesty na Radiu Proglas jste slyšeli koncert A-moll pro fagot, smyčce a continuo katalogové číslo 497 Antonia Vivaldiho. Solo na fagot František Herman, slovenský komorní orchestr, hrál pod vedením Bohdana Varchala. Druhé ze čtyř děl v rámci hudební siesty na Radiu Proglas obstará Svita D-dur pro violu da gamba a continuo Georga Filipa Telemana. Na violu da gamba hraje Petr Hejný, doprovází pro Arte Antiqua.

den po 12. hodině bude koncert F-dur pro čembalo Jiřího Antonína Bendy. Hrát bude Hypokondria Ensemble a složení souboru Edita Keglerová čembalo, Jan Hádek, Jiří Sicha housle, Michal Dušek viola, Ondřej Michal violončelo a Michal Novák kontrabas.

Dozněl koncert F-dur, dur pro čembalo Jiřího Antonína Bendy. Na čembalo hrála Edita Keglerová, doprovázal Hypokondria Ensemble ve složení Jan Hádek, Jiří Sicha housle, Michal Dušek viola, Ondřej Michal violončelo a Michal Novák kontrabas. Na závěr dnešní hudební siesty na Radiu Proglas vyslechnete symfonii číslo 101 D-dur s názvem Hodiny Josefa Haydna. Jeho Českou komorní filharmonii řídí Ondřej Kukal.

Symfonii číslo 101 D-dur s podtitulem Hodiny Josefa Haydna v podání jeho české komorní filharmonie, kterou dirigoval Ondřej Kukal, jsme zakončili dnešní hudební siestu na Radiu Proglas. Teď máme 13 hodin 30, téměř 3 minuty a v dnešní knihovničce, kterou připravila Iva Horká, si představíme pár typů z literatury nejenom na dovolenou prázdniny, ale i na jakoukoliv volnou chvíli. Knihy jak pro muže, ženy, tak i pro děti a mládež vybrala a povídat o nich bude Hana Pinknerová, spisovatelka a majitelka knihkupectví v Brně.

Já bych všem knihomolům a čtenářům ráda doporučila několik titulů, které mě v poslední době zaujaly a které mi připadají jako velice čtivé, užitečné, zábavné, poučné, budující, prostě takové, jaké knihy podle mě mají být. V první řadě bych doporučila všem, kdo jako já milují mapy a zajímá je politika a jak to v tom světě vlastně chodí a proč to tak chodí, tak bych doporučila knihu Tima Marshalla V zajetí geografie. Podtitul této knihy zní Jak lze pomocí 10 map pochopit světovou politiku. Tuhle knihu vydalo vydavatelství Rybka Publishers a vyšla teď v novém aktualizovaném vydání. Na obálce je taková ta páska, která vždycky doporučuje knihu jako něco opravdu zvláštního a politolog Nicolas Lézard ji doporučuje jako jednu z nejlepších knih o geopolitice, jakou si jen můžete představit. Když ji čtete, jako by se vám před očima rozjasňovalo. Nenapadá mě žádná jiná kniha, která by poměry ve světě tak skvěle objasňovala. No, já bych řekla, že to podepisuji, protože když člověk čte texty o světadílech, jejich státy si tak nějak matně pamatuje z toho zeměpisu a tak zhruba si pamatuje, jak tam to hospodářství a ty hory a řeky fungují, tak já v tom zeměpisu jsem nikdy neměla štěstí na učitele, který by mi dokázal ukázat ty souvislosti, z nichž vlastně zeměpisných jevů vyplývají jevy hospodářské a politické. A tady v téhle knize to všechno je. Je tam historie, je tam geografie, je tam hospodářství a všechno je to tak strašně zajímavě popsáno z úhlu pohledu dnešního člověka a z úhlu toho, že vidíme, když to takhle v minulosti bylo, jak asi se to může vyvíjet do budoucnosti. A kniha končí rokem 2020 a on odhaduje vývoj dění v některých oblastech, jako například na Ukrajině, nebo v Jižní Americe, nebo v Číně. A trefuje to tak přesně, že úplně člověka mrazí, jak skutečně geografie má vliv na vývoj světových událostí. Čili, že já tu knihu doporučuju velmi vřele. Je to pro čtenáře od takových, řekla bych, 15 let, které tohle zajímá, a pak samozřejmě pro dospělé, protože ti si to užijí vrchovatě. Z úplně jiného soudku je knížka Píseň písní a je to útlý svazeček, který vydal Biblion. Autorkou je Martina Viktorie Kopecká, známá slečna farářka, a jsou to stručné biblické komentáře k Písni písní. Ona tuto biblickou knihu rozporcovala na zhruba denní čtení na jeden měsíc a ke každému tomu kousku biblického textu napsala svůj pohled, jak ona tomu rozumí, jak ten text k dnešnímu čtenáři může mluvit, k čemu ho může vést, před čím ho může varovat, jak ho může obohatit. Mně úplně se v mysli zaryla jedna věta, kterou tam píše, a myslím si, že pro mě je nejsilnějším pohledem z celého toho komentáře. Martina Viktorie Kopecká tam v jednom místě píše: když někomu nechcete ukázat svou nahou duši, neměli byste mu ukazovat ani své nahé tělo. To ve mně tak zaznělo, to je tak vlastně krásným způsobem formulovaná hluboká pravda. Je to velké vyučování o intimitě a sexu. O rozdílu mezi těmi dvěma, o spojitosti mezi těmi dvěma pojmy. A Martina Viktorie je moderní žena, je to žena věřící, je to žena, která má vliv, protože se ukazuje v pozicích a místech, kam zřejmě obyčejně duchovní nechodí. A právě proto si myslím, že je důležité sledovat, jak se drží písma, jak Boží slovo je pro ní podstatné a jak na něm staví svůj život. Takže Píseň písní, útlý svazeček biblických komentářů od Martiny Viktorie Kopecké. Je to kniha, kterou nezhltnete za jedno odpoledne, protože ty texty si musíte nechat v hlavě uzrát, prožít to, porovnat si, jak já to mám, klidně se podívat do jiných biblických překladů,
prostě tou knihou neproletíte, tou projdete pomalu jako procházkou v rozkvetlém sadu. Trošku pánský titul, který mě velmi zaujal, je knížka Muzikant na jezeře od Mirka Vostrého z nakladatelství Návrat domů. Je to knížka pánských povídek. Pod slovem pánských nečekejte nic košilatého, to tak jsem to nemyslela. Pánské znamená, že to je o válce, o vojně, o boji, o putování, o rybaření, o záhadách, o tajemstvích, o dobrodružstvích. Je to strhující čtení, dobrodružné, vtipné a vždycky tam někde je taková ta kapka, která otvírá obzory ducha, která ukazuje na to, jak ty věci vlastně jsou jednoduché a jak to komplikujeme a jak někdy hledáme něco, co máme úplně před nosem a jak musíme si strašně natlouct kokos, než pochopíme, co nám Bůh říká. Není to a priori křesťanské čtení, jsou tam i povídky, ve kterých vůbec slovo Bůh se nevyskytuje, ale Bůh je v tom tak krásně přítomen. Je to tak krásně hřejivé, že si myslím, že tam ani to slovo být nemusí. A řekla bych, že to je i krásný dárek a i krásné čtení pro každýho chlapa, protože chlapi si myslím o takových tématech rádi čtou. Neříkám, že my ženy ne, ale tady bych si myslela, že ta kniha je spíš vhodná pro muže, takže dámy, až budete svým drahým chtít koupit nějakou knihu, tak ta bude stát za to. Jmenuje se Muzikant na jezeře Mirka Vostrého a vydalo nakladatelství Návrat domů. Pak bych tu měla jednu takovou pro ty, kteří se zabývají službou mládeže.

děti řeší. Aby člověk porozuměl, že ta situace je daleko složitější a citlivější, než aby se to dalo nějak černobíle posoudit a že málo víme. Vede člověka k pokoře a k úctě před každým, který ty otázky si klade a který v nich neví. A třeba působí směšně, nebo trapně, nebo hříšně, nebo úplně neduchovně. Ale kdo jsme, abychom posuzovali někoho, že je špatný jen proto, že uvažuje jinak? A ty děti skutečně prožívají bolestně otázky, v nichž nevědí odpověď. Rodiče jim nemohou dát odpověď, protože sami to nikdy neřešili. Jejich vedoucí mládeže nebo dorostu, nebo jak se to všechno jmenuje, nikdy sami nebyli v takové situaci. A často chybují tím, že dost nenaslouchají. A autor Yerhouse pomáhá, jak naslouchat, jak se ptát, jak nedávat kamenné dobré rady a nařízení, ale jak těm dětem pomoct, aby především hledali vztah s Bohem, aby především hledali tuto svou identitu, protože z ní se všechno odvíjí. A tak já myslím, že nikdo z nás není dost moudrý na to, aby mohl říct, já to nepotřebuju. A nikdy nevíme, kdy se dostaneme do situace, že budeme mluvit s člověkem nebo s rodiči člověka, který v takové situaci je. A jak to kolem sebe pozoruju, narůstá nám tady tato problematika do většího a většího procenta. Víc a víc mladých lidí řeší právě tu otázku sexuální identity a nemůžeme se tvářit, že to neexistuje. Potřebujeme být připraveni. Takže doporučuju. No a poslední je dětská. To je moje kniha roku. Jmenuje se Příhody kostlivce Johana. Napsal ji Trinu Lán, vydala Cesta domů a je to úžasná, nádherná knížka o kostlivci Johanovi. Je to vysloužilá anatomická kostra, která už byla úplně unavená z toho všeho předvádění těch kostí a jak co funguje a co na co navazuje. A taky už nějaký kostičky chyběly. A tak si ji dědeček odvezl připoutanou pásem na předním sedadle svého auta domů k babičce. Po cestě se zastavil na parkovišti u samoobsluhy, protože potřeboval babičce něco koupit. A samozřejmě kostra vzbudila velké pozdvižení, když seděla připásaná pásem na předním sedadle jeho vozu. Pak ji přivezl domů k babičce a babičce se nelíbila. Tak ji musel obléct a dát jí čepici. A posadil ji do letní kuchyně na předzahrádku a tam Johan od té doby bydlel. Babička si na ní zvykla a brala Johana někdy i sebou, když šla na trávu husám nebo tak. A když přijala vnoučata, tak ta si všechna Johana oblíbila. Vzali ho sebou do vany, když se koupali, protože chtěli se koupat s Johanem. Potom v noci, když se báli, že by mohli být pod postelí strašidla, tak tam dali Johana, protože toho se každé strašidlo přece bude bát. Když byla zima a sníh, tak Johan s nima dělal andělíčky ve sněhu. No prostě Johan si užíval opravdového života. Je to knížka, která ukazuje, že smrt a kostry nejsou nic děsivého. Že to je prostě přirozená součást života. Když se podíváme na vydavatele Cesta domů, což je vydavatelství, které podporuje hospicové hnutí a vydává báječné nádherné knížky o smrti pro děti i pro dospělé, tak vlastně je jasné, že pod myšlenkou legračních příhod nějakého vysloužilého anatomického kostlivce Johana je myšlenka daleko hlubší a užitečnější. A sice smrt je něco, co nás všechny potká. Smrt naše nebo našich blízkých je věc nevyhnutelná a je to přirozené. A tak nebojíme se toho, můžeme si z toho dělat legraci, můžeme o tom přemýšlet jako o běžné součásti života a není to žádné tabu, kterému bychom se měli vyhýbat, stresovat se, bát se. No a kostlivec Johan, ten fakt pomůže. Tak doufám, že si vyberete něco z mé nabídky a těším se, že se zase někdy příště uslyšíme. Hana Pinknerová.

0: S novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v knihovničce. Naladíte ji v sobotu tak jako dnes ve 13.30. Příští týden v sobotu 11. července o 1:30 odpoledne si v knihovničce představíme knížku s názvem Cesta vzpomínkami aneb aktivizace seniorů, kterou napsala Hana Mudrová. Kniha vyšla v listopadu loňského roku v nakladatelství Grada a jde vlastně o jakéhosi průvodce aktivním a smysluplným stářím. Publikaci nám představí sama autorka. 13 hodin 46 minut a 46 sekund před malou chvílí, takže nejvyšší čas na další Filmana Talks. Můžete se těšit na následujících téměř 7 minut.
1: Polské drama Pravda osvobozuje si dnes představíme s naším kolegou Karlem v našem pořadu Filmana Talks. Já se jmenuji Honza a pojďme na to.
2: Filmana Talks. Pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
1: O čem je ten film?
3: Ten film je v podstatě životním příběhem kněze polského, který se jmenoval Jan Žeja. A je to tam taková berlička režisérská, že vlastně ten kněz je podroben výslechu, nebo je mu nabízena spolupráce s tajnou službou během komunistického režimu. A ten pracovník tajné bezpečnosti se ho snaží donutit k nějaké formě spolupráce. A během těchto rozhovorů je vlastně jakoby retrospektivně představen příběh tohoto kněze, který byl za první i druhé světové války v armádě. A v podstatě tím, že byl neustále věrný své pravdě, své víře, tak byl schopen motivovat i ostatní lidi kolem sebe, aby byli v tom upřímní a nenechali se strhnout těma okolnostma, který vlastně jako ten válečný režim kolem nich byl obtížný pro ně.
1: Mm-hmm. Takže je to takový klasický vážný drama plný násilí a napětí?
3: Ne úplně. Jsou tam samozřejmě násilné scény, které asi k té válce neodmyslitelně patří, ale zároveň tím, jak ten vlastně kněz už je starší, tak je svým způsobem hodně svérázný a dochází tam k úsměvným situacím, kdy v podstatě si z těch lidí dělá tak trošku srandu, protože už nemá moc co ztratit a prožil toho opravdu hodně. A ten komunistický agent je vlastně trošku vykreslený jako takový jako ňouma, který se snaží vlastně kariérně dostat se zase o žebříček výš a vlastně o tu pravdu mu nejde vůbec. A je tam takový zajímavý kontrast v tom, že je to v podstatě nadlehčené dost.
1: Aha, super.
3: V těch pasážích.
1: Jak se ve filmu řeší nějaký nenásilí a vlastně odpuštění? Je to tam tematizovaný?
3: Je tam velká v podstatě kontroverze nebo velký diskurs v tom, že ten Jan Žeja, kněz, byl v podstatě válečným vojenským kaplanem v druhé světové válce a vojákům říkal, ať nezabíjejí, což je dost kontraproduktivní v momentě, kdy potřebuje zvítězit v té bitvě. A za to dostal dokonce i jako napomenutí za nabádání k dezerci, ale v zápětí dostal metal za chrabrost, protože pomohl 23 lidem, že odtáhl je z bojiště. Takže on těm vojákům říkal, nezabíjejte, pokud to není nutné. Byly tam prostě situace, kdy opravdu třeba ten nepřátelský voják byl zajat, nebyl rovno zastřelen a tak podobně. Takže byly tam takovýhle jako kompromisy mezi tím, kdy je nutný zabíjet a kdy je nutný se vlastně bránit.
1: Jak film pracuje s pamětí a se svědomím?
3: Je tam důležitý se zaměřit na to, že vlastně ten Jan Žeja, film se v originále jmenuje Jan Žeja, ale my jsme ho do češtiny přeložili, jak Pravda osvobozuje, protože vlastně to, jak ten člověk byl celý život věrný pravdě, se ukazuje právě v těch retrospektivních vzpomínkách a na tom, že on vlastně si nemá co vyčítat. Všechny svoje rozhodnutí, které udělal, ať to byl režim válečný, ať to byl režim komunistický, tak vlastně vždycky byl věrný pravdě. A nikdy se nenechal strhnout ke kolaboraci nebo k tomu, že by vlastně jednal na úkor svého svědomí. Což může být hrozně zajímavý v momentě, kdy ten člověk je opravdu už jako na sklonku svého života a může takhle reflektovat ten svůj život, který byl plný pravdy a věrnosti té pravdě.
1: Mm-hmm. A ten film je na základě jako skutečných událostí, nebo ano. Je to nějaká fikce?
3: Je to podle skutečné události, ten polský kněz skutečně žil, můžete si dohledat jeho životopis a o to je to možná i zajímavější.
1: A co praktického z toho filmu do našeho života si můžeme odnést?
3: Myslím si, že tam je spousta situací, ve kterých se možná můžeme nacházet, i když na nás netlačí státní bezpečnost, ale spíš ten světský a okolní svět, který nás třeba nutí dělat rozhodnutí, které jsou, ať už je to v rámci kariéry, nebo v rámci třeba studia, nebo v rámci rozhodnutí, jestli někomu pomůžeme nebo ne, tak vždycky je to nějakým způsobem dilema mezi tím, jak se chceš zachovat ve vnitř svého srdce a jak ti to vlastně svým způsobem tlačí to okolí.
1: A ty už to nakousnul, dost často řešíme to, že přinášíme film, který dosud nemá český název a musíme vlastně jako tvořit český název. Tak máš k tomu něco, nějakou perličku další, nebo jak k tomu přistupujeme?
3: Naštěstí jako dost těch filmů má alternativní název. Myslím si, že to byl i případ tohoto filmu, že existoval v nějakých jiných zemích pod tímhle alternativním názvem. Ale máš pravdu, že někdy je potřeba prostě zvolit úplně jiný název, protože konkrétně tady třeba ten film Jan Žeja by tomu českému publiku tolik neřekl. Takže jsme zvolili tenhle alternativní název Pravda osvobozuje.
1: Jo, já si pamatuju, že jsme řešili asi docela dlouho, jak přeložit anglický seriál pro děti Houly Mouly. Jaký vlastně tomu dát ekvivalent, tak zkus k tomu něco říct, jak jsme nad tím uvažovali.
3: Holy moly je vlastně jedna z těch situací, kdy jsme opravdu nevěděli, jak to přeložit, nebo nebyli jsme si 100% jistí, byly to mít variant. Ono těžko se vychytávají právě tyhle překladatelské perličky vzhledem k nějaké míře úcty v rámci toho názvu, protože Holy moly neevokuje takovou míru disrespektu, jako třeba panenko skákavá. Zvolili jsme Ježkovi oči, což jsme si říkali, že vlastně by mohlo být ekvivalent Holy moly, ale jsou to dost těžký někdy překladatelské oříšky, no.
1: Je to asi věc, na kterou jsme jako vůbec nedomysleli, když jsme s filmanu rozjížděli, že vlastně budeme řešit i to, jaký názvy těm filmům máme dávat, že? Takže...
3: Je to jízda, na kterou vlastně nikdo z nás nebyl úplně dopředu připravený, když jsme vymysleli filmanu. A postupně se nám odkrývají nový a nový samozřejmě zákoutí tohle našeho rozhodnutí, ale já jsem za to hrozně vděčný, protože děláme něco, co nás všechny baví a věřím, že je diváky.
1: Tak moc díky, mrkněte se na film Pravda osvobozuje a budeme se na vás těšit u dalšího dílu Filmana Talks.
4: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.
0: No a teď nabízím poslechu píseň Samota. Zpívat bude Roman Dostál a Dita Zangeová Holá. Bude to single jejich společný z letošního roku. Na kytaru hraje Jiří Balcařík. Jedná se samozřejmě tedy o duet. Zhudebněný text Daniela Vybírala.
5: Samota plíživá.

samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr, samota v srdci, samota v naději, samota.

a přijíždí pravidelně svojí věčnou žízní. Nádraží Radotín ve dvě ráno. Všechno mi podjelo, to je mi známo. Jen ta kolej nekonečná.

Skladba Mena Pettyho právě z jeho alba Ze známosti. Tohle byla konkrétně skladba Nádraží Radotín, zpíval Ivan Hlas. 14 hodin 1,5 minuty. Posloucháte vysílání Radia Proglas. Hezké odpoledne vám přeje Milan Šoba. Prožíváme sobotu 4. červenec 2026, svátek českého patrona a přímluvce havířů a rolníků, svatého Prokopa. Narodil se okolo roku 970 v Chotouni u Českého Brodu. Původně slovanský světský kněz vstoupil k benediktínům a kolem roku 1009 se rozhodl pro přísnější život poustevníka v lese u Sázavy. S pomocí knížete Oldřicha a jeho syna Břetislava I. tam okolo roku 1032 založil klášter a stal se jeho opatem. Zemřel na Sázavě roku 1053. Jeho hrob byl poutním místem až do roku 1421, kdy klášter i s chrámem vypálili husité. Ze spustlého kostela byly Prokopovy ostatky později přeneseny do Prahy a uloženy u všech svatých na Hradčanech. Bylo zřejmě zásluhou horlivého opata, že v sázavském klášteře se pěstovala slovanská bohoslužba jako dědictví Velké Moravy až do roku 1096. Pak v liturgii na dlouhý čas převládla latina. V tento den roku 1204 papežský legát kardinál Guido Pararesky na Sázavě opata slavnostně svatořečil podle rozhodnutí papeže Inocence III. Přičinil se o to i král Přemysl Otakar I. Prokop je prvním Čechem prohlášeným za svatého na základě kanonizačního procesu. Břevnovský arciopat Anastás Opasek na jeho adresu napsal: Můžeš se prokopat k lidskému srdci a zemi skypřit svou motykou. Ty, který hlídáš ďábla na řetěze, ty, který ho z řetězu jako jiní nepouštíš, země by to již neunesla. Prokopům k svátku jen dobré. Jméno z řečtiny znamená průkopník, ten, který razí cestu. A pranostiky o 4. červenci, když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa. A svatý Prokop, kořen do kop.

Potlesk patří skupině z Korziky, která si říká L'Alba a píseň měla název Torna una volta, tedy italsky řečeno česky Vrať se ještě jednou. Státní svátek slaví ve Spojených státech amerických na paměť vyhlášení deklarace nezávislosti před 250 lety 4. července 1776. Právě před 200 lety zemřel hlavní autor prohlášení a třetí americký prezident Thomas Jefferson. Téhož dne 4. července 1826 odešel další z otců zakladatelů právník a druhý prezident Spojených států amerických John Adams. Z jeho dopisu z roku 1798 citujeme: Naše vláda není vybavena mocí, která by dokázala čelit lidským vášním, neskroceným morálkou a náboženstvím. Chamtivost, ctižádost, pomstychtivost či nemravnost by zpřetrhali i ta nejsilnější pouta naší ústavy stejně snadno, jako velryba protrhne síť.

Single z letošního roku, nová verze písně. Poprvé jako duet zpívala Jana Vaculíková a Jana Naďová píseň s názvem Anděl tvůj. 40. narozeniny dnes slaví pražská farářka církve Československé husitské a psychoterapeutka Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, členka ústředního výboru Světové rady církví a prezidentka festivalu Meeting Brno. 77 let se dožívá emeritní babylonský patriarcha kardinál Louis Rafael I. Sacco. Iráčan, donedávna hlava katolické církve chaldejského obřadu. Tato východní církev se zhruba 420 tisíci věřících je v plném společenství se Svatým stolcem. Vedle Iráku má eparchie v Íránu, Egyptě, Libanonu, Sýrii, Turecku, Austrálii, Kanadě a Spojených státech amerických. Bývá označována za pravděpodobně nejohroženější křesťanskou komunitu na Blízkém východě. 81. narozeniny dnes slaví emeritní arcikněz římské baziliky Santa Maria Maggiore a někdejší předseda papežské rady pro laiky, polský arcibiskup Stanislav kardinál Rilko. 89 let se dožívá královna Sonja Norská. Rubriku Dnešek v kalendáři pro vás chystá Kateřina Vitouchová. Nachystala ještě dva bonusy, za chvíli budou.

Tak to byla švédská zpěvačka a klavírista Viktoria Tolstoj a Jakob Karlsson. První zpívala, druhý tedy logicky hrál na klavír, jak jsme řekli. Píseň s krátkým anglickým názvem Stay, tedy Zůstaň. Rovných 15 let je na věčnosti Otto von Habsburg, nejstarší syn posledního rakouského císaře a posledního českého krále blahoslaveného Karla I., dlouholetý poslanec Evropského parlamentu a předseda Panevropské unie, rozhodný odpůrce nacismu i komunismu.

V nebi nad polem zpíval Jirka Čevela tento svůj singl z letošního roku. Píseň žel inspirovaná válkou, která se odehrává na Ukrajině. Při pogromu v jihopolském městě Kielce právě před 80 lety rozvášněný dav na základě pověr a smyšlených obvinění obklíčil budovu židovské organizace a postřílel či ubil 42 židů. Stalo se rok po pádu německé Třetí říše a celosvětovém odsouzení jejího vyhlazovacího programu.

láska je ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

0: A další single z letošního roku, který vycházel z poetiky pouličního hraní, Ořechová čarodějnice, píseň od skupiny Moře dní, zpíval Martin Hampel. Ve Skokách u Žlutic začíná letní poutní sezóna a s ní i cyklus Živé skoky. Na obnově a oživení tohoto historického mariánského poutního místa se podílí spolek Pod střechou. Jeho místopředseda a dramaturg cyklu Petr Linhardt z historie místa připomněl.
1: V roce 1717 vznikla ve Skokách kaple, kterou si postavili místní obyvatelé, především zatím stál tamnější sedlák Adam Liner. Vybral si zasvěcení panu Marii pomocnou a protože zbyly vybraných peněz, nějaké prostředky nechal do kaple zhotovit obraz Panny Marie pomocnice, kopii takzvané pasovské Madony. To, že ve Skokách je pasovská Madona, se poměrně rychle rozneslo. Barokní doba vnímala kopie obrazu, že mají podobnou moc jako originály a pasovská Madona byla považována v té době za obraz zázračný. Do Skoku začali chodit poutníci a začalo jich tam chodit tolik, že nakonec nezbylo, než vedle kaple postavit dnešní poutní kostel, který je z roku 1745 a o který se dneska staráme. Kostel zůstal stát, jenom ta vesnice, která byla okolo 60. letech, podlehla demolici kvůli ochrannému pásmu Žlutické přehrady na pitnou vodu, takže dneska uprostřed svahu jenom ten krásný veliký dvouvěžový barokní kostel.
0: Sezónu zahajuje putování po skokovské stezce. Účastníci jdou od čtvrtka z kláštera v Teplé s kopií skokovského obrazu. Do Skoků dorazí dnes na noc světel se zpěvy TZ. Ta začne ve 20.30. Zítra bude v kostele navštívení Panny Marie hlavní pouť, nově pojatá i jako pouť česko-německého porozumění. V 10 hodin vyjde procesí, v 11 následuje bohoslužba vedená tepelským opatem Filip s Deňkem Loubkovicem. Cyklus Živé skoky tradičně nabízí i řadu koncertů.
1: Vystoupím tam i já, jakožto písničkář, s Jiřím Štěpánkem a Jaromírem Honzákem. Představíme nové album Šénou. Bude se konat o něco později představení festivalu Procházky uměním. Vystoupí kapela Barok Unlimited. V srpnu potom se objeví mezi námi písničkářka Romana Janotová. Koncem srpna československé duo Hmlisto se svým novým albem Samoty. Na konci srpna kalenský soubor Gemini Musicales nám představí mě Adama Michny z Otrdovic a Živé skoky končí 5. září prodejní vernisáží Listů z Gasthausu. V této chvíli máme připravený projekt rekonstrukce kostela a máme připravený taky projekt výstavby shopova hostince bývalého poslední stavby, která ve Skokách zůstala stát. Rekonstrukce by měla směřovat vytvoření určitého zázemí pro poutníky, v podstatě takového poutního domu. Co se týče rekonstrukce kostela, první kroky už některé jsme zahájili, nicméně ta budoucnost všech těch prací bude taky záviset na majiteli objektu, kterým je kanonie premonstrátů v Teplé.
0: Informoval Proglas dramaturg cyklu Živé skoky a místopředseda spolku Pod střechou Petr Linhardt.

0: Tak to byla hvězda píseň, kterou zpívala Dana Chytilová ze svého alba. Na klávesi ji doprovodil Radim Linhart. Zpívala o naději, světle a inspiraci. Hvězdě jako symbolu něčeho krásného. Dny lidí dobré vůle na Velehradě právě začínají. Součástí programu jsou prezentace neziskových organizací. Účastní se jich rovněž arcidiecézní Charita Olomouc, která se letos zaměřila na téma podpory pečujících v domácnostech. Na Velehradě se nyní nachází redaktorka Proglasu Anna Marie Slobodová, která je tam spolu s tiskovým mluvčím arcidiecézní Charity Olomouc Markem Navrátilem, dále pak hlavní metodičkou zdravotních a sociálních služeb Martinou Strakovou a zaměstnankyní Charity a zároveň pečující osobou Evou Pecháčkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům z Velehradu. Právě se nacházím ve stanu arcidiecézní Charity Olomouc, kde prezentace po celý den probíhá. Pane Navrátile, jaké je letošní téma prezentace?
2: Dobrý den. Kromě klasického, co představujeme každý rok, a to je humanitární práce, jak na Ukrajině, tak na Haiti, tak tady máme hlavní téma domácí, a to je podpora pečující. Je to takové hlavní téma, které se ale týká České republiky. Prezentuje tady několik místních charit olomoucké arcidiecéze a kromě toho tady máme taky ještě nějaký program pro děti a tradiční kvízovou soutěž.
1: Zdravím též hlavní metodičku zdravotních a sociálních služeb paní Martinu Strakovou. Mohla byste popsat, jaký je stav podpory pečujících v domácnostech v České republice?
3: Dobrý den, tak popsat stav pečujících v České republice je opravdu složitá velká otázka. Možná bude pro vás zajímavé říct, že v současném stavu máme zhruba 400 tisíc lidí, kteří každodenně pečují, ale zkušenost s tím, že o někoho pečovali za posledních 5 let, má 40% Čechů, to znamená nějakých 2,5 milionu lidí. A na to, na co my se vlastně zaměřujeme jako arcidiecézní charita naše služby, je přímo ta akutní potřeba těch lidí, kteří se dostanou do situace, že teď a tady, nejlépe příští den, potřebují začít pečovat nebo vyřešit situaci o svého blízkého, o kterého potřebují pečovat. Tak to je jako naše nejzásadnější otázka pro naše pečující.
1: Zeptám se též, jaké formy podpory pečujícím Charita umožňuje?
3: Arcidiecézní Charita Olomouc se pohybuje přes 4 kraje, takže naši nabídka sociálních služeb je jako zásadně velká a široká. Ale v posledních letech se vlastně soustředím přímo na podporu pečujících. V rámci našich charit vznikají centra pro podporu pečujících a máme několik důvodů, proč jsme k tomu sáhli. Jednak proto, že kdybyste si sama chtěla vyhledat nějakou péči, tak máme vyzkoušeno, že by vás to stálo 25 až 30 hodin čistého času. A stejně tak máme vyzkoušeno, že kdybychom jako nabízeli jenom konkrétní službu, tak by ta péče nebyla rychlá a akutní, akutně naléhající na ty potřeby. Takže v tomto okamžiku, jak kdyby základem toho vyhledávání potřebných pečujících jsou naše charitní pečovatelské služby a osobní asistence a odlehčovací služby terénní, které máme v terénu a které se vlastně prostřednictvím toho, že o někoho pečují nebo v někam přicházejí a podporují, dozvídají ty situace dopředu. A zároveň máme centrum pro podporu pečujících v několika krajích a několika našich charitách a ti používají celou škálu služeb, ale jiným způsobem. To znamená, že mají své koordinátory a buď koordinátory přijdou přímo k vám domů a řeší přímo vaše sociální situaci, to, co teď a tady potřebujete, anebo nabízí, že můžou rodinní pečující přijít do jejich prostor a tam probíhá ten rozhovor. Tak jsme jak kdyby akutně v tom okamžiku podporující a řeší se ta situace. Informace má nabídku i to, co si třeba pečující nedokáže představit a to je třeba i dnešní setkání tady, proč zrovna proč zrovna nabízíme téma pečujících osob, protože říkáme, že ty lidé v tom nemusí být sami a že nabídka té podpory je velmi blízko a jsou to naše charitní služby, které můžou tomu člověkovi teď a tady pomoct.
1: U stolu s námi sedí tež paní Eva Pecháčková, zaměstnankyně Charity Zábřeh a tež pečující osoba. Co podle vás pečující osoby v domácnostech obvykle nejvíce potřebují?
4: Dobrý den. Pečující nejvíce ocení poradenství, co se týká podpůrných dávek, odlehčovacích pomůcek, ale také odborného poradenství různých odborníků, jako terapeuti, fyzioterapeuti, výživový poradce, ale taky třeba nácvik různých ocestřiček, různých ošetřovacích a základních věcí, kolonně péči a hygieny o svěřenou osobu, ale co je pro ně velice důležité, je ta podpora, že na tom nejsou sami, že jim rádi pomůžou a že na to mají nárok. A také to setkávání s ostatními pečujícími. Vidí, že v tom ty problémy

Píseň Johna Denvera s českým textem Hany Sorosové, single z letošního roku, který zpíval Ruda Sakala a název Jet Plane, tedy tryskáč. Za koncem folková skupina z Beskyd vydala letos své první album s názvem Hlavolam. Kapela vznikla v roce 2016 kolem kytaristy a zpěváka Radima Kašpara a baskytaristy Vojty Smeji. Dnes ji doplňují flétnistka Kateřina Smilková a violista Martin Gajda. Autorské písně čerpají z osobních příběhů, mezilidských vztahů i atmosféry beskydské krajiny a ostravského prostředí. No a my si z tohoto alba zahrajeme píseň Řeka.

0: Cyrilometodějská pouť se uskuteční zítra v neděli 5. července kromě Velehradu i na Slovanském hradišti v Mikulčicích, v místě spjatém s Velkomoravskou říší a posvěceném působením soluňských bratří.
1: Slavit mši svatou, tam budou biskupové Čech a Moravy. Hlavním celebrantem bude letos olomoucký arcibiskup Monsignor Josef Nuzí. Už od 15:30 bude na místě probíhat modlitevní program a o hodinu později potom začne samotná mše svatá.
0: Doplnila mluvčí brněnského biskupství Aneška Benešová. Organizátoři nabízejí poutníkům možnost využít autobusovou dopravu z Hodonína přes Lužice a Mikulčice. Připomeňme, že Slovanské hradiště v Mikulčicích bylo v době Velké Moravy důležitým mocenským a církevním centrem. V současnosti tam poutníci najdou pozůstatky kamenných staveb u nedalekých Kopčan i dochovanou kapli svaté Markéty. Celkem je v lokalitě chráněné jako národní kulturní památka doloženo 10 kamenných kostelů, pohřebiště a další stavba, pravděpodobně obydlí knížete či tehdejších elit.

0: O zoufalství vězňů, kteří čekají na záchranu, zpívala Alice Zavadsky ze skupiny Yiddish Glory. Píseň The Sad Camp, tedy smutný tábor, Fan Trojerikn Lager, tak byl ještě podtitul písně. Jak jsme informovali, ve švýcarském středisku Ekon se v tomto týdnu konalo biskupské svěcení 4 členů kněžského bratrstva svatého Pia X. A to bez mandátu svatého stolce. Vatikánské dikasterium pro nauku víry následně potvrdilo, že oba světitelé i nově vysvěcení biskupové činem upadli do exkomunikace laté sentencie, tedy samočinného vyloučení z církevního společenství. Kontext události a důvody, které k tomuto kroku vedly, i přes varování ze strany papeže Lva XIV. Přiblíží náš stálý spolupracovník pater Zdeněk Drštka z oddělení komunikace České biskupské konference.
1: Velmi pravděpodobně je to otázka posledních let vývoje v tom kněžském bratrstvu, protože v roce 2018 byl zvolen nový představený Davide Pagliarani, který už pochází z druhé generace odchovanců tohoto kněžského bratrstva. Zdá se, že zastává tvrdší linii, protože za pontifikátu papeže Benedikta se pokoušeli původní biskupové vysvěcení roku 1988 najít aspoň určitou míru shody. A můžeme si vzpomenout, že v roce 2009 rozhodl papež Benedikt, že z těchto 4 exkomunikovaných biskupů ta exkomunikace bude sňata. Jenže proti tomuto rozhodnutí hledat společnou řeč s papežem Římem s Vatikánem se objevila opozice i v rámci onoho kněžského bratrstva. Například biskup Williamson se postavil zásadně proti jakýmkoliv snahám a dokonce se pak od vlastního bratrstva oddělil, respektive byl z ní přímo vyloučen. A nebyl jediný. Takže dost možná v posledních letech bratrstvo svatého Pia X. Začalo zastávat tvrdší linii a je pro ně nepřijatelné jakékoliv ústupky vůči přímo, vůči papeži, vůči Vatikánu udělat.
0: Současný právní stav navazuje na situaci z roku 1988, kdy k obdobnému svěcení bez papežského schválení došlo poprvé. Vatikánský úřad v oficiální vysvětlující poznámce upřesňuje, že aktuální krok představuje delikt schizmatu s přímými kanonickými důsledky. Ty se dotýkají jak samotných duchovních, tak laických věřících, kteří se k bratrstvu formálně hlásí, pokračuje Zdeněk Drštka.
1: Jsou svátosti, které jsou vázány přímo na kněžské či jiné svěcení a jsou svátosti, které jsou vázány na pověření církví. Podle nauky církve křtít může každý člověk, případně nebezpečí života i nepokřtěný nevěřící. Slavit eucharistii může pouze vysvěcený kněz. Slavit svátost smíření, tedy udělovat rozřešení ve svátosti smíření, smí vysvěcený kněz, který má k tomu pověření od církve. Pokud toto pověření chybí, je samotná zpověď neplatná. Tedy to rozřešení je neplatné. Proto člověk, který požádá duchovního z řad kněžského bratrstva svatého Pia X. o zpověď o svátost smíření, je tímto předem varován, že tato zpověď nebude platná. A stejně tak, co se týče manželství. Katoličtí křesťané jsou už od Tridentského koncilu, to znamená od 16. století nejpozději, vázání povinností uzavřít manželství před řádným zástupcem církve, tedy se řádným pověřením, pokud je takový zástupce církve dosažitelný. Opět duchovní kněžského bratrstva svatého Pia X. toto pověření nemají. Proto manželství uzavírané před těmito duchovními není platné.
0: Dokument Dikasteria pro nauku víry zároveň zmiňuje možnost návratu do plného společenství s římskokatolickou církví, uzavírá pater Zdeněk Drštka.
1: Můžeme předpokládat, že bude postup stejný jako v případě jiných potenciálních exkomunikací, jejich snětí je vyhrazeno papeži, respektive svatému stolci. A papež to delegaci standardně předává takzvané apoštolské penitenciárii. Čili dotyčný člověk se obrátí prostřednictvím svého biskupa na apoštolskou penitenciárii a požádá o snětí této exkomunikace. Předpokládám, ale to je jenom můj osobní předpoklad, tento postup bude spojen s určitým vyznáním víry a jednoty církve s nějakým formálním aktem, prohlášením, že dotyčný člověk uznává autoritu církve, uznává autoritu papeže, legitimitu papeže, legitimitu a závaznost učení papežů, koncilů, vůbec učitelského úřadu církve.
0: Tolik od patera Zdeňka Držky z oddělení komunikace České biskupské konference, stálého spolupracovníka pro Glasu.
2: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
0: Na Radiu Proglas zprávy Českého rozhlasu Plus.
3: A to je čas na zprávy s Kateřinou Caucidisovou.
4: Česká policie zadržela 51 lidí kvůli podvodnému call centru v Istanbulu. Slováci v referendu rozhodují mimo jiné o doživotní rentě pro premiéry. Tenistka Bousková bojuje o postup do osmifinále Wimbledonu. Nehoda blokuje provoz na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy u Roudnice. A zítra čekáme oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky a teploty do 24 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Čeští policisté společně s tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří v Istanbulu provozovali podvodné call centrum. Organizovaná skupina se při telefonátech vydávala za policii anebo pracovníky České národní banky. Mezi zadrženými je i 6 Čechů.
6: Podvodníci přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Využívali k tomu padělané služební průkazy nebo technologie pro vytváření deepfake videí, vysvětluje mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakub Finčálek.
7: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky. Vznikla škoda přesahující 500 milionů korun.
6: Česká národní banka upozorňuje, že s klienty jiných bank nikdy nekomunikuje napřímo. Dodává Zdeňka Hildová z České bankovní asociace.
8: Nevolá klientům komerčních bank, aby nějakým stylem nutila vybírat peníze a vytvářela obavu toho, že někde se něco děje.
6: V případě podezření na podvod by se lidé měli obrátit na svou banku nebo na policii na lince 158. Anna Millerová, Radiožurnál.
4: Lidé na Slovensku dnes můžou rozhodnout o zrušení doživotní renty pro premiéry anebo obnovení elitních složek policie, která současná vláda rozpustila. Od vzniku samostatného Slovenska je to už 10. referendum. Platné ale bylo jen to o vstupu do Evropské unie v roce 2003. Důvodem byla nízká účast voličů.
9: Na doživotní rentu mají v současnosti na Slovensku kromě prezidentů nárok také premiéři a předsedové parlamentu, pokud odslouží 2 kompletní funkční období za sebou. Tuto podmínku splňuje zatím pouze premiér Robert Fico. Ve druhé části referenda Slováci rozhodují o obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Obě složky se specializovaly na boj proti organizovanému zločinu a korupci. Zanikly v roce 2024 v rámci kontroverzní novely trestních zákonů. Aby byly výsledky referenda platné, musí se ho zúčastnit alespoň 50% oprávněných voličů. Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Po Českém krasu začala jezdit nová turistická autobusová linka číslo 878. Propojuje například Karlštejna nebo Hlásnou Třebáň. Provozu bude o víkendech a také státních svátcích do konce října. Navazovat má na vlaky z Prahy. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
10: Linku spolufinancují obce v okolí těch zajímavostí. Cílem je omezit individuální dopravu do této oblasti a přiblížit lidem nejzajímavější místa Českého krasu.
11: Sport. Marie Bousková hraje na tenisovém Wimbledonu o postup do osmifinále. Její utkání s Ruskou Samsonovovou vidí reportér Jaroslav Plašil.
12: Rozhodující třetí set, v něm Marie Bousková lepší 2-1, teď je ve vedení česká hráčka a k tomu ještě 30-15, takže se teď snaží držet si náskok jednoho breaku. Marie Bousková 4-6, 7-6 a zatím 2-1 a 30-15. Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
11: Odpoledne se ve třetím kole představí ještě Jiří Lehečka a Linda Nosková. Na fotbalovém mistrovství světa dnes začne osmifinálová fáze. Nejprve bude od 19 hodin českého času hrát Kanada s Marokem a od 23 hodin Francie s Paraguají. Radiožurnál Sport nabídne zápasy v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Otevřená D8 u Roudnice a omezení na D1 za Rousínovem. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je teď opět otevřená na kilometru 29. Už omezení vyprostili kamion po noční nehodě a provoz tak opět obnovili směrem do Prahy jedním pruhem. Kolona před dřívějším odklonem ale má skoro 8 kilometrů před Roudnicí, takže poslední volný na Prahu je stále sjezd na Litoměřice, to je kilometr 45. Na dálnici D1 stále vázne provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. U sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5 už od rána pracují silničáři v pravém pruhu a ta fronta je tam skoro na půl hodiny.
14: Z Vyškova do Brna u sjezdu na Slavkov se stříká asi silnice, nějaké technické práce tam jsou. A kolona začíná na 214 km, ale pomaličky to pojíždí.
13: Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic čekejte komplikace na obchvatu Benešova. U odbočky na Konopiště se tam srazila dvě osobní auta, jezdí se k Ivadlově a směrem na České Budějovice ta fronta je delší na 20 minut. A velké kolony jsou na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. Za Humpolcem u Vystrkova je dlouhodobé omezení a kolona skoro na půl hodiny. Další zelená vlna později za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno i zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, večer na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy kolem 26, na horách 13, na Šumově i kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
15: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: A ještě než začne další hudební pořad, pravidelně v sobotu v tuto dobu reprízujeme, tak se s vámi od mikrofonu loučí Milan Šoba, Lenka Pekařová, pak zhruba v 15.50 se vám opět přihlásí s hudebním listováním a bude vás provázet zbytkem dnešního vysílání a také nocí. Já vám přeji krásný zbytek dnešní soboty, užijte si také a pěkně prožijte ten státní svátek jak zítra, tak i v pondělí, nejlépe tak, jak si to sami představujete. No a krásné léto. Budu se těšit na slyšenou, dáli pán, zase ve středu 8. července.

0: Na Proglasu začíná pořad, jak se vám líbí. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Janis Moras a já vítám alespoň na dálku své čtyři dnešní hosty, kteří dohromady skládají formaci, která si říká The Folks. Jmenovitě tedy Mirka Janovská, zdravím.
1: Ahoj.
0: Dušan Weiner.
2: Ahoj.
0: Ondra Tichý.
3: Ahoj.
0: A Honza Komín.
4: Ahoj.
0: Tak, vy jste u sebe ve zkušebně, máte pravděpodobně pauzu na zkoušce. Kde to vlastně je? Kde vy působíte? Kde se scházíte?
3: U mě doma. U Ondry doma teda.
0: U kontrabasisty, dobře.
3: U kontrabasisty, ano. U kontrabasisty doma. Ono, abych nemusel dát nástroj někam daleko, tak mě vyhověli kolegové z kapely a chodí k nám.
0: A jenom jestli třeba můžeme zmínit město, teda kde máte průsečík, nebo jestli tam všichni nějak působíte?
3: Na Žižkově, na tom pražském Žižkově tady.
0: Na pražském Žižkově. Dobrá, tak The Folks vydali první svoji nahrávku, tedy první v této formaci, jmenuje se Jak jinak než doma, když už jsou u Ondry doma. A my si dnes budeme z tohoto alba pouštět ukázky, budeme si toto album dneska představovat a třeba říct, že je to sice vaše společná první nahrávka, ale obecně jste muzikanti, kteří mají velmi mnoho zkušeností z různých jiných formací. Zkrátka máte za sebou poměrně už dlouhou dráhu, která se nějakým způsobem teď skřížila a jak, tak o tom si budeme povídat. Pojďme si dát první dvě ukázky z vašeho alba Doma. Tak co bychom si tak pustili na úvod?
2: No, pustil bych písničku Doma.
5: No, a druhou? Co dáme jako druhou?
2: Tak nedáme Libuši.
3: Tak dáme Libuši, dobře.
0: Takže Doma a Libuše.

0: Dozněly první dvě ukázky dnešního Jak se vám líbí na Proglasu. Hosty jsou členové kapely The Folks. Ještě jednou Mirka, Dušan, Ondra a Honza. Všichni čtyři jsou s námi dnes, protože se sešli na zkoušce a představujeme si jejich debutové album Doma, ze kterého si tedy pouštíme ukázky. Já jsem říkal debutové album, že máte za sebou spoustu různých zkušeností a ono to vlastně, tak jak jsem to pochopil, je v podstatě reunion sestavy, která už se nějakým způsobem prostě potkává napříč lety. Je to tak?
1: Je to tak. My se známe strašně dlouho. Už ze studentských let my jsme muzicírovali na chodbách kolejí, hráli jsme ty písničky Hop Tropáků, Nezmaru a Spirituál kvintetu Žalmanů. No a tam jsme sedli dohromady a začali jsme dělat první písničky před nějakýma 35 lety.
0: A jak se to tedy stalo, že po těch 35 letech si představujeme vaše společné album? Co se dělo mezi tím?
2: Jo, Honzo, pokračuj, ty to hezky říkáš.
1: Já budu pokračovat. My jsme s Dušanem měli po mnoha letech s našimi kapelami koncert a Dušan mi potom napsal mail a říkal, pojď nahrajeme naše starý fláky, pojď to udělat teď, protože až nám bude 70, tak už to neuděláme. No, tak jsme se do toho pustili a ty staré písničky, které jsme s Dušanem před těma mnoha lety napsali, tak jsme začali nahrávat. A jsme si řekli, koho oslovíme dál a vzpomněli jsme se na Mirku, ta s náma zpívala na koleji a na Ondru, ten s náma hrával. Vlastně taky s náma někdy občas hrál a hlavně hrál na portě s náma, a tak známe se dlouho a nahráli jsme tu ty písničky.
0: Vy jste říkali staré písničky, abyste je nahráli teda teď, než bude pozdě, ale je pravda, že tam nejsou na tom albu jenom staré písničky, jak to vlastně je s tím repertoárem?
2: Jasně, to jsem chtěl říct, že to co on zařekl, vypadá jako, že tam jsou teda nějaký vykopávky 30 let starý, ale tak to jako není. Jo. Tam jako i samozřejmě, nevím, jestli půlka třeba, nebo možná ani třetina, ale ono, jak jsme začali vlastně zkoušet na tu desku a celý jsme to jako nahráli a byl to docela takový dlouhý proces, tak jsem pak řekl, hej, když už ty písničky umíme, tak pojďte to hrát, tak jak to jako bývá. A řekli jsme si, tak jo, tak to prostě budeme s tím mladým vystupovat, začali jsme hrát. A postupně jsme začali dopisovat písničky jako úplně nový. Ještě jsme samozřejmě pár nějakých starších věcí jako třeba zkusili, jak nám to tady v té sestavě bude fungovat. Některý zase zapluli do šuplíku zpátky, ale víceméně teď je to takový mix té tvorby, opravdu té staré a té nové. A já si troufám říct, že vlastně tam jakoby v tom asi to není moc poznat, podle mě, nebo myslíte, že to je poznat, že co je stará písnička, co je nová písnička?
0: Myslím, no možná bych mohl já k tomu jako vlastně nezaujatý posluchač říct právě, že to poznat podle mě vůbec není, že vlastně stylově to nezní tak, že by bylo jasný, tahle ta písnička má 35 let a tahle ta má 2 roky třeba. Ještě by mě zajímalo, vy jste říkali, že jste se potkali, abyste nahráli ty písničky, to znamená, že to bylo fakt jako primárně za účelem si je nějak zaznamenat, ale nějak jste neuvažovali o tom, že byste se dali dohromady jako kapela, která by nějak vystupovala, že to nebylo tak, že byste se sešli, začali hrát a pak teda ty písničky nahráli a pokračovali v tom hraní.
2: Přesně tak to bylo. Ono vlastně, je tam, myslím, ten mail je tam v tom součástí toho bukletu, ne? Ano, takový ten můj iniciační mail, kde jsem prostě Honzu konečně jako dokopal k tomu, aby jsme to, protože on to fakt říkal už těch 30 let, že já to v Inu chci nahrát ty písničky, co třeba nehrajem. Tak jsem říkal, hele, pojď, protože jsme by měli koncert někde ve Válci s kapelou Madame Triku a s kapelou Na čas. A já jsem říkal, pojď to udělat, hele. A fakt jsme, myslím, ještě to léto, to bylo někdy na jaře, a v létě jsme se prostě sešli v Jizerských horách, jsme jeli do penzionu, tam jsme to za víkend, jsme nahráli základy těch písniček, jenom ve dvou kytarách, a postupně jsme se tam nabalovali ty další členové. A vlastně opravdu původní úmysl byl, pojď to zaznamenat, ať to někde je, prostě bez nějakých ambicí to někde hrát nebo dělat z toho oficiálně nějakou desku nebo tak, no prostě to vůbec nebylo.
1: Ať naše děti slyší, co ty tátové tehdy kdysi provozovali.
2: Přesně tak.
3: Tak no, jo. Je fakt, jsme se vlastně poprvé sešli jako na soustředění, kde teda budeme dělat zpěvy a vokály do té nahrávky, tak jsme zjistili, že by to byla asi škoda si to nechat jenom takhle a že s tím fakt chceme vystupovat. Takže tam vzniklo to rozhodnutí, to bylo myslím leden 2020, že teda chceme fungovat i živě.
0: Což už je vlastně poměrně dost let, ale chápu, že i ta práce na tom albu zabere dost času, a to možná i proto, že vy si na tom dáváte záležet, a to tím způsobem, že si to nahráváte sami. A o způsobu nahrávání, to by mě taky zajímalo, si určitě budeme ještě povídat. Ale pojďme si pustit teď další dvě ukázky z vaší vlastně debutové desky. Ono se mi to tak těžko říká, když jste muzikanti, kteří mají něco za sebou, ale je to vaše společné debutové album Doma. Tak pojďme si vybrat teďka další dvě písničky, které si pustíme.
3: Tak já bych si přála Plout dál a k tomu nějakou, tak co, kluci?
2: No, Pod vodou je tam třeba, to je jedna z těch.
4: No, Pod vodou.
3: Dobře, tak Pod vodou.
0: Což hezky zní vedle sebe ty názvy.
2: Tak, vodní, naše vodní
3: Plout dál, Pod vodou.

0: Dozněly další dvě ukázky z alba Doma, které si dnes představujeme v pořadu Jak se vám líbí na Proglasu s kapelou The Folks, Mirka Janovská, Dušan Weiner, Ondra Tichý a Honza Komíny, čtveřice, která se zná už mnoho let a dala se dohromady, řekněme, pár let zpátky a vydala album Doma. V podstatě vy jste vydali bez ambic, což je asi jako dobrá pozice, že jo, prostě zaznamenat si to pro sebe a každý další úspěch a příjemná odezva od diváků, posluchačů může být jenom takovým příjemným zpestřením, ale pravda je, že to boduje i v posluchačské hitparádě Proglasu. Mezi nejčastěji hranými písní na Proglasu v lednu 2006 jste obsadili s písničkou Liboše, kterou jsme slyšeli, 5. místo, tak to je velmi pěkné a navíc bodujete i třeba ve finále Porty 2023, kde jste získali opět cenu diváků, cenu country rádia, celkově 3. místo, potom jste vyhráli Jizerskou notu 22, druzí na notování, takže asi ta ambice, která tam nebyla, tak vlastně nakonec byla naplněna.
1: Zapomněl si vaši hitparádu na Proglase.
0: Ano.
1: Loňský rok, to jsme skončili druhý s Loukou stříbrných pavučin.
0: Tak to, no, dobře, že to připomínáš, určitě. Takže úspěchy tam jsou. Jak moc, je to taková, vím, že to je obligátní otázka, ale teď mi to tak napadlo, když jste toho pozbírali poměrně dost a původně jste si to chtěli nahrát pro sebe a pro svoje děti, tak je to pro vás nějak zajímavý vlastně tady toto?
1: Hele, já si na to koukám trošku, já se na to koukám takhle, jo, že vlastně je dobrý se samozřejmě na těch festivalech, kde se takhle soutěží na té Portě ukázat, jakoby já tam hrál s několika kapelama na té Portě v těch letech, kdy jsme tam takhle se vyskytli s Folks. A bylo to skvělý, protože tam člověk zahraje hodně lidem, hodně lidí slyší ty jeho písničky, ale že by to jako něco znamenalo, jako samozřejmě my jsme nevyhráli tu absolutní hlavní cenu a tak, kdy prostě možná pak to přinese nějaký hraní, co dejme tomu v tom následujícím roce, ale řekl bych, že stejně to té kapele nepomůže nějak jako zásadně v tom, jakoby dostat se do nějakého velkého podobí, pokud ta kapela pro to nic nedělá. No. Takže bych řekl, že jako je to skvělý zahrát tolika lidem. V těch Řevnicích se skvěle hraje, Kája Dřín je tam skvěle zvučí, je tam skvělý. Ale nemyslím si, že to je nutně nějaký jako start do nějakých jako strat, do nějaký stratosféry, co se týče nějaký popularity nebo úspěchu nebo tak, no.
2: Já s tím souhlasím naprosto.
3: Tak, ale v každém případě jako nás to potěší.
1: Ale rádi se tam zahrajeme jako znova, jestli nás poslouchají pořadatelé, tak určitě.
0: Já možná, abychom dostali ke slovu taky Ondru, kontrabasistu. Já vím, že kontrabasisté trpí takovým tím stereotypem, že jsou to ti tichí hráči vzadu. Pardon, teda Ondro, já vím, že se jmenuješ Tichý, to nebyl záměr, ale jenom mě zajímalo vlastně název toho, té čtveřice. Přemýšleli jste nad tím dlouho?
2: Byl to opravdu docela bolestivý proces. Já nevím, do jakých detailů mám zacházet. My jsme na jednom z těch soustředění u nás na chalupě o tom dlouze špekulovali, opravdu do noci takhle, nejdřív jsme přes den se různě hráli, nacvičovali a podobně a pak jsme si povídali a jak to pojmenovat. A potom druhý den jsme přišli, jako ráno jsme se probudili a přišli jsme dolů do sednice a tam na stole, už jsme si nepamatovali, jak to dopadlo, na stole tam ležel papír, na kterém byl napsaný název kapely a bylo to podepsaný od všech, jakože s tím souhlasej. A ten kapel...
4: Kromě mě. Teda.
2: Ne, bylo to podepsaný od všech, včetně právě. Honzy, a ten název byl úplně jiný, jo. Nicméně raní jako vystří...
1: No, já bych to neříkal.
2: Ale jo, ne, to necháme na příští rozhovor.
4: Dá se to mělo jmenovat a já jsem si říkal, to není možný, tohleto oni vymysleli, za 3 hodiny vymysleli tohleto, jo. A teď tam bylo pro místo pro podpis, no tak já jsem to teda taky podepsal. Člověk prostě nakonec často podepíše, i když nechce.
2: A nevím, kdo přišel s tím názvem The Folks, ale...
1: To, ten určitý člen anglický předtím Folks, to je tam takový...
2: Jako legrácka. No.
1: Jako legrácka a já už jsem to jako několikrát navrhoval, že bychom se mohli jmenovat jenom Folks, ale už to asi tak necháme. No.
0: A když už jsme u názvu, tak teď to bude možná trošku serióznější. Název alba byl pro vás jasnou volbou, protože vybrat z 20 písniček, to znamená minimálně 20 možných názvů, neli víc z jakéhokoliv jiného verše, tam jste se zhodli jak snadno.
1: To bylo celkem rychlý, ne?
3: To bylo celkem rychlý, protože ono to doma nemusí znamenat jenom jako titulní písničku. My si třeba myslíme, že na té desce, na tom albu jsou jako jiný písničky, které jsou větší pecky než zrovna doma. ale tím, že jsme to nahrávali všechno doma, tak to tak do sebe jako zapadlo.
0: Tak já už jsem říkal, že se dostaneme k tomu, jak jste nahrávali a dostaneme, ale pojďme si ještě předtím pustit další dvě ukázky.
4: Tak, Louku stříbrných pavučin.
2: A pak třeba Balvan, co?
1: Jo, Balvan, to je taková hitovka, no. Mám dlouho.

0: The Folks, Mirka Janovská, Dušan Weiner, Ondra Tichý a Honza Komín jsou hosty dnešního Jak se vám líbí na Proglasu. Představujeme si jejich debutové album s názvem Doma. No a pojďme zůstat doma, protože vy jste nahrávali vlastně to album Doma, tedy alespoň své pomocí. Tak u koho doma to bylo? Bylo to, Ondro, u tebe, když u vás doma zkoušíte?
1: Vlastně to nebylo u mě doma. Bylo to různě doma v domovech. U Dušana si Dušan nahrával věci sám, něco, Honza nahrával si u sebe doma, nebo Mirka k němu přišla, natočila něco, já jsem doma něco natočil, ale ty základy kluci natočili spolu, jak vlastně byli na tom víkendu, jak o něm hovořil vlastně Dušan na tom víkendu, jak vyhecoval Honzu, aby spolu to natočili, tak tam vlastně natočili základy a my jsme potom dotáčeli k tomu některé party. Něco jsme natáčeli u nás na chalupě, to byla taková ta kolektivní práce, tam jsme udělali hodně práce, takový, že jsme to byli všichni. To, jak jsem říkal, v těch domácích podmínkách to bylo takový to dodělávání nějakých drobností. A pak jsme část věcí natočili taky při dní otevřených dveří v České televizi, kde vlastně bylo možné nahrát živě v prostředí profesionálního studia, být tam celý den vlastně jako na jednu stranu jako zvířátka v kleci, okolo kterých chodí prostě lidi, kteří si prohlížejí Českou televizi a prochází jednotlivými interiéry, exteriéry a studii, tak jsme tam fungovali jako stafáž, ale zároveň jsme ten čas teda využili k tomu, že jsme tam v této kulise diváků procházejících natočili části základu těch písniček, nebo většinu vlastně jsme natočili vlastně skoro živě, že jo. Jenom jsme když tak nějaké drobnosti doplňovali, ale jinak to bylo takové.
0: No to mě zaujalo. Jak jste se k tomu dostali, že jste si mohli nahrát v profesionálním studiu České televize základy na svůj album?
2: Já mám kamaráda Jirka Černý, zvukař České televize, a schánějí každý rok vždycky na den otevřených dveří nějakou kapelu, která tam bude od rána hrát celý den, a aby lidi viděli, jak vypadá taková studiová práce. A ty stopy nám potom...
0: Tak to je poměrně pěkný barter vlastně. Takže pravda je, že jste si natáčeli i v profesionálním studiu a pak jste to tak různě jako asi mixovali sami si už podle svých chutí a možností.
3: No něco jsme míchali jako doma, každý Honza míchal, já jsem míchal. A vlastně pak jsme některé ty písničky, jsme si řekli schválně, protože jsme oba dva jako v tom dost jako amatéři, vlastně je to pro nás takový proces učení, ale chtěli jsme si to pošahat, chtěli jsme si na to přicházet a prostě přijít na to, tyjo, vlastně tohle ten efekt dělá tohle a takhle se střihá prostě vokál a tak. Ale některé písničky míchal Kakaxa, je to tak?
1: Aha. To je z profesionálního studia, z 3Bs, vlastně šéf toho studia. A pak jsme dávali vlastně něco, Michal přímo z toho té České televize jsme poprosili
2: Zdeňka Klementa,
1: aby nám smíchal nějakou písničku, a taky jsme ještě něco dávali.
3: A pak ten master vlastně ten, protože vlastně když takhle smícháte všechny jako písničky, každou písničku někde jinde, tak jako aby to mělo nějaký jednotný jako sound a jednotnou takovou jako hlasitost a tu dynamiku a tak vlastně pak to masteroval vlastně ten Kakaxa vlastně všechno. Potom nám dělal master toho a vlastně ty písničky tak zní jako konzistentně, no, teď díky tomu.
0: Pojďme si dát další dvě písničky z vašeho alba Doma, které to budou.
2: Já bych poprosil Marianu.
3: Ne, to je Mariana, to jsme jinak, Honzo. To jsou ty názvy.
4: Ailey se jmenuje. My ji sice pořád říkáme Mariana, ale protože textař David Konopáč tam potom změnil to jméno, tak oficiálně se to jmenuje Ailey a to se taky v tom textu zpívá, ale jinak pro nás pořád. Mm-hmm. Mariana.
2: A mimochodem David je velmi úspěšný textař různých kapel na rádiu Progress, který v hitparádě uspěli třeba u Jarabáku nebo u Jany PS. A my si moc vážíme, že s námi taky spolupracuje.
1: Poutníkům taky, Zdenkovi Břeštiálovi dělá texty.
2: Velmi šikovný textař, velmi.
3: A druhou písničku jsme si tady řekli, že dáme Žádný sen, což je vlastně jedna z těch
2: takových těch rock'n'rollově vypadajících písniček. Mm-hmm.

0: Ještě pár minut budou hosty, jak se vám líbí na Proglasu dnes, čtyři členové kapely The Folks, Mirka Janovská, Dušan Vajnar, Ondra Tichý a Honza Komín. Povídáme si o jejich novém albu s názvem Doma, které natáčeli po různých domovech. Mě by zajímalo teď, co teda vlastně dál, jak to pokračuje, tady ten projekt, který začal vlastně tím, že si chcete zaznamenat ty písničky tak jako pro sebe a pro budoucí generace v rámci vašich rodin, tak jak to jede dál?
1: Tak jede to dál dobře, natáčíme další desku. Opět v tom stejném duchu, jako jsme dělali desku Doma, tak už máme vybraných nějakých 18 písniček. Všechno jsme to teďka před asi měsícem u Ondry na chalupě nabrali. Perlička pro posluchače a pro muzikanty, kteří poslouchají, měli jsme dvě nahrávací místa. Dole jsem nahrával já s Ondrou a nahoře Dušan s Mirkou. A střídali jsme se různě a za ten víkend jsme nabrali vlastně všech 18 písniček a hodně práce na té desce jsme udělali během víkendu. Ale jako nabítost nemáme, protože ty první desku nahrávali kolik? 6 hodin, viď?
2: A to oni nahrávají živě všecko, to nemůžeš takhle porovnávat.
0: No, to jsou poměrně velký porce vlastně, jako když jsem viděl těch 20 písniček, že to by vydalo i na dvě alba, pravda je teda, že nejsou nějak dlouhý, ale stejně vlastně jako nadělujete posluchačům poměrně štědrou nadílku.
2: Takže 70 se blíží, že jo, to je celé spěchat, že jo, takže tady těch 20, to jsme nabírali fakt jako dlouho vlastně, my jsme, ono se to docela táhlo, ta první deska, doufám, že ta druhá deska bude taková víc jako
3: dřív hotová.
2: No, bude dřív hotová, že bude dřív hotová.
4: No. To si přejem, no, jinak je to zase, to bude takový koktejl písniček úplně novejch a plus k tomu i některých jako zase těch starších a myslím si, že to bude zase hezká směsice, tak se na to moc těším.
0: To jsou desky, to je nahrávání. Co akce, co vás čeká zajímavého naživo?
3: Naživo? Tak teďka nás čeká v květnu hraní v Praze na Vinohradech v klubu Válec s Milošem Dvořáčkem. Tak na to se moc těšíme.
1: To se moc těším.
3: Potom v červnu, tam se nám toho sešlo víc, tam bude Hluboká fest.
1: Vašek Koblenc organizoval.
3: Vašek Koblenc nás pozval, to jsme moc rádi. Pak tam máme hraní v Praze.
2: V Třeboni
3: taky koncem června.
1: V Dobřanech budeme hrát.
3: To je až léto. Je toho víc teďka. Takovej nejnaplněnější máme asi konec června a začátek července.
2: Každopádně všechno je to na www.folkovakapela.cz.
3: Přesně tak. A i na Folktimeu v kalendáři. Určitě posluchači, když budou chtít, tak si nás můžou dohledat.
0: A myslím, že to je perfektní tečka za dnešním pořadem. Poprosím vás ještě o výběr závěrečných dvou písniček.
2: Tak, je tady písnička Já tě znám a Budoucnost tam dáme. Tak moc děkujem.
0: Já taky děkuju. Zpěvačka Mirka Janovská, kytarista zpěvák Dušan Vajner, kontrabasista zpěvák Ondra Tichý a kytarista zpěvák Honza Komín. Dohromady The Folks byli hosty dnešního Jak se vám líbí na Proglasu. Představili jsme si jejich společné debutové album Doma. Ještě z něj zazní tedy dvě závěrečné písničky. Děkuji vám, ať se daří.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Děkujeme.
1: Ahoj. Díky.
3: Ahoj.
0: Od mikrofonu se loučí taky Janis Moras. Díky, že nás posloucháte a těším se opět někdy naslyšenou.

15. hodina a 50. minuta je na Proglasu věnována pořadu Hudební listování. V něm se zaměřujeme na nejzajímavější z našich webových stránek hudba.proglas.cz a od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. Ani dnes nebudou chybět tipy na chystané i odvysílané pořady nebo nová alba a mám pro vás dokonce jednu soutěž. Ať už jste doma nebo na cestách, přeji vám příjemný poslech. Začneme pozvánkou k poslechu pořadu Čaj do páté, který jsme vysílali v pondělí. Gerald Kevin Douglas, řečený Jerry, mezi hudebníky přes dívkou Flux, je americký hráč na dobro a steel gitár. Je všeobecně považován za nejlepšího hráče na dobro v současné akustické hudbě a rozhodně za nejslavnějšího, nejplodnějšího solistu. Je 14-násobným držitelem ceny Grammy, nominován byl 32krát. Jeho malý hudební profil připravila Helena Bretfeldová. My si jako ukázku poslechneme jeho úpravu písně Hey Joe, kterou proslavil Jimi Hendrix.

Poslouchali jsme píseň Hey Joe, kterou proslavil Jimi Hendrix v podání Geralda Kelvina Douglase. Jeho malý hudební profil připravila Helena Bretfeldová a vy si jej můžete poslechnout přes odkaz na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Steven Johnson, skotský písničkář vystupující pod jménem Damask Rose, natočil své druhé album All That Has Not Yet Been Lost. Znovu v úzké spolupráci s českými hudebníky Pavlem Šmídem a Vojtěchem Svatošem z vydavatelství Rustical Records. Nová deska navazuje na introspektivní debut a zároveň se podle autora víc otevírá světu, hledání naděje a smíření s pomíjivostí života. Rozhovor se Stevenem Johnstonem budeme vysílat v rámci pořadu Jak se vám líbí 21. července. Z nového alba vybírám skladbu A Temporary Inconvenience.

Slíbená soutěž je tu. Tentokrát jde o pětici jazzových nahrávek z Česka a Slovenska, konkrétně o alba Tomáše Sýkory, skupiny Vertigo, Jaromíra Honzáka, slovenského Jazz in Fashions tria a aktivní nahrávku Gera Bandu. Uzávěrka je v úterý 21. července. Výherce soutěže budeme losovat z vás, kdo do pravého poledne odpovíte na tři otázky a připíšete svou poštovní adresu. Jejich přesné znění a podmínky soutěže naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Do soutěžní nálady vás jistě dostane skladba Little Woman ze soutěžního alba Twenties Jaromíra Honzáka.

Dozněla skladba Little Woman z alba 20 s Jaromíra Honzáka. Soutěžit o něj můžete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz až do úterý 21. července. V pořadu, jak se vám líbí, ve čtvrtek Janis Moraz hovořil s iránsko-českým hudebníkem Shahabem Toluiem o jeho novém albu Ci Vediamo Goldoni, které vzniklo z hudby k inscenaci komedie Karla Goldoniho Poprask na laguně v Pražském divadle na Vinohradech. Řeč byla také o prolínání různých kulturních vlivů, o komponování hudby mezi Vltavou a Benátskou lagunou i o cestě od divadelního jeviště ke koncertnímu provedení. Z nového alba pouštím píseň Bambaba Falakambana.

V týdeníku Slyšte lidé vám dnes v 19 hodin a 15 minut pozveme na hudební výlet do Kanady. V pořadu nabídneme pestrou mozaiku současné world music, folku, jazzu i hudby na pomezí tradice a experimentu. Představíme si kanadské umělce i hudebníky, kteří v Kanadě našli nový domov. Navštívíme Quebec, Montreal, Toronto i další kulturní centra této rozlehlé země. Uslyšíte mimo jiné klezmer, ukrajinské písně, perské a indické inspirace, keltský folk i držitele ceny Grammy za nejlepší prostorový zvuk. Zatímco více se o umělcích zastoupených v pořadu dozvíte na našich webových stránkách hudba.proglas.cz, zaposlouchejme se do písně Am Emedu v podání mezinárodního souboru Konstantinopol.

Na závěr dnešního hudebního listování si připomeneme album Ekomir, které jsme si představili ve čtvrtečním ranním hudebním kompasu. Jedná se o novou desku švédského kontrabasisty, violončelisty a skladatele Larse Danielsona. Jde o pátou nahrávku projektu Libretto. Podrobnější informace o albu naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Dnes se rozloučíme skladbou Ascending a hudební listování pro vás připravil Joška Javůrek.

trávu jedí koně, když je vichřice. Nad hřívou hříbat letí netopíři.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

ve tvém městě už je smutný každý dům a ty o tom nevíš nic. Už jsem tam byl jednou kvůli zázrakům a nechtěl jsem se vrátit víc.

kdyby každá holka slunečnicí byla, to by náš život byla roztančená víla. Ale život je šašek a blázny z lidí dělá, a proto tam ta slunečnice je. Mám také přání, když hvězda padá,

0: za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
2: Je za 5-5. Při poslechu pořadu stejného jména na Proglasu vás vítá Petr Vizina. Kam vás vezmu tentokrát? Možná poznáte podle zvuku, který se hned v zápětí ozve. Sedím na zahradě kolínského kláštera, kde si patřil kapucínům a byl noviciátem jezuitů. Dnes je tu centrum spirituality. Tohle je pořad za 5-5. Vezmu vás tentokrát do ticha a ústraní. A představím vám dva doprovázející. Denisa Červenková je řeholní sestra z pražské komunity Karmel Edith Steinové a členka programové rady. Jiří Haselbauer je zenový učitel opat centra ve Vrážném. Oba doprovázejí v kurzu nazvaném Klid v hluku světa. Posloucháte pořad za 5-5 z kolínského kláštera. Natáčíme ve chvíli, kdy pobyt nazvaný Klid v hluku světa končí a já tady sedím s Denisou Červenkovou a s Jiřím Haselbauerem. Kolem nás už uslyšíte nějaký ruch, klášter už se vyklízí, za okny jezdí občas sanitka. To všechno zvládneme. Co má být, nebo co má podle vás doprovázejících, nebo těch, kdo vedou ten kurz, tím kýženým výsledkem ticha a nehybnosti? Jiří Haselbauer.
3: Tak nalezení toho ticha a klidu vevnitř, že? A je to klid a ticho, který chceme, aby jsme všichni měli na dosah v tom hluku světa, protože takové to naše niterné ticho, ten zdroj, z kterého vše vyvěrá, je tam pořád. Jenom většina z nás si ho není vědoma. A proto máme kláštery, proto máme takovéhle ústraní, kde lidi mají možnost se toho vůbec dotknout, najít vztah k tomu, vychlapat si tu cestičku, aby potom měli tuhle ten zdroj vždy k dispozici v tom každodenním životě.
2: Mimochodem, dá se poznat úplně prakticky, jak žije nebo jak působí člověk, který uvnitř nalezl ticho a klid? Protože asi všichni chápeme, že to znamená opak takové té roztříštěné pozornosti, trošku neurotického bytí, tak jestli je nějaký způsob, jak poznat, že ten kurz splnil svůj účel.
3: Tak doufáme, že ty lidi budou trošičku klidnější. Myslím, že ta hlavní věc, co je vidět, že opravdu člověk reaguje přesně na tu situaci, ale zároveň, když nastane situace, která je, řekněme, konfliktní, takže má takový ten kratunký odstup od toho. Jo, že to neznamená, že ty lidi jako se nenaštou a podobné věci, ale právě mít ten kousíček odstup od toho, abych než vyštěknu, právě se opřel o to a uviděl, co je ta správná reakce v tomhletom okamžiku. Jo? A samozřejmě čím díl je člověk od toho ústraní, tím těžší jakoby tohleto dělat, ale tohle je jako jeden z těch aspektů toho, čemu můžeme říct uvnitřnění.
2: Vy dva jste tady představovali součást dědictví vaší duchovní tradice, řekněme karmelitánské a zenové. Co k tomuhle tomu cíli být tichý, klidný, nevystartovat hned, tak jsem pochopil Jiřího Haselbauera. Co k tomu přidávají ty vaše konkrétní tradice? Jaké máte nástroje vlastně k tomu?
4: Myslím, že jsme hlavně nositeli nějakého konkrétního životního stylu. Naskloněnovaného, buď právě, jak si říkal, na karmelitánskou spiritualitu nebo na zenovou tradici. A jsou to tradice, které mají za sebou staletí a staletí nějaké duchovní praxe, nějakého úsilí opravdu odevzdat se té duchovní cestě, na kterou jsem se vydal. A máme taky osvědčené prostředky, jako je právě odebrat se do nějakého místa, které podporuje moje usebrání, nebo pobývat v tichu, nebo věnovat se nějakému typu modlitby, nechat se doprovázet starším bratrem nebo sestrou ve smyslu člověkem, který si prošel nějakým typem zkušeností právě na té cestě, na které jsem. To se mně zdá, že jsou takové typické znaky toho životního stylu, který oba dva kulturně velmi odlišně, ale vlastně sdílíme a které bychom rádi nějak představili jako možnost, jak vlastně sestoupit k tomu, o čem Jiří mluvil, k nějakému klidu, který můžu zažívat i uprostřed světa, do kterého patřím, do kterého jsem členěný a který tvoří vlastně nějaké prostředí mého života. Tak, abych se nestratil, abych věděl, kdo jsem a nebo jak se zase můžu k sobě zpátky dostat.
2: Já bych se ještě, jestli dovolíte, oba zdržel u těch vašich tradic. Rozumím tomu, že prostě, když člověk odejde do ústraní, kde na něj neutočí tolik podnětů a má tam klid a může se soustředit, tak už to je pro něj blahodárné. Ale mám dojem, že tam ještě není ten cíl. Že přece jenom ty vaše obě tradice, jak ta křesťanská, ta zenová, řekněme, ten cíl mají ještě dál než v tomhletom jednoduchém uklidnění se. Denisa Červenková, dalo by se ještě víc o tom promluvit, o těch svatých, o kterých jsme slyšeli, o té praxi v klášterech třeba?
4: Nevím, proč bych měla mluvit o svatých, ale tím cílem je sjednocení s Bohem, když to řeknu slovy karmelitánské tradice. Docela ráda uslyším, jakým způsobem to bude formulovat Jiří z hlediska se vlastní monastické tradice, ale tohle to je za nás vlastně takové jako jasný cíl cesty, ke které jdeme přes různé etapy. A samozřejmě kýžené by bylo, abychom byli dobrými průvodci, případně i právě v těch různých někdy i svízelnějších etapách té cesty. Ale je taky třeba říct, že kurz, který jsme teď tady společně prožili v Korině, tak myslím, že nemá až tak vysoké ambice. Samozřejmě na pomoci sjednocení s Bohem to určitě, nebo ono jinak tomu říkáme svatost křesťanské tradice nebo následování Krista, to je, těch jmen je samozřejmě hodně, ale udělat alespoň nějaký krůček nebo otevřít se nějaké zkušenosti a podívat se, kam jsme to vlastně došli, to mně přijde důležité, ale zase nevím, budu naslouchat zvědavě tomu, jak to bude formulovat Jiří. My někdy jsme takový opatrní, když právě mluvíme o cíli toho konkrétního usebrání, pokud jsme na poli třeba kontemplativní modlitby, protože modlitba je za mě prostor setkání s realitou, které my říkáme Bůh. A já nemůžu předpokládat úplně konkrétně, do jakého místa v tom setkání dojdu. A tahle ta otevřenost vůči výsledku, který já vždycky vím, že bude pozitivní, já to vím, já to vím opravdu. Ale zároveň ten tvar, nebo to místo konkrétní, do kterého dojdu, jestli to bude hluboká zkušenost jednoty, jestli se setkám s něčím, co je na cestě významné, ale ukazuje se jako moje překážka ve sjednocení s Bohem a tak dále, to prostě si nemůžu předem naplánovat, protože já jsem jenom jeden účastník toho setkání. A tím druhým je ta realita sama, které říkáme Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý, jak by řekli moji kolegové.
2: Té poznámce, že je to vždycky dobré, tak to jsem pochopil tak, že ještě nikdy nikdo neudělal chybu tím, že by se stišil, méně mluvil a pomodlil se. Že to v zásadě...
4: Ano.
2: To byla vlastně otázka taky pro Jiřího Haselbauera, jak by z pohledu své tradice definoval smysl toho konání, které jsme tu možná v kontextu téhleté zenové a buddhistické tradice zažili malinko, jenom takový stopový prvek. Co by byl ten cíl?
3: Tak já myslím, že jedna z věcí je, že tahle akce byla krom jiného, aby jsme sdíleli dvě rozdílné tradice v koexistenci. To byl jako jeden z těch hlavních cílů téhleté specifické akce, když se bavíme opravdu o téhleté akci. Ale samozřejmě, tak jak říkala Denisa, tak je tam primárně nějaký ten hlubší aspekt. U nás takový to zprofanovaný slovo je osvícení. Já třeba to slovo úplně jako nemusím, mám daleko radši probuzení, protože si myslím, že je přesnější k tomu, co se člověku děje, protože my už jsme Buddhou, tak jak se to říká v té naší tradici. A jediné, co je, se do toho musíme probudit. Jo. Není to, že se prostě otevřou nebesa a zasvítí na mě nějaký paprsek, nebo že se mi rozsvítí v hlavě. Je to většinou spíš pomalé probouzení se, že jednoho dne si člověk řekne, aha. A to je vlastně to, co se během těch kurzů. Lidi mají vlastně prožitky, které často předtím neměli. A jedna z těch věcí, co my jim pomáháme dělat, je s tím pracovat, uchopovat ty prožitky, že to, co se jim děje, je vlastně v pořádku a co to je a jak se s tím dá pracovat dál. A takový ten zase s tím sjednocením, s tím probuzením tak my máme takovou frázi, říkáme, Zen znamená probuď se a pomoct tomuhle tomu světu. Takže to je vlastně ten hlavní cíl, který my máme.
2: A kdybych se tedy ještě doptal na to, co znamená to probuzení, ta bdělost, jako čím se vyznačuje, jak to, že se lidé prosedí, promeditují k tomu probuzení, jak se to pozná?
3: Jak se to pozná? Tak doufujeme tím, že jsou lepší lidi. A opravdu to poznání je často poznat z toho, jak se ty lidi chovají, z toho, co mají v očích. Vlastně to je jedna, tady bylo to sezení, všichni, co skončili, mají úplně jiný oči, než měli před těma 48 hodinama. Jo, že je to fyzicky vidět, že se něco s těma lidma stalo. Jo, a to si myslím, že je na každém kurzu tohoto typu. Ale jestli se dostali do té či oné hloubky, to není podstatné ani. Jo. Důležité je prostě, že lidi mají možnost se toho dotknout a prožít to. A tam asi jedna z věcí, co je potřeba říct, je, že meditace jako taková vlastně jako nemá směr. Jo, že když budu jenom meditovat, dostanu se do tohoto okamžiku, to je ten první krok. Ale když jsem v tomhletom okamžiku, co s tím okamžikem udělám? Jo, já můžu právě mít v sobě ten směr toho, že chci poznat, o čem ten život je, jak můžu se lépe vztahovat k lidem kolem sebe, anebo můžu být sniper, který tam má někde někoho, koho úplně nemusí. Bude stejně přítomný, možná víc přítomný, než někdo, kdo sedí v meditaci.
2: Tak sniper ještě nechme stranou. Já se vrátím k tomu, že někomu by mohlo přijít minimálně zvláštní, a to ještě říkám hezky, že jsou tady dva lidé, ona, Jeřeho Holnice, mluví o sjednocení s Bohem, on mluví o probuzení se k lepšímu člověku. A nějak většinou v obecné představě to nejde dohromady. Prostě náboženství si člověk musí vybrat a k tomu svému musí patřit. Nemám moc ta náboženství míchat. Tak vysvětlete mi, co říkáte na tuhle námitku.
4: Ale já tomu rozumím. Já bych taky nerada znevážila vlastně tu tradici, ke které oba dva patříme, protože za mě je moc fajn, když se dokážeme setkat v tom, co jsme si sami zvolili a když nebudeme popírat, že prostě tady můžou být aspekty, které jsou různé. Ale když se třeba podívám i na to, zase teď půjdu do toho, co mě nabízí moje vlastní společenství věřících, čili katolická církev, když se dívá na to, co dobrého můžeme načerpat ze setkání s člověkem, který má jinou náboženskou víru anebo jinou náboženskou zkušenost. A ona říká, no, v každém případě se můžeme lépe poznat a díky tomu prohloubit svoji vlastní víru. A to je vlastně to, co stále znova a znova a znova si ověřuji, když se setkávám s Jiřím a známe se už vlastně léta, tak z dialogu, které vedeme, mě to opravdu pomohlo mnohem lépe a mnohem hlouběji uchopit některé aspekty své vlastní náboženské zkušenosti. Ne, protože mě moje vlastní víra nenabízí. To vlastně o tom není, že dostávám od toho druhého něco, co nemám. To mně přijde, že to by bylo právě znevážení našich vlastních tradic. Jo? Půjčím si od toho druhého něco, co já sama nemám. Ale já se opravdu s úctou můžu dívat na to, s jakou velkou opravdovostí on opravdu stojí na své vlastní náboženské cestě a jak některé aspekty toho, jak hledá, jak medituje, jak vlastně ta vážnost a autenticita, se kterou do nich vstupuje, jak je pro mě opravdu velkou inspirací pro to, abych i já byla podobně vážná a autentická ve svém vlastním hledání té cesty, na které stojí. Mimo jiné, těch aspektů je moc. Jo? My můžeme spolu vést samozřejmě dialog o tom, jak žijí naše náboženské komunity a tak dále, a tak dále. A další věc, která myslím, že nás združuje, a o tom ty třeba církevní dokumenty taky často mluví, když se tak snaží obecně definovat, co to vůbec tak to náboženství je. Protože náboženství, když se podíváme třeba Nostra Aetate, tak říká, že má nějaké spojovací otázky napříč různými tradicemi. Kdo jsem, jak vypadá realita, jaká je pravda o realitě, kdo je Bůh, no? A kde je smysl toho, co žiju. Jo? Tak v tomhletom vlastně se předpokládá, že náboženství je způsob, jak hledáme odpovědi na tyhle základní otázky člověka a lidstva. A zároveň každé náboženství má celou řadu složek, které vychází ze zkušenosti, právě s realitou, s Bohem a tak dále. A ty se pak formulují do nějakých nauk. Nauka, to je taková koncentrovaná zkušenost, kterou se snažím předat dál. abych nemusel pořád znova vynalézat to, co už jsme odhalili, co už víme. No a k tomu potřebujeme taky zároveň nějakou etiku, proto taky součástí každé dobré náboženské tradice jsou prostě nějaké etické předpisy. A právě praxe, jako je meditace nebo vůbec jakákoliv praxe modlitby, tak za mě to je ten prostor, kdy já zvnitřňuju znova tu základní náboženskou zkušenost, která na jedné straně mi předána a na druhé straně já si ji mám osvojit, já ji mám opravdu přijmout, má se stát mou, má být zvnitřněna. Já, kdybych to řekla úplně katolicky, tak mám mít osobní vztah s Bohem, protože to je meziosobní záležitost. To jsou velmi osobní vztahy, nenahraditelné. A proto se potřebuju modlit, proto potřebuju pěstovat opravdu i různé způsoby modlitby, aby potom z tohletoho základního vztahu i třeba moje etické jednání, tak aby mělo přímou návaznost, jo? Aby nebylo třeba v ostrém rozporu, aby tady nebyla taková propast mezi vyznávanými ideály a praxí našeho života. Já neříkám, že, že tak to opravdu je. Jo? To, s čím se musíme vždycky setkat a máme proto každý svoje vlastní kategorie, myslím, v těch našich náboženských tradicích je, a i o tom je někdy zajímavé vést dialog, je, jak zacházíme se svým selháním, když nedostáváme těm ideálům, které vyznáváme, jaké proto máme léky nebo jaké proto máme možnosti opravdu, jak s tím zacházet. A přijde mi to, že to jsou místa, která jsou prostě zásadně důležitá pro to, abychom, a tam bych se shodla s Jiřím, jo? Abychom se opravdu stávali dobrými lidmi, já to teda řeknu takhle. Mm. Dobrými lidmi pro mě znamená lidmi, kteří jsou povoláni k něčemu, co je ale opravdu hodně velké. To slovo sjednocení nebo spojení s Bohem, které často používáme v karmelitánské tradici jako takový jasný cíl duchovního života, tak opravdu znamená, že bych měla vědět, co to znamená, když v biblickém textu čtu o tom, že člověk je stvořen k obrazu Božímu a že tím obrazem Božím v naplněné podobě je Kristus, tak co to reálně znamená? Co to reálně znamená pro můj život, v mém životě, jak já jsem odrazem Krista pro lidi, se kterýma žiju a jak ve mně se naplňuje tohleto bytí Božím obrazem, ke kterému jsem vlastně určena, kým se to stávám. No? A výsledkem celého toho za mě má být opravdu, a teď omlouvám se, já vím, že třeba v nějakých jiných typech tradice, teď nemusí to odpovídat Jiřímu, jo, ale může být, že dá se to definovat různě, ale za mě výsledkem takového života má být opravdu radost. Mm. Jo. Život, který je rád, že je žitý.
2: Jiří Hazelbauer na Denisino mávání rukama přikivuje, pokud se týká o radost. Nicméně byl to dost obsáhlý program, který Denisa Červenková představila. Ale jestli se nepletu, tak zenový buddhista by asi neřekl, že se v té meditaci modlí. Nebo mluvil by vůbec o meditaci?
3: Občas bychom zmínili meditaci, ale my většinou o tom mluvíme jako o praxi. Jo, ale je to opravdu takové to, že máme jiný žargon, ale jsem přesvědčený o tom, že mluvíme o tom samém. Takže ano, my mluvíme o praxi. Někteří používají rádi to slovo meditace, většina toho kliku, v kterém já jsem, používá radši to slovo praxe. A je to něco, co je jako středoborem té naší, řekněme, náboženské identity a existence. Jo, že ta naše tradice je hodně postavená na osobní zkušenosti, což samozřejmě ta Denisy taky, akorát, že u nás se to jako opravdu tak jako hrozně vypichuje. My hrozně vypichujeme takový to, není potřeba číst ty buddhistické texty, do jistý míry mluvíme občas i úplně ne dobře o Buddhovi, takový to jako, že jako jo, byl tam, ale není důležitý, což v určitém aspektu tak je, ale zároveň mluvíme právě o tom stát se Buddhou, že to probuzení se je stát se Buddhou.
2: Tedy stát se tím probuzeným člověkem.
3: Stát se tím člověkem. Probuzeným člověkem, tím dobrým člověkem, ta radost je toho součástí. Ale já myslím, že jedna z těch věcí, co občas lidi nemají úplně dobře uchopený, že radost, štěstí, že to nemusí být pořád juchu. Já bych možná použil slovo naplněnost. Že opravdu člověk je naplněn tou existencí a z toho vychází taková hluboká spokojenost s tím bytím. A to neznamená, že to bytí občas není zatraceně těžký. Ale furt je člověk, furt si nějak vědom, že v určitém aspektu to tak je v pořádku.
2: Říká Jiří Haselbauer, sedíme tady ještě s Denisou Červenkovou na konci kurzu nazvaném Klid v hluku světa. Kurz končí a vy si teď můžete poslechnout tři účastníky toho kurzu. Ten kurz trval 3 dny. Jednou z takových účastnických dvojic byl Petr, který doprovází Vickyho. Vicky je na vozíku. Velmi obtížně mluví, ale když mu dáte příležitost, tak uvidíte, že to, co říká, opravdu stojí za to. A pak vás vezmu do kuchyně, kde jsem měl službu s IT specialistou Petrem. Petr, jak už na lidi z počítačového průmyslu se sluší a patří, nejdřív dlouho přemýšlí a pak řekne odpověď krátkou a přesnou. Tady je krátká anketa s účastníky kurzu. Petr a Viktor, účastníci kurzu. Viktor je na vozíku, Petr se o Viktora stará. Kdo přišel s tím nápadem, že sem pojedete?
5: Takhle, s Vickym jsem svou zkušenost sdílel a Vicky přišel na to, že by se mu to taky líbilo.
2: Viktor taky říkal naposledy, že ticho dokáže být zajímavý instrument, zajímavý nástroj. Nástroj k čemu pro vás? Viktore, klidně použijte Petra jako svého tlumočníka nebo mluvčího.
6: Nástroj k tomu, abych poznal lépe sám sebe.
2: Mm-hmm. Čili nástroj, abyste lépe poznal sám sebe. Petře, vy byste souhlasil?
5: Určitě.
2: Co jste tady tedy poznali?
5: Poznali jsme zase, že se člověk v sobě lépe orientuje, když ho neruší tolik myšlenek, že když dokáže lépe vnímat sám sebe, to znamená to, co je za těmi myšlenkami, tak vlastně je mnohem starší taky i vnímat druhé lidi a je to v nějaké, řekl bych, zdravé rovnováze.
2: Posloucháte pořad Za 5.5 na Proglasu, reportáž z soustředění z pobytu v klášteře v Kolíně na kurzu, který je nazvaný Klid v hluku města. A teď jsme v kuchyni. Petr je účastník kurzu. Je to IT specialista, původem ze Slovenska, a my spolu sdílíme kuchyňskou službu. Petře, proč jsi se vlastně na ten kurz přihlásil?
7: Povedala mi o něm žena v středu, a když mi o něčem zvykne takto povedať, tak ta intuice zvykne být vždycky velmi hodnotná.
2: A předpokládám, že ti o tom řekla, protože víš, že to zaměření kurzu se tě nějak týká. Ale vidím, že odpovídáš jako IT specialista. jak ti ten kurz vyhovoval?
7: Ten Kolín je jedno z mojich nejoblíbenějších měst na světě. Je tu taký pokoj a ticho. A ty lidé jsou tu vždycky jiný a Je to pěkné vidět.
2: Tady se meditovalo, byli jsme v tichu, v nehybnosti. Je to něco, co se v životě snažíš? Proto jsi tady byl?
7: To snažit je v tom, myslím, čím víc se snaží člověk o to také věci, tak tím horší to jde. Ale je to součást života nějaká moje.
2: Byla tady karmelitánka a zenový učitel, kteří spolu vedli kurz, jak se ti zdá, nebo jak šťastné pro tebe, podle tebe tohle spojení?
7: Co jsem si všiml, je, že okolko viac záleží na ľuďoch a tých, to, ako to oni žijú, než čo presne hovoria. A to i Jirkovi a i Denisu extrémne verím.
2: Posloucháte pořad Za 5.5, to byla krátká anketa v útrobách Kolínského klášteře na kurzu nazvaném Klid v hluku světa. Bavím se s Denisou Červenkovou a Jiřím Haselbauerem, dvěma doprovázejícími, a ta zvláštnost je, že Denisa Červenková je, řekněme, teoložka, karmelitánská řeholnice, a Jiří Haselbauer je zenový učitel. Vy už jste to trošku naznačili a začala jste s tím Denisa Červenková. Je něco, co obdivujete na duchovní tradici toho druhého? A teď nemyslím na osobě toho druhého, protože najdou se různí lidé v různých tradicích. Ale je něco, co na té tradici, která ten váš protějšek nese, obdivujete? Nebo máte dojem, že to je moc fajn věc, to jsem moc rád poznal a chci to do svého života?
3: Ty jo, takhle jsem nad tím vlastně nikdy nepřemýšlel. A vlastně mě fakt jako takhle nenapadá, co by byla nějaká ta věc, kterou bych obdivoval. Mně se ta tradice líbí. Třeba jedna z věcí, kterou můžu obdivovat tady, specificky v rámci České republiky, je, že opravdu to nejen zaměření na komunitu, ale jako ta široká komunita, která je právě daná tím, že ta tradice je tady doma. A ta moje tradice tady úplně doma není, byť teda už jako nějakou dobu tady jsme, ale je nás méně, nemáme tady ty kořeny a vidět, jak to krásně funguje, když je tady něco takhle tisíc let, to je krásný a to, jako, to určitě jako je jeden z těch aspektů, co bych na tom obdivoval, vlastně ta práce s lidma a plné zapojení se do té komunity České republiky.
2: Mě napadalo, když jsem poslouchal, že Jiří Haselbauer, abyste si představili, tady sedí v bavlněném tričku ve volných plandavých kalhotách, když to Denisa Červenková má na sobě prostě řeholní úbor, čili možná by se dalo říct, že ta zenová tradice je taková uvolněnější a komfortnější, možná na první pohled, ale rozumím tomu té ideji, že když člověk vyjde ven, před klášter do ulic Kolína, tak potkat řeholní sestru je asi běžnější, než potkat zenového mistra. Teďka my máme v hlavě takový obrázek, stereotypní samozřejmě, nějakého buddhistického mnicha nebo zenového mistra jako dohola, ostříhaného, bezvousého, většinou velmi útlého muže, poněkud mimozemského vzezření, takhle já to mám z filmů a z knížek, jak vypadají mniši. Jiří Haselbauer Jiří Haselbauer takhle nevypadá, ale jaký my máme stereotyp jako Češi o tradici, kterou zastupuje tady Jiří Haselbauer?
3: Úplně si nejsem jistý, jaký máme stereotypy. Rozhodně tam takový ten stereotyp bude, že buddhisti jsou vyklidnění. To je určitě jeden z těch stereotypů. A
2: říká se hovorově, jsem v zenu. To znamená, nenechám se hned tak vytočit.
3: Přesně tak. Jsem v zenu. To je vidět, že tohle může říct jenom někdo, kdo nežil v zenovém klášteře. A to neznamená, že naši lidi občas nejsou vyklidnění, ale primárně jsme pořád lidi. Jo, samozřejmě to klášterní prostředí k tomu vybízí, aby člověk byl klidnější, ale prostě tak, jak v jakékoliv jiné tradici, jakékoliv komunitě, samozřejmě máme mezi sebou i problémy a ty občas vybublají. Prostě úplně normální život jenom ve specifickém prostředí. A takže to je jedna z těch věcí, že lidi mají představu toho, že prostě všechno je úžasné a skvělé celou dobu.
2: Ten je nad věcí, ten je v zenu, toho se netýkají starosti a trable. Někdy takhle bývá jako komerční náboženství prezentováno. Dejte se na buddhismus, na zenovou praxi a najednou vidíte věci z nadhledu a nebudou se vás tak dotýkat.
3: Mně tam napadá jedna věc a to je právě tohleto. A to je hrozně důležitý bod totiž tohleto, co teď zaznělo. Protože lidi si představují toho takový to, že nejsem k ničemu připoutaný, to je jedna z těch frází buddhistických, že to znamená, že vlastně nemám mít žádný emoce, že se mě nic nedotýká. Vlastně opak je pravda, že člověk, když se stává jedním s tím světem, tak ho daleko víc prožívá. Takže má víc štěstí, ale zároveň i bolest prožívá daleko víc. Jenom právě není připoutaný k tomu, co to je, nenechá se tím táhnout. A je to něco, co opravdu musí být prožitý na to, aby to ten člověk byl schopný úplně uchopit to, co říkám. Ale určitě každý zažil, že něco se mu děje, prožívá to, ale vlastně ho to nezničí.
2: Teď mě napadalo, že jedno z našich velkých podobenství o milosrdném Samařanovi by se mohlo jmenovat o milosrdném Zen buddhistovi a mohli bychom ho vyprávět v ulicích dnešního Kolína, ale já nezapomínám tu původní otázku. Jestli je něco na tradici toho druhého, co obdivujete, co vám připadá praktické nebo žádoucí i v tom vašem vlastním životě? Je to otázka pro Denisu Červenkovou.
4: Trošku rozumím Jiřímu, když cítil rozpaky, jak to říct nebo co říct, protože já bych taky nechtěla mluvit obecně o buddhismu, ani obecně o zenovém buddhismu. Myslím, že na to nejsem práva. Jo? To jako kdyby mě tady opravdu Jiří chtěl říct něco obecně o katolících. Jo? Pardon, jo? Ale tak jsme hodně různí. Takže můžu mluvit jenom o tom, co mě inspiruje na vlastně té části třeba zenové tradice, která se ke mně dostává zprostředkovaně skrze ty lidi, které znám, nebo texty, které čtu. A tam mě vždycky fascinuje, jako já tomu říkám důslednost velká, no? Ve spojení s osobní, ty říkáš osobní praxi, tak já ráda teď použiju ten tvůj výraz, důraz na osobní praxi, který je prostě významný a který, myslím, že i třeba moje tradice má, ale občas se tak ztratí. Za tím předáváním třeba nauky nebo za liturgii, rituálem se ztratí ten obsah. Jo? A to je obsah nějaké základní zkušenosti, kterou máme. A to mě právě zenová tradice někdy dost ostře připomene, že vlastně o to jde. A zároveň vnímám, že tak, jak poznávám třeba některé přátelé, kteří se hlásí k zenové tradici, takže většinou jsou to lidé, kteří jsou nějakým způsobem velmi důslední v tom, aby to, co, o čem jsou přesvědčeni minimálně v prostoru meditace, že chtějí uskutečnit, tak aby se to pak uskutečnilo i v jejich denním životě, aby tam nebyl rozpor. A že prostor meditace, my bychom řekli modlitby, že to není prostě ohrazená komůrka nějakého vysedávání někde, ale že vlastně smyslem toho je, aby celý život byl proměněný a aby celý život byl nějakou pozorností vůči tajemství života, do kterého jsme ponořeni.
2: Mně napadá, jestli to není tím, že, aspoň jak se dívám na Jiřího Haselbauera, že zenový buddhista není v pokušení být za svatouška, že nemá takovou tu zduchovnělou laskavou tvář, kterou občas prostě máme pokušení navlékat my, aby nebylo jasné, co s námi je uvnitř hýbe. Může to být tím?
4: Já nevím. Jak to mám vědět?
2: No, protože když jsme se bavili o těch stereotypech, tak zenový buddhista je člověk, který je prostě nad věcí. To není zase tak těžké ukázat, že jsem nad věcí, ale že jsem laskavý, slitovný a tak dále, a tak dále. To bude asi těžké signalizovat světu. Řekněte mi, sedíme v Kolíně, sedíme v klášteře, který se nedávno dostal dokonce v Česku do hlavních zpráv, protože Tomáš Halík mu daroval cenu nebo peníze, které byly spojené s významnou cenou, kterou dostal. Tohleto centrum se tak jako identifikuje, nebo jeho identita je, že to je centrum takové duchovní obnovy nebo duchovního mu doprovázení. Říkám to dobře, Deniso Červenková?
4: Ano, ono jednoduše řečeno, bychom vždycky vnímali to, že Kolínský klášter je především klášter, to znamená místo, které je určené pro modlitbu a pro to, aby se tady rozvíjel intenzivní duchovní život a bylo nám líto, aby tím místem přestal být, aby se s ním stalo to, co se často děje dnes spoustě našich klášterů, různých řeholních tradic, že nemáme lidi a nemáme zdroje na to, abychom ta místa, která jsou pro nás posvátná a opravdu jsou to místa modlitby, abychom je dál udržovali. A proto, když se tady objevila možnost, že by vlastně tenhle ten původní účel Kolínského kláštera mohl zůstat zachovaný, i když v té pozměněné podobě, to znamená, že vlastně tu hlavní organizační stránku opravdu nenesou dnes mniši, ale nese laická komunita a my tady vlastně se spolu účastníme toho, že pomáháme vytvářet duchovní náplň toho prostoru, tak tahle té podobně mně to přijde pořád jako to nejlepší možné, co můžeme s těmi místy, která jsou pro nás tak důležitá, dnes udělat.
2: A jak se v místě, které bývalo jezuitským noviciátem a taky kapucínským klášterem, jak se v něm žije a pracuje Jiřímu Haselbauerovi, zenovému učiteli?
3: Dobře. To je vše, co k tomu můžu říct.
2: Pro mě je jít do zenového centra ve Vrážném trošku exotický zážitek. tam, kde působí ta komunita, kterou Jiří Haslpauer vede. Tak to musím přiznat, že ta budova prozrazuje trošku z architektury, která je zvenku odjinud. Já se ptám na tohle. Jaký je to zážitek pro člověka, který patří k jiné tradici, který se identifikuje s jiný tradicí, jít do starého, dobrého kláštera, místa modlitby, řeholníků a řeholnic?
3: Já musím říct pořád, že dobře. A je to takový jako... Že pořád jsem Čech, pořád jsem v tomhletom vyrostl, do toho můj děda byl historik, takže já jsem strávil v prostorách podobných velkou část dětství, takže já se tady opravdu cítím, co se týče architektury, jako doma, a vzhledem k tomu, jaká tady je ta komunita kolem toho, tak i z toho důvodu se tady cítím jako doma. A je tady jeden z těch aspektů, já jsem strávil v té dnešní době už téměř 30 let životem v klášterech a zenových centrech po světě. A jako ty baráky hrajou nějakou roli, primárně je to o té komunitě, o tom, jak se tam člověk cítí. Takže já se tady cítím jako doma, protože tady taková komunita je, a to, že zase, to, že používáme jiný jazyk, to, že používáme jiný výrazový prostředky, jiný umění, ve mně nevytváří jakýkoliv napětí.
2: Napadá mě při téhleté znalosti a zkušenosti, která je mezinárodní s velkým taky zásahem do Asie, v tom případě zenového centra, jestli je běžné, že by meditace nebo nějaké zkušenostní a sebezkušenostní a zážitkové kurzy pořádala společně třeba komunita, jako je tady, kde je karmelitánka vedle zenového učitele.
3: Jestli ve Vrážném jsme něco takového schopného.
2: Nebo jestli ve světě něco takového je běžné.
3: Je to ve světě běžné. Nevím, do jaký míry je to v různých tradicích, ale třeba jeden z důvodů, proč já jsem si vybral tuto organizaci, je, že náš zakladatel zenový mistr Samu San, nejen jako, že jeho sestra byla velmi známá korejská jeptiška, ale i on možná díky tomu rodinnému zázemí dělal to, čemu říkáme ten mezináboženský dialog, ale opravdu ten mezináboženský dialog, o který se snažíme s Denisou, ne, že prostě jenom o tom povídáme, ale že opravdu to společně praktikujeme, že se opravdu plně sdílíme v té naší duchovnosti. A tak já, když jsem viděl fotky zenového mistra Seung Sana z různých míst, všude v každém tom našem zenovém centru by tam byl prostě s nějakým kněžím, s nějakým jogínem. Neustále tam bylo tohleto, a doteďka třeba v tom zenovém centru v Providence, kde jsem přebýval, máme pravidelně meditační ústraní s terapisty.
2: Když jsem se ptal Jiřího Haslbauera na zahraniční zkušenosti, tak Denisa kývla hlavou a mě napadlo, že vlastně váš řád je taky mezinárodní. To přece taky není jenom česká odnož. Čili zkušenosti podobného druhu ze zahraničí?
4: To sice jo, ale zrovna moje větev karmelitánského řádu, my působíme hodně v arabských zemích, takže mimo jiné. To je nějaké specifické prostředí, kde vlastně i to téma mezináboženského dialogu jde spíš cestou toho, čemu říkáme dialog života hodně. A v tomhle tom jsou sestry výborné naprosto, tohle opravdu ovládají. Pak ještě existuje to, čemu říkáme dialog náboženské zkušenosti, nebo tady tahle forma intermonastického dialogu mezi klášternými komunitami. A tohle já neznám od své řeholní komunity, ale sama bych do něčeho takového nešla, kdybych za zády neměla nějakou dlouhou tradici vlastně tohoto typu setkávání, která probíhají v vlastně takové dost organizované podobě po řadu desetiletí právě mezi různými benediktínskými, cisterciáckými, trapistickými kláštery a komunitami. Zejména právě zdá se, že pro to téma dialogu náboženské zkušenosti se zdá vhodná právě ta zenová tradice. Takže je tady nějaká návaznost a je tady vlastně nějaká linie, o které zase já jsem dost ráda, že to, co dělám, je v souladu s komunitou, jejíž jsem součástí, jo, i s tou širší komunitou, katolickou komunitou teď myslím, takže já jsem moc ráda, že taky můžu nějak navazovat nebo dělat nějaké kroky v rámci opravdu toho, čemu říkáme intermonastický dialog náboženské zkušenosti, což má svoje pevné místo v tomu, čemu říkáme katolická nauka o vztahu křesťanů k příslušníkům jiných náboženských tradic. Jsem moc ráda, že to můžu dělat.
2: Klášter, možná jste se všimli, kolem nás utichl, protože už očekává nejspíš účastníky dalšího kurzu. Tohle byli průvodci kurzem nazvaným Klid v hluku světa, Denisa Červenková a Jiří Haselbauer. Já vám mnohokrát děkuju. Mějte se moc hezky a děkuju vám, kdo jste poslouchali. To byl pořad za 5.5, jmenuji se Petr Vizina a přeju vám pěkný poslech dalších pořadů na Proglasu.

0: když do tváře smrti vstříc hledím.
1: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

0: internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz
1: Na Proglase vás nyní zveme k poslechu myšlenky na den autorky Hany Pinknerové, která je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.

jako se šlehačkou. Už se mi to stalo mockrát, než jsem našla řešení. Chtěla jsem dát kamarádce malý dárek. Vybrala jsem hezkou knížku nebo hořkou čokoládu nebo vonavé mýdlo. Zdálo se mi to fajn, ale jako by to nijak nebylo úplně ono. Chce to zabalit, řekla jsem si a zabalila jsem knížku nebo čokoládu nebo vonavé mýdlo do balícího papíru. Už to bylo lepší, jen to pořád vypadalo tak nijak nanicovatě. Chápejte, nebylo nic špatného na knížce, čokoládě nebo vonavém mýdle, nešlo o obsah toho dárku. Zdálo se mi, že ta věc jako dárek tak úplně nevypadá. Byl to jen předmět zabalený v papíru. Soudím podle sebe, že o hodně víc potěší, když dárek jako dárek i vypadá. Pak jsem na to přišla. Řešením byla červená mašle. Cokoliv převážete červenou mašlí, okamžitě začne vypadat jako dárek. Když jsem do krásné mašle zavázala na balíčku červenou stuhu, hned to bylo ono. Prostě dárek musí mít mašli. Je to podobné šlehačce. Když na cokoliv dáte šlehačku, je to automaticky lepší. Zvýrazní se chuť, zjemní se kombinace a také to lépe vypadá. Ať už jde o svíčkovou, palačinky nebo zmrzlinový pohár, se šlehačkou se pozdvihují na vyšší kulinární zážitek. Nebo jako verše, jak říká jedna postava v Cimrmanově hře. Je to blbost, ale když to dáte do veršů, tak to hned lépe zní.

0: Za minutu máme 18 hodin, vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě zpravodajského růžence. Předložme aktuální dění našemu otci prostřednictvím Ježíšovi i naší matky Panny Marie. O tajemství slavného růžence budou v příštích chvílích spolu s vámi rozjímat Lenka
1: a Jirka.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Prosme o Boží pokoj do srdcí lidí, kteří rozhodují o válkách na Ukrajině, v Íránu či Libanonu, aby dokázali hledat cesty dialogu, spravedlnosti a trvalého míru. Prosme za oběti a za všechny válkou strádající. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Modleme se za naše politiky, aby dokázali překonávat osobní i stranické zájmy a odpovědně sloužit dobru celé společnosti. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Modleme se za všechny novokněze. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme za všechny poutníky probíhajících velehradských dnů lidí dobré vůle, za organizátory a účinkující, za lékaře a zdravotníky, kteří se tam dnes sešli. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme za obyvatele Venezuely po ničivém zemětřesení, aby se jim dostalo pomoci, útěchy a naděje. Směřme Božímu milosrdenství záchranáře, humanitární pracovníky a dobrodince, všechny, kdo jim jakkoliv pomáhají. Otče náš, jsi si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, ordovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když posvátném růženci, blahoslavené Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, ordovnice naše, U syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

Těšíte se na neděli? Přivítejte sváteční ráno duchovní hudbou. Na Proglasu vždy od 8 do 9. Večer přijměte pozvání na nevšední koncert. Ve čtvrt na 10 pro vás vysíláme poutavý program z tvorby neobyčejných skladatelů.

0: Folklorní sedmička na Proglasu.
1: Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. První letošní prázdninové v pořadí 214. kolo Folklorní sedmičky naší jediné a tedy jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách je tu zde. Z našeho klimatizovaného studia pod Špilberkem vás zdraví hudební redaktorka Helena Bredfeldová a mistr zvuku Roman Kabelka. Přejeme klidný a ničím nerušený poslech. Náš pozdrav míří k posluchačům u všech druhů rozhlasového příjmu, ať už nás posloucháte v premiéře, v repríze, popřípadě z našeho audioarchivu. Hlasovat můžete i z míst vašeho prázdninového či dovolenkového pobytu, a to od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 16. července do 12. hodiny polední. Nabídneme vám obvyklých 7 písní v podání zpěváků a lidových muzik z Čech, Moravy a Slezska. Hlasovat můžete pro nejméně 1, nejvíce pro 3 z nich. Každý váš hlas posouvá vašeho favorita blíže k postupu a naopak několik chybějících hlasů může vašeho favorita vyřadit těsně před cílem. Jedna píseň smí zaznít pouze 3x. Pokud ji svými hlasy posunete do dalšího kola, vystřídá ji druhá, popřípadě třetí od stejného interpreta. Nejsnazší hlasování je pomocí SMS na číslo telefonu hudební redakce 736 510 850 nebo formuláře z webových stránek Proglasu. Tam si také můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který vyhovuje právě vám. Možnosti hlasování pro vás rádi zopakujeme v závěru pořadu. Do dalšího kola postoupí nejméně 3, při rovnosti hlasů i více písní, jako tentokrát. Ti, kterým se nepodaří uspět v hlasování, v dalším kole nahradí novinky. Teď už je tedy čas na výsledky minulého kola. Bohužel jste příliš neocenili jímavý projev legendy podlužáckého zpěvu Boženy Šebetovské s její milostnou táhlicí Laštověnka lítá. Máme proto příležitost představit si blíže soubor, který nám v přímém přenosu mimořádného folklorního okénka z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici nabídl pořad barokní hudby s lidovými motivy. Byl to ostravský ansámbl Flair s vedoucím Janem Rokytou mladším a solistou Janem Zavjačičem, kterého už ostatně ze sedmičky dobře známe. Ansámbl Flair získává z lidových kořenů i řadu duchovních písní. Taková bude i ta dnešní, kterou se představí Jan Zavjačič v soutěži. Ansámbl Flair a duchovní píseň Aj otevřené dvere.

Podpora fanklubu mladé dudácké muziky Strakonice poněkud uvadla. Proto s jejich třetí písní mysliveckou U Hosína je louka zelená, poslední devátý krok do zlatého výběru folklorní sedmičky bohužel nepovedl. Hlasu přišlo bohužel příliš málo, ale určitě jim za čas dáme další příležitost. Na post novinky se tak dostává muzika plzeňského souboru Úsměv a jeho dlouholetá solistka Věra Bláhová-Rosypalová. Zazní táhlá milostná Třemošenských chlapcí s dlouhým i na konci z alba Písně plzeňských sebeřanů.

menší počet doručených hlasů pomohl třem souborům k dělenému třetímu místu. Jedním z postupujících je též muzika z Krušnohorska souboru Dileň z Karlových Varů. Znovu tedy zaspívá Dagmar Svobodová milostnou v rytmu tance Kolečko, Plakala, želela.

Stejně jako každoročně symbolicky otevřela Mezinárodní folklorní festival Strážnice v pátek podvečer u bysty Slávka Volavého cymbálová muzika Strážničan s primášem Vítězslavem Pálenským. Letos jim patřila i sobotní noc a jedna z improvizovaných scén v zámeckém parku, kde se prospívali až do nedělního rána. Mnozí jste jí možná asistovali. Soutěžní píseň Vím já o děvčině, kterou vám zaspívá Tomáš Pánek, obhajuje Strážničan třetí místo.

Celkem vytrvale se daří muzice Radošov z Veselí nad Moravou s primášem Radimem Havlíčkem. Po třetí a již naposledy zazní její druhá soutěžní akvizice. Tragická milostná Náš Janošek nic nerobí v podání dua Veronika Ulmanová a Petr Světlík. Pokud ji znovu podpoříte hlasováním, představí nám Radošov příště další novinku, již třetí píseň v pořadí.

Stále vpřed naší folklorní sedmičkou postupuje zpěvačka rodem ze Strážnice Anna Můčková. Sobě i nám zaspívala již třikrát. Je tedy čas na novinku. Snad ji neuvedeme do rozpaku, když připomneme její půvabný dětský hlásek, jímž se spolu s rodiči představila na albu Písňovou zahradou strážnické muziky Danaj. Veselý až škodolibý popěvek Jede, jede vývoda v úpravě Magdy Můčkové nám zaspívá její dcera Anička, nyní Habancová. Ať se vám líbí.

Tentokrát samostatná první pozice patří zpěvákovi z Horňácka Martinu Čambalovi. Nezaměnitelný hlas tradičního horňáckého zpěvního stylu svou zbojnickou sedláckou Dobré je ti Janku za doprovodu horňácké cymbalové muziky Miroslava Minkse zároveň zve na letošní horňácké slavnosti, které se konají tradičně o víkendu před svátkem svaté Máří Magdaleny ve Velké nad Veličkou a v Kuželově, letos tedy 16. až 19. července. Podrobnou pozvánku s programem vám nabídnu ve středečním folklorním okénku. Teď tedy zpívá Martin Čambal. No.

Právě dozněla nabídka 214. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je tedy stručná rekapitulace soutěžních písní. Aj otevřené dvere nám zahrál ansámbl Flair a zaspíval Jan Zaviačič.

písně plzeňských Severanů Třemošenský chlapci přednesl soubor Úsměv a jejich solistka Věra Bláhová-Rosipalová.

0: Z alba Láska a vojna cymbalové muziky Radošov nám duo Veronika Ulmanová a Petr Světlík zaspívá smutnou, milostnou Náš Janošek nic nerobí.
1: Náš Janošek nic nerobí.
0: A je tu dětský hlásek Aničky Můčkové, jede, jede vývoda. Doprovází kapela Danaj.

0: Další, již druhé letní soutěžní kolo folklorní sedmičky zazní v premiéře v sobotu 18. července. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 16. července do 12. hodiny polední. Své favority můžete podpořit hlasováním přes formulář na našich webových stránkách, mailem na adresu bredfeldova@proglas.cz a též SMS-kou na číslo hudební redakce 736 510 850. To je pro dnešek vše. Všem posluchačům děkujeme za pozornost a přejeme krásný letní víkend s příjemným počasím. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bredfeldová. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18.30.

0: Ahoj holky a kluci. Dnes potkáme docela obyčejnou kytičku, která ale umí být 7x krásná. Ale vykládejte to mlsné koze, která by si ji chtěla dát k svačině.
1: Sedmikráska chudobka, Belis perennis, je malá trvalka tvořící trsy. Květní plátky jsou bílé, na konci často narůžovělé. Kvete od března do listopadu a je-li mírná zima, dokonce po celou zimu, někdy i pod sněhem. Roste na loukách a travnatých místech v nížinách i na horách. Dříve se chudobky používalo v lidovém léčitelství proti zánětům a revmatismu. Z celých mladých rostlin se může připravit jarní salát. Upravují se též jako špenát nebo se přidávají jako zelenina do polévek.

0: Koza si vyšla na procházku a potkala na louce sedmi krásku. Nosem do ní strčila a už hubu otevřela, když sedmi kráska promluvila.
1: Co pak nevidíš, že jsem sedmi kráska?
2: No a sežeru tě.
1: Ale já umím být sedmkrát krásná.
2: To jsem zvědavá.
0: Řekla koza, naklonila hlavu na stranu, čekala a dívala se docela zblízka na sedmi krásku.
1: Tak se dívej. Ráno, když se probudím a umyji se v rose, jsem čistá a bílá jako husí peříčko. To je má první krása. Když vyjde slunce, rozevřu takhle své lístky do kořán a udělám z nich široký bílý límec. To je má druhá krása. Pak si na mě sedne modrásek. Myslí si, že mám pro něj na talířku připravený žloutek s cukrem a to je má třetí krása. Když mě vítr rozhoupá, jako právě teď, mávám svým šátkem na všechny strany. To je ta čtvrtá krása. Mandelinkou si spínám zlaté vlasy. Jak se ti líbí má sponka? Mandelinka ve vlasech má pátá krása. Z těch mraků nad námi za chvilku zaprší. Až mi první kapka spadne do korunky, zazáří jak diamant.
0: Když pak opravdu zapršelo a slunce znovu vysvětlo, vysvětlovala sedmi kráska.
1: To je má šestá krása. A k večeru, když si sepnu bílou korunku, ukážu ti na ní růžové kroužkování, svou sedmou krásu.
2: A to už jsou všechny tvoje krásy? Osmou nebo devátou nemáš?
1: Jak bych mohla mít osmou krásu? Vždyť jsem sedmi kráska.
2: No tak vidíš, jsi jenom sedmi kráska. A protože osmou ani devátou nemáš, sežeru tě.
0: I sežrala koza sedmi krásku se všemi jejími krásami. Koza přece kráse nerozumí a nikdy rozumět nebude.

Dnes to koza tady pěkně pokazila, když nám kytičku snědla. Ale nebojte se, ona vyroste znovu a znovu. Stačí, aby jen sluníčku trochu ohřálo zem. Zítra uslyšíme o Krokusu. Knížku, z které jsme četli, vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. Dneska máme čas na tři písničky. Jmenují se Konzumační, Parníkem přes přehradu a Holčičko medvědí. Tak si je pojďme poslechnout.

To byly všechny slíbené písničky a teď už byste měli děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, chci ti moc poděkovat za den, který jsi je za mnou. Díky za dnešní svítící sluníčko, za zmrzlinu, kterou jsem měla a taky za to, že vím, jak mě máš rád. Ty a taky lidi kolem mě. Amen.

Znělka ohlásila pořad Slyšte lidé. Příští hodina bude na Proglasu patřit hudbě. Od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař, který pro vás tentokrát přichystal hudbu z Kanady. Představíme si jak interprety přímo kanadské, tak takové, kteří pocházejí z jiných zemí, ale v Kanadě se usadili, našli tam druhý domov nebo přímo azyl a věnují se tam své hudební produkci. Jako první se nám představí mezinárodní soubor usazený v Kanadě, který si říká Konstantinopl. Jeho aktuální album se jmenuje Estuaire, což znamená místo, kde se setkává sladká a slaná voda. Tento obraz slouží jako hlavní metafora celé nahrávky, setkání různých kultur, tradic a hudebních jazyků. Tvůrci sami zdůrazňují téma přechodu, proměny a vzniku nových možností z nečekaných spojení. Projekt vznikl ze spolupráce dvou hudebníků Kii Tabasiana, který hraje na perský drnkací nástroj setár, a Ablaye Sissoka, původem senegalského hráče na koru, další tradiční strunný nástroj. Oba spolupracují už 10 let a v nové sestavě je doplňuje hráč na perkuse Patrick Graham. Žánrově jejich tvorba stojí na pomezí world music a staré hudby. Poslechneme si skladbu Hivernáž.

Hrála nám mezinárodní kanadská skupina Konstantinopl z alba Estuaire. Album s názvem Brahms, Balkans and Bagels vydal v květnu 2025 montrealský soubor Octopus, který patří k nejvýraznějším představitelům současné kanadské klezmerové scény. Skupina existuje od roku 2010 a její charakteristický rukopis spočívá ve spojení klezmeru s klasickou hudbou, jazzem a kebeckými hudebními tradicemi. Album dobře ilustruje specifickou podobu kanadské world music, zejména montrealské scény, kde se přirozeně setkávají židovské, východoevropské, frankokanadské a klasické hudební vlivy. Hlavním tématem alba je vztah mezi lidovou hudbou a evropskou klasickou tradicí. Skupina Octopus zkoumá, jak maďarské, židovské a balkánské melodie ovlivnily skladatele jako Johannes Brahms, Franz Liszt, Gustav Mahler nebo Zoltán Kodály. Klezmer zde funguje jako spojovací nit, která ovlivňuje jednotlivé skladby i hudební světy. Já do tohoto pořadu nevyberu žádnou z klasických skladeb, ale úpravu židovské lidové Der Jiddischer Soldat in die Trenches.

Další nahrávku, kterou vám pustím, jsem našel na jedné z nových kompilací vydavatelství Putumayo, nazvané World Round Trip. Jde o píseň Tu pour toi, první singl skupiny Zalam Chaos Quebecu, který vyšel v roce 2024. Skladba kombinuje vícehlasý zpěv s kytarou, kontrabasem, klávesami, trubkou, bicími a perkusemi. Výsledný zvuk se pohybuje mezi soulem, jazzem, funkem a současnou world music. Důležitou roli hraje rytmus, ale také melodická lehkost a důraz na kolektivní souhru. Zalam Chaos představují typický příklad nové montrealské scény, která nevychází z jediné tradice, ale z dialogu mezi kulturami. Vedle kanadských a konkrétně quebeckých vlivů jsou v jejich hudbě patrné africké, karibské, brazilské i severoamerické inspirace.

Věnujeme se hudbě z Kanady a teď zůstáváme ve francouzsky hovořící provincii Quebec. Voisinage je 13. album skupiny Le Vent du Nord, jednoho z nejvýznamnějších představitelů quebecké tradiční hudby. Soubor působí od roku 2002, odehrál přes 2400 koncertů na 4 kontinentech a získal řadu ocenění, včetně 2 cen Juno, což je kanadská obdoba Grammy. Nové album Voisinage vyšlo v roce 2025. Jeho důležitým tématem je otevřenost a dialog. V textech i hudbě se objevují motivy sousedství, vzájemnosti, smíření a kulturní výměny. Název Voisinage totiž znamená sousedství nebo sousedské vztahy, což odkazuje na hudební i kulturní sousedství, které formovalo frankofonní Ameriku. Skupina tedy zkoumá vztahy mezi quebeckou, cajunskou, irskou, skotskou a dalšími tradicemi, které se během staletí setkávaly na severoamerickém kontinentu. Poslechneme si skladbu Carillon.

To byla tedy skupina Le Vent du Nord z kanadské provincie Quebec. Pod názvem Timescape vyšlo v únoru 2025 první studiové album montrealské písničkářky a hudebnice Naomi SV. Obsahuje 11 autorských skladeb, které si ona sama napsala, zaranžovala i produkovala. Ústředními tématy jsou láska, smrt a především čas, jeho plynutí, ztráty, očekávání i proměňující síla. Naomi SV zde nevychází z tradičního folkového písničkářství, ale vytváří osobitý svět na pomezí art rocku a komorní hudby. Timescape působí jako promyšlené koncepční dílo, které staví na silných melodiích i na neobvykle bohatých aranžích. Naomi vedle zpěvu hraje na harfu, na elektrickou harfu, na klavír a baskytaru. Její aranže doplňují smyčce, lesní roh, trombon a klarinety, takže výsledný zvuk připomíná komorní orchestr. Nabízím vám skladbu The We Is Dead.

V pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme hudbě Kanady, a to včetně tvorby hudebníků, kteří se do této severoamerické země přistěhovali. Například Natalia Telenco, zpěvačka montrealské skupiny Murmurosy, pochází z Ukrajiny.

hladskou realitou. Zároveň album v některých skladbách odkazuje na Balkán, Rumunsko nebo Řecko. Ještě dodám, že druhým ústředním členem skupiny je Eli Camilo, známý také ze skupiny Dumaj Dunaj. Nám skupina Murmurosy zahraje skladbu Debu Solovej, což ukrajinsky znamená, kde byl Slavík.

To byla kanadsko-ukrajinská skupina Murmurosy. I další projekt, který si představíme jednou skladbou, je mezinárodní. Album Metamorfóz spojuje tři výrazné osobnosti kanadské hudební scény. Hráče na tabla Shauna Mativeckého, iránsko-kanadského hráče na santur Amira Amiriho a hráčku na harfu Sara Paže. Název Metamorfóz, proměna, vyjadřuje základní myšlenku projektu. Hudba je neustále v pohybu, proměňuje se a překračuje hranice stylů i kultur. Autoři chápou tradici nikoli jako něco uzavřeného, ale jako živý organismus, který se může vyvíjet prostřednictvím experimentu a dialogu. Album vzniklo v Montrealu, jednom z nejdůležitějších center kanadské world music. Metamorfóz je příkladem současné kanadské tvorby, která nevychází z jediné národní tradice, ale opět z otevřeného dialogu mezi kulturami a zhledání nových hudeb.

hudebních možností. Trio pracuje s mikrotonalitou, s neobvyklými rytmickými strukturami a bohatými zvukovými texturami. Melodické inspirace perskou hudbou se zde propojují s indickými rytmy a improvizačním přístupem. Poslechneme si rozsáhlejší skladbu s názvem Patos.

Věnujeme se interpretům z Kanady, a to včetně různých mezinárodních spoluprací. Teď to bylo trio Mativecky a Miri Paže, které vychází mimo jiné z íránské hudby. Mezi úspěšné kanadské folkové skupiny patří The MacDates. Jejich nejnovější album Thread the Light vychází z keltské tradice, kterou spojuje s prvky dalších kultur. Skupinu tvoří tři sourozenci a právě rodinná souhra je pro jejich tvorbu zásadní. Například více hlasy a vzájemná komunikace v kapele vznikají z desetiletí společného hraní. Vedle irské a skotské tradice skupina čerpá z jazzu i anglosaského folk rocku. Na albu Thread the Light najdeme jak tradiční balady, tak instrumentální skladby. Poslechneme si Gaelic Waltz Part 2.

Posloucháme hudbu z Kanady a jako další nám bude hrát kanadsko-ukrajinská skupina Daughters of Donbass. Ústředním tématem alba Songs of Stolen Children jsou děti odvlečené z Ukrajiny. Soubor pod vedením zpěvačky Maričky v písních připomíná příběhy rodin rozdělených válkou a snaží se dát hlas těm, kteří sami promluvit nemohou. Některé skladby vycházejí z konkrétních svědectví, například z příběhů rodičů, kteří se pokoušeli získat své děti zpět z území kontrolovaných Ruskem. Album se v dubnu 2026 dostalo na první místo žebříčku World Music Charts Europe. My si poslechneme skladbu Riddle, dialog dědečka a vnučky za války na Ukrajině.

To byla tedy skupina Daughters of Donbas. Poslední kanadský hudebník, kterého si dnes představíme, je baskytarista, producent a zvukový inženýr z Toronta, Justin Gray. Jeho album Immersed vyšlo v roce 2025 a o rok později získalo cenu Grammy za nejlepší album v kategorii Best Immersive Audio Album, tedy nejlepší album s prostorovým zvukem. Gray se stal prvním Kanaďanem, který v této kategorii zvítězil. Album Immersed představuje zajímavý příklad současné kanadské hudby, která překračuje hranice žánrů i technologií. Přestože bývá řazeno k jazzu, jde spíše o interdisciplinární dílo na pomezí world music, filmové hudby, moderní kompozice a zvukového umění. Kritici je označují za průlomový projekt, který ukazuje nové možnosti práce s hudebním prostorem a může se stát referenční nahrávkou pro budoucí vývoj prostorového zvuku. Album vznikalo převážně v nahrávacích studiích Humber Polytechnic v Torontu, kde Gray působí jako pedagog. Na projektu se podílela řada absolventů i vyučujících této školy. Vedle hudebního alba vznikl také celovečerní film, který propojuje studiové záběry, tanec, výtvarné umění a přírodní motivy. Ve skladbě Beyond, kterou budeme poslouchat, zpívá Samida Joglekar. Budu rád, když mi napíšete, jak se vám dnešní pořad líbil a kdo vás v něm zaujal. Z aktuální kanadské hudby vybíral a naslyšenou příště se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

0: Už za pár okamžiků se můžete těšit na Charitalk. Omluvte, ale prosím, horší kvalitu zvuku. Rozhovor byl natáčen v terénu během Dnů dobré vůle na Velehradě v roce 2024.
1: V dnešním Charitalku nás bude zajímat služba, pomoc, naděje a pochopitelně i charita. Charitního stanu na Velehradě zdraví Kateřina Rožová a zdravím vlastně pana domácího, kterým je arcibiskup olomoucký Josef Nuzík. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane arcibiskupe, vy jste se vlastně na jaře stál olomouckým arcibiskupem 15. metropolitou moravským, takže sem poprvé přijíždíte z téhleté nové roli. Je to jiná cesta?
2: Vnímám, že to je jiná. Já to uvnitř ani tak nevnímám, ale z těch reakcí, jak se pohybují mezi věřícími a mezi poutníky tady, tak to vnímám, že oni mě vnímají nějak jinak.
1: Jaké to je vidět, řeknu ohlasy, ale ty reakce, tu blízkost vašich, možná nejenom vašich diecézanů, ale vůbec lidí, kteří sem připutovali?
2: Určitě je to důležité, potřebné, je to milé, protože když si, já se snažím všimnout, někdy vyjdu já dřív a jindy zase někdo reaguje. Je to, myslím, že vzájemně takové obdarující a pozbuzující, že jenom to, když se zeptám, odkud jste, a nebo to jsou vaše děti, a že tam začíná jakýsi ten lidský kontakt.
1: Činnost vašeho předchůdce Jana Graubnera, konec konců i dalších předchůdců na biskupském stolci, byla hodně úzce propojena s charitou. Jak to máte s charitou vy osobně? Jak je vám blízká?
2: Máte pravdu v tom, že opravdu otec arcibiskup dělal charitu naplno a dělal ji sám. Pro mě to zůstávala oblast, kterou jsem vnímal jenom okrajově. A po jeho odchodu do Prahy stále více ty dveře charity se otvírají a jsem za to rád. Nechce to samozřejmě, protože charita i v naší arcidiecézi je velkou službou a má stovky zaměstnanců a nese to sebou také potíže, ale také radost. A vždycky, jak to říkával svatý Ignác, tam, kde jsou problémy, tam se děje také něco velkého, tak to platí o tom charitním díle.
1: S charitou se pojí tříkrálová sbírka a ona je úzce spojena právě s vaší arcidiecézi, kde se dá říct, že to všechno vlastně před 25 lety začalo. V lednu se rozjede ten zmíněný 25. ročník. Tak mě zajímá, přemýšlel jste někdy nad tím, proč je tak oblíbená mezi lidmi, čím to je?
2: Asi to získalo srdce lidí, jednak to, že vnímají, že to, co se nějak prohlásilo, k čemu ta sbírka slouží, takže tomu tak je. Já pamatuju za ty léta, že bylo hodně těch hoaxů, které běžely etérem, ale nenašli slyšení, protože nebyly pravdivé. A takže je vidět, že opravdu, že charita tu tříkrálovou sbírku dělá proto, aby pomáhala. A toto vnímám, že je, a potom také, že není to jenom nějaká sbírka, kterých máme během celého roku v každém městě desítky, ale že tam je to poselství, přece jenom poselství o Kristu, poselství, jak našli tři zajištění lidé, mudrci, jak našli co jim chybělo v životě. A věřím, že i v tom tříkrálovém koledování tento duchovní rozměr a jakýsi rozměr víry a šíření evangelia je.
1: Jak na něj slyší česká společnost? Ptám se, protože se opakovaně o ní říká, že je ateistická, že příliš nefandí církvím, ale to, co říkáte vy a ta zkušenost tříkrálové sbírky přece ukazuje trošku něco jiného. Jak to vnímáte?
2: Ano, vnímám to, máte pravdu v tom, že když se řekne církev a když se tam dá jenom ten náš systém, tak je to tak, že to je odmítavé nebo takové nejisté jakési vycházení a vnímání, ale s tím samotným, co nabízí církev, s tím poselstvím o smyslu života, o hodnotě člověka, tak to je blízké lidem. Já si to uvědomuji mnohokrát na těch právě veřejných událostech, ať už je to třeba setkání po nějaké vernisáži, při koncertech, že lidé a ta lidská duše žije té víře, jak to říkal už Tertulián, nějak otevřená, že to podvědomě hledá každý člověk. A proto vnímám, že instituce ne, církevní to tak bývá v té společnosti, ale to, co hlásá, tak ano, protože kolikrát fakt mě někdo řekne třeba i po nějakém krátkém slově na úvod nějaké výstavy, nebo když jsou slavnosti města. To bylo zajímavé, co jste říkal. Takže hledá, nemá rád, asi ten dnešní člověk tu instituci jako takovou, ale to poselství ano.
1: Jaká je vaše zkušenost, co se týká těch, kterým je pomáháno, těch potřebných? Přibývá jich? V čem jsou ty potřeby třeba jiné, než byly před 25 lety?
2: Já vnímám, že je tu určitá skupina těch, kteří hledají tu pomoc materiální, ať jsou to třeba lidé bez domova, ty, kteří se dostali do různých osobních bankrotů. Tam to myslím, že aspoň co vnímám kolem naší olomoucké charity, tam to trošku narůstá ten počet, i když je tam skupina lidí, kteří si zvolili možná takový svůj jakýsi životní styl free, bez nějakých zásad, které v té společnosti běžně se drží. Ale co vnímám, takže přibývá víc těch lidí, kteří se dostávají do psychických potíží, lidských, různých, které pramení ze ztroskotání životního. A jsem rád, že Charita neumí jenom tu domácí péči ošetřovatelskou a zdravotní, ale že má hodně těch vrstev pomáhat právě i tam, kde je zraněná duše, kde člověku jak se zhroutil život.
1: My se scházíme na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle a já budu chvíli citovat čísla. Tak letos jde o 25. ročník, vybralo se přes 26 milionů korun na podporu různých pomáhajících projektů, účinkovalo zde přes 100 interpretů a prošlo přes 654 tisíc návštěvníků. Tak pane arcibiskupe, co myslíte, jsme národem lidí dobré vůle?
2: To určitě, že nejenom ta čísla to ukazují, ale opravdu i to, že v různých situacích, kterých za těch 25 let jsme prožili a hrála v nich důležitou roli také Charita, ať už to byly povodně nebo různé ty humanitární krize, naposledy vlastně Ukrajina, tak se ukazuje, že to české a moravské srdce, slezské srdce, že umí reagovat na tu potřebu, na to, že jiný se dostal do nouze, do tísně. A ten věřím, ale že by to i ty dny lidí dobré vůle jednak ukazují, podívejte, co se z dobré vůle lidské podařilo vybudovat a co se dělá. Ale také to nějakým způsobem nás, je to jakási prevence, že až přijde zase jiná situace, budeme rádi, když na to zareagujete. Takže i v tom, v rámci těch Dnů lidí dobré vůle, kde vystupuje nesmírně mnoho těch, kteří tuto dobrovolnickou, nezištnou obětavou pomoc prezentují a ukazují, že to je jakési vychovávání i té společnosti, ať už věřící nebo nevěřící.
1: Velehrad je místo, kam lidé putovali po celá staletí s různými radostmi, ale také obavami a nadějemi. Čím si vy osobně vysvětlujete, že tohleto místo vlastně překonalo všechny bouře věků?
2: Asi každý národ má místo, které může nazvat a spojit se svými kořeny. A u nás asi bychom nenašli jiné místo. Máme místa, která zasahuje, mají genius loci, jako je třeba u nás svatý Hostin v diecézi, nebo nedaleký Probodov, Maleniska, Uzlína, ale Velehrad má jak ty kořeny, které jsou spojeny s kulturou, které jsou spojeny s tou státnosti naší a jsem za to rád, že můžeme označit jakési místo a způsob, který nám nějak zobrazuje a prezentuje Velehrad. Dnes jsem byl na nedávno otevřené klenotnici tady na Modré a překvapilo mě, že takhle vnímá Velehrad také turista, Velehrad i tu Modrou a tam pěkně zaznělo, když mě provázeli dneska tou expozici novou, že dokazují i ty archeologické vykopávky, že skutečně svatí Cyril a Metoděj přišli do doby, která byla ještě, Morava byla zasažena jak pohanstvím, tak tu už byly prvky křesťanské. Ukazuje to právě způsoby pohřbívání. A to, že z toho vyrostlo ta Morava, která potom byla Morava spojená s vírou, kterou přinesli v českém moravském jazyce svatí Cyril a Metoděj, to možná souvisí s tím, že opravdu je tu něco, co dává také tomu našemu prožívání víry jakýsi směr a zároveň ty kořeny.
1: Pane arcibiskupe, vaše arcidiecéze má vícero krásných poutních míst. Kam se rád vydáte vy sám?
2: Já chodím na vzpomenutý svatý Hostýn, bývá to místo, kde bývám během roku nejvíce jako hlavní celebrant, ale rád se vydávám také třeba na ten vzpomenutý Provodov nebo na nedaleký svatý Antoníček a nejraději mám, když putuji opravdu inkognito, když jdu v turistickém oblečení s šiltovkou nebo s šátkem přes hlavu, abych se tolik nepotil a když usednu někde do lavice a jsem tam opravdu jako jeden z poutníků.
1: Říká se, že významně přibývá lidí, kteří mají právě odvahu a chuť vydat se na pouť nebo putování. Co myslíte, proč to potřebujeme, co hledáme?
2: Asi je to o tom naladění lidského srdce, že tím, jak se vydáváme na různé i výlety, tak člověk chce něco nově vidět, co ještě neviděl, že pořád s tou nadějí, že mu to něco přinese. A u té pouti je to navíc spojeno opravdu s tím putováním. Já jsem sám překvapen, že i z toho mého okruhu, třeba rodiště, že mě někdo řekne, byl jsem třeba v Santiagu. A já bych toho člověka nikdy nečekal. Třeba jsou to někdy lidé, kterým se i rozpadlo manželství, kteří ten život nemají lehký. A to ukazuje opravdu, že ten člověk hledá co si víc, co najde právě tam, kde nemá ten komfort domova. Na tom poutnictví dnešní mě nejvíc překvapuje to, že je tam ta pěší chůze, je tam horko, je tam to společné ubytování a přesto, když to ti lidé potrhnou, tak musí říct, že byl to hluboký zážitek a co si mě to dalo. A vnímám, že to, co se na poutích odehrává, nejde jenom přes mysli, ale jde tedy jde více v té rovině srdce.
1: A řekne to taky něco o mě samotné?
2: Určitě. Tam je to s tím spojené, jednak ta nejistota, tak jak já třeba, když se vydávám někdy i na svoji turistickou cestu třeba na Lycou horu, tak vždycky, když stojím pod tou horou a vím, že mě čeká 900 metrů nahoru, tak si říkám, dám to dnes, jsem unavený, je venku horko nebo prší. A takže takovou tu nejistotu člověku to sdělí a tu nejistotu, která nevím, dojdu do toho cíle. A myslím, že i to, že to poutnictví nás vlastně učí k tomu, abychom neviděli ten život tak úplně jistě a samozřejmě.
1: Už víme, že rád putujete, že se rád procházíte, ať už na poutní místa, tak i turisticky. Vy jste ale člověk, který má tak trochu v popisu práce lidem kolem sebe předávat víru, naději, lásku, povzbuzovat. Tak z jakých dalších zdrojů čerpáte? Odkud berete?
2: Určitě to je modlitba, že ten můj život není stereotypní. Má různé výkyvy od toho, kdy ten den začíná a kdy končí a jestli je naplněný normálně nebo je přeplněný. A tím souvisí také ten prostor, kolik je člověk, tedy já, kolik jsem schopen nějak věnovat třeba tichu nebo modlitbě. A když mám za sebou třeba víc takových dnů, 2, 3, 4, tak vnímám, že potřebuji ticho, že potřebuji být sám. A to jsou ty chvíle také pro mě, kdy čerpám, kdy jsem třeba v kapli, anebo také někdy je to čerpání zase naopak, že vezmu do rukou knihu duchovní nebo i nějaký rozhovor a čtu ji ne proto, abych v ní hledal inspiraci, ale čtu ji proto, abych občerstvil svoji duši. Takže toto je takové to domácí čerpání a pak určitě také setkání. Když mnohokrát se mě, protože těch setkání i pracovních je velká řada. A někdy, když vyjedu někam a zase se s tím prostředím a lidmi novými setkám, tak i to je pro mě zdroj jakési i zpětné vazby, i občerstvení a jakéhosi také nového obohacení, které stává se pro mě tím pramenem, z toho čerpám.
1: I v rámci Dnů lidí dobré vůle, i v našem běžném životě se potkáváme s těmi, které mají různá trápení, kteří možná prochází těžkými životními zkouškami a ta tíha může být různá. Konec konců stačí se kolem sebe podívat. Můžu vás proto na závěr požádat o nějaké poselství nebo povzbuzení pro ty, kteří nás právě teď poslouchají a čekají na pohlazení nebo vlídné slovo?
2: Byl jsem dnes dopoledne na přednášce, která mluvila o životních krizích. A byl tam takový pěkný příměr, a dokonce to bylo i nakreslené, že někdy, milí televizní nebo milí diváci a posluchači tohoto blogu, že někdy se člověk dostane do jámy, jakoby do klepa, který znázorňuje ty konkrétní situace života, které jste třeba i vyprožili nebo prožíváte zrovna teď. A já bych vám moc přál, abyste vnímali i třeba skrze tu službu církve, skrze nějakou homilii nebo knihu, že chce k vám někdo sestoupit, kdo vám chce říci, já vím, že to máš těžké, nechci ti dávat radu, ale jenom ti chci říct, že jsem blízko tebe. A toto mě oslovilo a to bych rád také tlumočil vám všem, kteří třeba teď prožíváte ve svém životě jakési období šedí a zatmění slunce a vnitřní takový chlad, abyste zakusili tu blízkost někoho, kdo vám jenom ukáže, nejseš v tom sám, a určitě také přijde doba, kdy z této doliny vyjdeme. 23. žalm, který je považovaný v Biblii za nejkrásnější, tak mluví o tom, že i kdyby šel temnotou rokle, že někdy musíme projít ty rokly, a tak ať i vy poznáte, že jsou tu lidé, ať se vám dostanete lidské pomoci, ale je tu také Bůh, který nás chce těmi roklinami provést.
1: Já vám velmi děkuji za vaše vlídná a povzbuzující slova. Naším milým hostem byl olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Děkuji.
2: Rádo se stalo, všechno dobré.
1: A všechny vás zdraví Kateřina Rožová, příště naslyšenou.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

crashing and the jail itself floating.

0: Je 21 hodin, vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Dnes je vigílie slavnosti svatých Cyrila a Metoděje, jestli se chcete připojit v modlitbě k nám. Stačí si nalistovat stránku 1598 pro většinu částí modlitby, 1598. Nicméně antifony a žalmy najdeme ze společných textů o duchovních pastýřích na stránce 1937. Tedy v novém vydání breviáře 1598 a 1937. Pokud máte původní vydání breviáře, nalistujte si stránku 1423 pro většinu částí modlitby 1423 a pro antifony a žalmy tak stránku 1719. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Michal.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Vy naše knížata kněžská, svatá dvojice bratrská, ve vás své přímluvce máme, za vás Bohu dík vzdáváme.
1: Vy jste z lidu slovanského, moravského a českého, Kristu lid milý zjednali, v jednotě víry chovali.
0: Apoštolé nám poslaní, naši k Bohu vůdci věrní, dědictví svoje milujte, naše duše v péči mějte.
1: Když jste nás k víry jasnosti a k Boží vedli znalosti, nás k plnění jeho vůle veďte vždy a každé chvíle.
0: Země vámi obrácené, ať zůstanou Bohu věrné, dědičné krajiny vaše, ať jdout svorně k věčné spáse.
1: Dám vám pastýře podle svého srdce a budou vás pást rozumně a moudře.
0: Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodinovo.
1: Buď velebeno Hospodinovo jméno, nyní i na věky.
0: Od východu slunce až na jeho západ, buď chváleno Hospodinovo jméno.
1: Povznesen je Hospodin nade všechny národy, nad nebesa jeho sláva.
0: Kdo je jako Hospodin náš Bůh, který trůní na výsosti a zhlíží dolů na nebe i na zem?
1: Slabého zdvihá z prachu, ze smetiště povyšuje chudého.
0: Aby ho posadil vedle knížat svého lidu.
1: Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet jako šťastné matce dětí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Dám vám pastýře podle svého srdce a budou vám pást rozumně a moudře.
1: Já budu pást své stádo, budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené.
0: Duše má chval Hospodina, pokud žiji, chci chválit Hospodina, pokud budu, chci opěvovat svého Boha.
1: Nespoléhejte na knížata, na člověka, u něho není spásy.
0: Vrací se do své půdy, když vyjde jeho dech, tehdy se zhatí všechny jeho plány.
1: Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův, kdo doufá v Hospodina svého Boha.
0: On učinil nebe i zemi, moře i vše, co je v nich.
1: On zachovává věrnost na věky, zjednává právo utlačeným, dává chléb lačným.
0: Hospodin vysvobozuje vězně, Hospodin otvírá oči slepým.
1: Hospodin napřimuje sklíčené, Hospodin miluje spravedlivé.
0: Hospodin chrání přistěhovalce, podporuje sirotka a vdovu, ale mate cestu bezbožníků.
1: Hospodin bude vládnout na věky, tvůj Bůh, Sione, po všechna pokolení.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Já budu pást své stádo, budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené.
1: Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Krátké čtení je z prvního listu Solunianům z 2. kapitoly. Když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, vždy tím skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky.

0: Slovo nám přineslo nový život, slovo evangelia, které nám bylo zvěstováno.
1: Boží slovo nám přineslo nový život, slovo evangelia, které nám bylo zvěstováno.
0: Slovo Páně trvá na věky.
1: Slovo evangelia, které nám bylo zvěstováno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Boží slovo nám přineslo nový život, slovo evangelia, které nám bylo zvěstováno. Svatí Cyril a Metoděj jsou naši otcové, opravdoví pastýři, oni nás povolali ze tmy k podivuhodnému světlu života.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svatí Cyril a Metoděj jsou naši otcové, opravdoví pastýři, oni nás povolali ze tmy k podivuhodnému světlu života. Bůh chce, aby jeho slovo zapadlo do dobré půdy a vzešlo. Obraťme se tedy k němu a s prosbou. Ať v nás tvé slovo přináší užitek.
1: Prosíme tě, Bože, pastýři svého lidu, za všechny biskupy, kněze a jáhny.
0: Dej jim ducha moudrosti a lásky, aby věrně předávali tvé slovo.
1: Vlož do srdce svých vyvolených touhu pohlásání evangelia.
0: A pošli na svou vinici nové dělníky.
1: Prosíme tě za všechny křesťany.
0: Veď nás svým slovem k jednotě.
1: Potěš zarmoucené, podepři malomyslné, ujmi se slabých.
0: Dej milost těm, kdo hledají světlo pravdy, ať se otevřou tvému slovu.
1: Pamatuj na naše zemřelé.
0: Ukaž moc svého slova, které bylo vštípeno do jejich srdce, a probuď je k věčnému životu. Ať v nás tvé slovo přináší užitek. A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství a řídíme se jim ve svém životě. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Ve 9:45 večer vás na Proglasu zveme k poslechu koncertu komorní hudby. Nejprve vám nabídneme španělské tance pro housle a klavír od Pablo de Sarasate. Sola zahrají Lada Fedorová na housle a Lucie Koucká na klavír.

Slyšeli jste španělské tance pro housle a klavír od Pabla de Sarasate. Skladbu zahráli Lada Fedorová na housle a Lucie Koucká na klavír. Následuje skladba pro dvě kytary od Manuela Samuela. Skladbu zahrají Milan Zelenka a Miloslav Matoušek na kytary.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešního koncertu komorní hudby. Slyšeli jste skladbu pro dvě kytary od Manuela Samuela. Skladbu zahrál Milan Zelenka a Miloslav Matoušek na kytaru.
1: Partnerem pořadu je Dallmayr Česká republika, dodavatel kávy a kávovarů.
2: Jenom trochu sazí, trochu peří.

starý a mrtvý vrabec. O červnových třešních se mu asi zdál.

الطريق عمر فيه ربع a kde si dole v dancingu tři bledí páni v smokingu hrají pro cizí vkus a stezky oči zavírá.

0: Příběhy Jana Buly a Václava Drboly dnes známe především jako příběhy kněží, kteří se stali oběťmi komunistické perzekuce a byli 6. června na brněnském výstavišti prohlášeni za blahoslavené. Jejich životy ale nejsou jen příběhem posledních měsíců a tragického konce. Za označením mučedníci stojí dva konkrétní lidé se svou rodinou, povahou, radostmi, starostmi i každodenním životem. O jejich osudech vznikly také literární knihy Sejdeme se v nebi a Vejdi do radosti od Jiřího Mikuláška. Právě jejich příběhy dnes otevřeme také z pohledu historických pramenů. Podíváme se, co o životě obou kněží skutečně víme a jak se jednotlivé události dají historicky doložit. Mým hostem je historik Jan Růžička, který se podílel na zpracování historických souvislostí v procesu blahořečení těchto kněží. Pane Růžičko, děkuji, že jste si udělal čas a přijal pozvání do rozhovoru.
1: Děkuji, že jsem byl pozván.
0: Kdy jste se poprvé začal zabývat příběhem Jana Buly a Václava Drboly? Co vás k tomu vedlo?
1: No, byl jsem osloven v roce 2009, kdy jsem vlastně se připravoval už na doktorské studium historie, tak jsem byl osloven předsedou církevního soudu, doktorem Karlem Orlitou, že hledají historika, který by jim pomohl právě s tou historickou částí, s tím hledáním těch listinných důkazů, znamená pramenů, které mají objasňovat život jak Jana Buly, tak také Václava Drboly, protože v té době ještě ten jeho proces neprobíhal, ale mělo být uskutečněno takové předchozí šetření k tomu.
0: Tak můžeme začít asi postupně. Co víme o dětství Jana Buly? Nejdřív bychom probrali právě tohoto kněze, protože právě z knížek Jana Mikuláška víme, že jeho manželka zemřela za války, měl pravděpodobně sourozence, ale co dál?
1: Možná je dobré říct, že když hovoříme o těch knížkách, které napsal Jiří Mikulášek, takže ta první, Sejdeme se v nebi, ta vlastně vyšla poprvé v roce 2002, jestli se nemýlím, takže v čase, kdy ještě se vůbec neuvažovalo o tom, že to nezační řízení začne, nebo možná uzvažovalo, ale rozhodně neprobíhalo. A pak, když bylo zakončené v tom roce 2015, tak vyšlo už tehdy čtvrté vydání, které bylo upravené a rozšířené. A v něm sám autor právě vysvětloval, že on, když se pustil tedy do tohoto psaní, tak neměl úplné informace o životě Jana Buly a proto se rozhodl do toho vložit nějakou vlastní licenci, tím myslíme prostě domyslet si, jo, beletristicky tam připojit nějaké další informace a především se to týkalo toho jeho dětství a mládí, protože o té době těch informací bylo minimum. Ale skutečnost je taková, že Jan Bula se narodil v Lukově, jeho maminka byla podruhé vdaná, protože ten její první manžel zemřel za první světové války a potom tedy s tím měla prvního syna Ladislava a pak teda s tím panem Bulou měla tři děti, z nich jeden byl teda Jan, ještě měl bratra Antonína a sestru Marii. A víme, že žili tady v tom Lukově, tatínek pracoval na železnici, pan Bula a Jan Bula tedy tom navštěvoval gymnázium v Moravských Budějovicích a byl ovlivněn do značné míry lukovským farářem Cyrilem Bojanovským v té volbě toho kněžského povolání. To je celkem zřejmé i z toho, že právě Cyril Bojanovský byl jeden z adresátů těch dopisů, které napsal Jan Bula den před popravou.
0: A co jeho povaha? Taky to je zřejmé z té knížky, nebo bylo tomu jinak?
1: Myslím si, že Jiří Mikulášek, on vycházel především ze vzpomínek pamětníků, takže ti hovořili o té jeho povaze a zmiňuje, že to byl prostě milý chlapec, který byl oblíbený u lidí. Zmiňuje tam i ten jeho umělecký talent, kdy se věnoval malování, taky psal nějaké básně, to tam taky uvádí podle vzpomínek jedné ze spolužaček a to se domnívám, že prostě odpovídá to z těch pramenů písemných, až tak zjistit nelze, to je opravdu svědectví těch lidí, které tady v tomto určující. Možná zase pro mě takové překvapení bylo, když se člověk podívá na třídní výkazy, to znamená prameny, ve kterých jsou záznamy o průběhu toho vzdělávání, tak Jan Bula patřil spíš k průměrným nebo mírně podprůměrným žákům, zvláště na tom vyšším stupni gymnázia. Co mě ještě překvapilo, tak v sextě v tom šestém ročníku dostal dvojku schování, že měl ublížit nějak svému spolužákovi. Tak třeba v té knížice od Jiřího Mikuláška se nedozvíme, na to nikdo nespomínal. No a pro tu školu je asi taky podstatné zmínit, že tam se setkal Jan Bula se svým spolužákem Ladislavem Malým, který byl potom vlastně klíčovou postavou z hlediska těch událostí, které se pak staly na tom Třebíčku v roce 1951 a vedly jednak teda k smrti těch tří funkcionářů místního národního výboru komunistické strany v Babicích, no a následně ke smrti, tedy k popravě těch, kteří s ní byli spojeni, ať už skutečně nebo opravdu jenom účelově.
0: Těm událostem v Babicích a Ladislavu Malému se ještě dostanem. Každopádně Jiří Mikulášek taky zmiňuje, že kromě toho, že možná byl trochu rošťácký, tak byl zároveň i velmi zbožný. Je to pravda? Nebo říkají to pamětníci?
1: Ano, to vychází zase z těch vzpomínek pamětníků, které on využil, že zmiňovali, že vlastně před tou cestou do školy, kam chodil pěšky, že z toho Lukova do těch Moravských Budějovic, tak se zastavoval k modlitbě. Takže to opravdu vychází z těch vzpomínek, které máme, těch pamětníků, nebo které byly tehdy zachycené. Ono už je to taky zhruba 20 let, kdy se tady tyto vzpomínky podařilo zachytit.
0: Jaká byla Janova cesta ke kněžství?
1: Tak víme, že vstoupil po té maturitě v Brně do kněžského alumnátu, nebo bychom mohli říct semináře, a jak jsem už říkal, předpokládáme, že tím jeho kněžským vzorem byl lukovský farář Cyril Bojanovský. Jiří Mikulášek vlastně píše, nebo má tam takový jako rozhovor, kdy Jan Bula se svým otcem o tom hovoří, o volbě toho povolání, a že ten tatínek jako z toho není nějak nadšený, ale tam opravdu nevím. Já neznám vzpomínku, která by měla o tom nějak svědčit, a tady se spíš domnívám, že to je fiktivní rozhovor.
0: Taky se tam v knížkách uvádí, že měl různé předtuchy nebo nějaká varovná znamení, která jsou v knize popisovány, jakože se mu zdál sen o tom, že někdo zatčen, nebo se zajímal o příběh patera Michala Proa, který byl zatčen. O tom něco víme, nebo?
1: Ne. Tady to vysvětluje právě Jiří Mikulášek tím, že, jak jsem říkal v tom jeho slově k tomu novému vydání, kdy on opravdu jako neměl dostatek informací o Janu Bulovi v určitých etapách jeho života, tak mu přišlo jako vhodné zmínit tam tady tohoto jezuitu z Mexika, protože on zase žil v době pronásledování církve v Mexiku. Proto on tam napsal, abych lépe přiblížil atmosféru té doby, vložil jsem do knihy paralely s jezuitou Michalem Proem.
0: Ale určitě to dodalo na dramatičnosti toho příběhu.
1: Ano, a tak on to taky zamýšlel. To je určitě. Právě to, že my si musíme uvědomit, že to je určitý žánr. On to prostě psal jako, řekněme, literaturu faktu. To znamená, má tam určitá fakta, ale zároveň tam do toho právě přidává nějaké své vlastní beletristické pasáže, ty fiktivní rozhovory a tak podobně. Ale to je potřeba vnímat jako určitý žánr. On to nepsal jako historickou odbornou publikaci.
0: Ale jedním z těch faktů je i to, že byl totálně nasazen. Jan právě v době, když byl v alumnátu, co dál víme o druhé světové válce a jak se v této době Jan angažoval?
1: Tak ta druhá světová válka samozřejmě zasáhla to jeho studium. Oni teda měli štěstí, že alumnát, který obsahoval jednak ten seminář, tak i to teologické učiliště, jako v podstatě fakultu, tak nebyl součástí univerzity. Takže ta škola nebyla zrušena, tak jak se to týkalo českých škol, zrušených v 39. roce protektorátu, takže mohl dál studovat, ale za velmi stížených podmínek, protože tu jejich budovu na Antonínské ulici zabrala německá armáda, takže oni se stěhovali nejdřív do takzvaného malého semináře na ulici Veveří, a potom do těch prostor kanonických domů na Petrově a odtamtud pak někteří odešli na to pracovní nucené nasazení. To se týkalo i Jana Boli, který pracoval v keramičce. A chtěl se vrátit, máme třeba dochovanou tu jeho žádost, kdy on vlastně, nebo žádost jeho představeného Karla Skoupého, pozdějšího biskupa, který píše, že Jan Bula se chce vrátit do semináře, dokončit teologická studia, stát se knězem, protože vnímá, že v diecézi je málo kněží.
0: A to se tedy tak i stalo. On nastoupil kam?
1: Pak byl vysvěcen vlastně až po druhé světové válce v létě roku 1945 v červenci. Tehdy nebyl obsazený biskupský úřad v Brně, takže ho vysvětil olomoucký pomocný biskup Zela a Jan Bula odešel do farnosti Rokytnice nad Rokytnou, kde byl kooperátorem, kaplanem, obecně výpomocným duchovním nebo pomocníkem faráře. A to byla vlastně jeho první a zároveň poslední farnost, ve které působil.
0: Ještě se zeptám, jaký měl vztah k mládeži, protože i tady vyučoval náboženství, potom se to zmiňuje i u toho Václava, ale co Jan a mládež? On vedl právě toho Orla?
1: Ano, on pracoval s mládeží v rámci křesťanské sportovní organizace Orel a vedl tam nějaký takový tábor těch dětí. Máme dochovaný snímek z časopisu Orlík, tuším, že z roku 1947, kde napsáno, bratr vedoucí vzdělává své orlíky, takže v tom Orlu jednoznačně pracoval, to je doložené. A možná ještě, co se týká té druhé světové války, tak je tam zmíněno, že potom, co byla zničena po bombardování skla okna v biskupské kapli, tak Jan Bula vlastně na nějaké kartony nebo překližku vymaloval výjevy Kalvárie, tak to máme zase z těch pamětí doložené. A co se týká ještě toho jeho zájmu o umění, tak to třeba v té knižičce není, ale on napsal v roce 1945 článek o ruském pravoslavném umění do takového sborníku Tváří k východu, kteří vydávali ti bohoslovci. Takže se zajímal i tak nějak teoreticky o třeba i architekturu pravoslavnou.
0: Tak to by bylo teda mládí a dětství Jana Buly a co Václav Drbola? Jaké on měl rodinné zázemí?
1: Václav Drbola, ten se narodil, řekl bych, že ještě do takových prostších, chudších poměrů. Bylo to ve Starovičkách u Hustopečí. Jeho otec byl drobný rolník, takový, který vlastně nemohl ani se uživit na té malé výměře, takže pracoval u nějakých dalších sedláků. A vlastně krátce po Václově narození začala první světová válka, do které on musel narukovat a ten jeho tatínek se potom vrátil se zraněnou rukou, což ho taky určitým způsobem poznamenávalo, nebo i ty útrapy válečného poznamenávaly. To je tam taky, myslím, zmíněno, že opravdu třeba potom hledal útěchu v alkoholu, což nebylo úplně to nejlepší řešení rozhodně. No a Václav Drbola byl nejstarší ze 7 dětí, tak musel hodně pomáhat i s těmi mladšími sourozenci, mamince, a v těch vzpomínkách jeho sestry hodně zaznívalo, že pomáhal s těmi sourozenci nebo se staral o domácí zvířata, zejména o drůbež. No a podobně jako Jan Bula, po těch 5 letech obecné školy potom začal docházet do gymnázia v Hustopečích a pak teda po maturitě vstoupil podobně jako Jan Bula do brněnského alumnátu. Tam studoval teologii. Tam teda přišel dřív, protože byl starší, 8 let, takže on studoval v Brně od roku 1933.
0: Ještě se vrátím k těm válečným útrapám jeho otce, to je zmíněno právě i v té knížce. Víme něco o tom, že by to nějakým způsobem poznamenalo tu rodinu? Špatné vztahy třeba v rodině nebo něco podobného?
1: Já to nemůžu takto úplně odpovědět, ale pokud si dobře vzpomínám, tak právě ten rozhovor, který vedl Jiří Mikulášek se sestrou Václava Drboli, Boženou Holackou, právě obsahoval takovou vzpomínku, že se ten tatínek čas se opravdu opil a ty děti se ho třeba až bály, ale spíš se mi to jevilo jako takové určité jako ojedinělé momenty a nevnímal jsem to úplně tak, že by to bylo pro tu rodinu nějak zničující. To zase si neumím říct, ale je to prostě vzpomínka jeho sestry.
0: A co potom jeho povaha? Z knížky je zřejmé, že byl spíše tichý, ale zase rád organizoval nějaké akce, byl i zbožný. Byl takový skutečně, nebo jak se to jeví?
1: Zase tam ty historické prameny, které mají ve své podstatě téměř vždy písemnou podobu, tak se mnoho jako nedozvíme, ale tady bych zase spolehal spíš na vzpomínky těch, kteří ho znali a kteří ho takto popisovali. Takže se mi to jeví jako jistý popis.
0: Jaká byla Václavova cesta ke kněžství?
1: Tak víme také, že od dětství ministroval a že si třeba i hrál to, jak slouží mši svatou, že prostě v tom to nacházel zalíbení, ale těžko říct, na rozdíl toho je neboli, jestli jeden nějaký konkrétní kněz, který působil v těch starovičkách, byl takovým nějakým jeho vzorem a to ovlivnilo volbu toho povolání, to úplně není zřejmé.
0: Vy jste zmiňoval, že byl na gymnáziu v Hustopečích. Ta knížka se zmiňuje i o tom, že jeden ze žáků ukradl učiteli zápisník a

0: z té dané vesnice, jo, kam ona říkala teda v té vzpomínce, že potom jel a našel jsem tam ten zápisník. Takže to je opravdu těžko říct. No. Působí to velmi přesvědčivě, ale nedá se to ověřit.
1: A co potom druhá světová válka? Ta zasáhla Václava už když byl knězem.
0: Ano, on byl vysvěcen v roce 1938 na slavnost svatých Cyrila a Metoděje. To bývalo tehdy v Brně obvyklé, že v tom termínu se konala kněžská svěcení a tu svou první mši svatou sloužil ve Starovičkách v tom roce, kdy opravdu to Československo je v ohrožení, že je v důsledku těch snah, které mělo nacistické Německo. A nevím, jestli to je ten důvod, ale vůbec v obecní kronice Staroviček není zmínka o té Drbolově primici, na rozdíl od Jana Bully, tam o té jeho primici se píše poměrně obsáhle. Takže toto zas v té knížečce Vejdi do radosti je zpracované třeba jenom podle fotografií, které máme, tak Jiří Mikulášek prostě popisuje to, co viděl na těch snímcích, že třeba on jde v tom věnci, o ten primiciánda, ten věnec drží ty družičky a tak podobně. No a co se týká té jeho služby, tak jeho prvním působištěm byl Slavkov u Brna. Tam byl poslán jako kaplán, tam strávil ale jenom rok, právě rok, kdy už začíná druhá světová válka. A pak působil v Čučicích zase jako spolupracovník faráře. On byl do roku 1943 a od toho roku pak přišel do Bučovic, takže zase do městské farnosti, kde v té době působilo tuším 5 kněží. A on měl na starost teda především, kromě toho, že sloužil svátosti, tak měl na starost výuku a náboženství v těch přifařených obcích a také vedl matriku.
1: O té mladé generaci, kterou vedl jednak i v tom Orlu, jednak taky v tom náboženství a v dalších aktivitách. Co o tom všechno víme?
0: Ty děti učil samozřejmě v náboženství. A po skončení druhé světové války, kdy mohl začít fungovat opět Orel, který byl zakázaný během toho období druhé světové války, tak začal působit taky v Orlu. A to byla asi sportovní organizace, ale podobně jako v té Rokytnici nad Rokytnou, kde působil Jan Žula, tak měli taky vlastně divadelní odbor, anebo to divadlo možná spíš souviselo se spolkem katolických tovarišů, který taky v Bučovicích fungoval. Oni vlastně oba dva ty spolky měli své sídlo a zázemí v katolickém domě v Bučovicích, který dodnes stojí. A tam se soustředila ta činnost obou těch spolků, ve kterých byl výraznou postavou Václav Drbola. Ostatně byl starostou té Oralské jednoty a předsedou spolku katolických tovarišů. Takže osobně se podílel na přípravě těch divadelních představení. Zas třeba v Oralském časopise ve 47. roce je zmínka o tom, že Bučovická jednota Orla připravila krásné divadelní představení Karafiátovy broučky, které režíroval právě Václav Drbola. Takže on přímo s těmi dětmi pracoval jako režisér.
1: A tyto dva spolky fungovaly každý zvlášť, Orel a spolek katolických tovarišů, i když sídlili na jednom
0: Byly to
1: místě.
0: dva rozdílné spolky, ale využívali stejných prostor a jak je vidět nejenom z osoby Václava Drboli, tak byly personálně propojené. Takže byly to prostě spolky, které byly oba dva křesťanské a měly sloužit k tomu, k čemu už ti kněží od přelomu 19. a 20. století byli vedení už při té přípravě, při té své formaci, kdy byli bohoslovci, aby tedy propojovali ten náboženský život i s tím občanským, aby působili ve spolcích, jo, vytvářeli společenství mezi těmi lidmi, aby se prostě neomezovali jenom na ten prostor kostela.
1: Potom už se začínají trochu propojovat ty příběhy, protože probrali jsme jednak dětství obou těchto kněží, jednak jejich mládí, ale v knížce je taky napsáno, že se setkali Jan Bula a Václav Drbola na primici Miloslava Ambrože. Je to pravda?
0: No, my známe vlastně jedinou fotografii, na které jsou oba dva spolu, drží tam ta kola a právě jsme se snažili zjistit, kdy to tak mohlo být a případně jestli to byla

0: primice, tak primice kterého kněze, ale tady v tom si teda vůbec nejsem jistý. Já si myslím, že se nám to prostě nepodařilo spolehlivě určit, ale je to čas, kdy už opravdu se setkat mohli, jestli to byla právě tam primice, o které jste mluvila. To je otázka, na kterou neumíme odpovědět a tím, že už vlastně i odešli ti svědci, jeho pamětníci, tak si myslíme, že na ní prostě otázku nebo odpověď tady na tu otázku nenajdeme.
1: A najdeme odpověď na otázku, jak vzpomínají jednotliví farníci na kněze Bulu Drbolu?
0: Mm-hmm. Ti farníci vzpomínali na oba dva kněze v takovém tom pozitivním duchu a dost často to byli lidé, kteří byli ještě dětmi v době, kdy kněží působili. Jo? Takže je znali právě třeba z té výuky náboženství nebo z toho, jak hráli společně to divadlo. Především takto, jak v Bučovicích, tak té Rokytnici toto tam zaznívalo.
1: A potom nedlouho po setkání Jana a Václava, možná na primici, možná na jiné akci, tak potom už se schylovalo právě k událostem, které vedly k jejich zatčení. Co tedy víme o postavě Ladislava Malého?
0: Tak ono je možná ještě dobré říct, že to jejich zatčení není první skutečnost, kdy oni by se dostávali do problémů s tím komunistickým režimem. Václav Drbola napsal obsáhlý rukopis, který formuloval jako takové poselství budoucím generacím, ve kterém píše právě o tom, jak se snažil velmi usilovně, leč marně zachránit fungování spolku katolických tovarišů v Bučovicích a zachránit jeho majetek, ten katolický dům, což se teda nepodařilo. A to psal a vlastně nedokončil z toho důvodu, že byl potom přiložený do Babic. Ale už předtím on měl taky vlastně problémy s tím, že četl zakázaný biskupský oběžník, který informoval právě kněze a taky věřící o tom, jaká ta protistátní opatření nebo ta proticírkevní opatření stát realizuje v tom roce 1949 a u Jana Buly ten postih byl úplně jednoznačný, kdy vlastně byl nejdřív pokutován a potom odsouzen k měsíčnímu vězení, ale to bylo pak vyřešeno amnestií prezidenta, což ale zase byla jenom taková přetvářka, kdy se mělo ukazovat, že ten režim vystupuje vůči katolické církvi slušně, korektně, ale to nebyla pravda. No a co se týká toho, tak třeba tady Jiří Mikulášek vycházel ze starší literatury z 90. let, která říkala, že ten zakázaný dopis biskupů se jmenoval hlas biskupů hodně velké zkoušky, ale to je vlastně jinak. Oni ti biskupové vydali v jeden den dva ty texty. Ten první byl oběžník, takový stručnější, dvoustránkový, ten si měl číst v neděli, kdy byla přiložena slavnost Božího těla 19. června 1949 a pak týden poté ten hlas biskupů, ten už byl obsáhlejší, šestistránkový, ale postižení ti kněží byli za čtení toho 19. června, nikoli toho 26. A Jiří Mikulášek tam má takový jako příběh, že přicházejí nějací mladí lidé a dávají mu tajně ten dopis k přečtení, ale to je vyloženě jeho licence. Pokud bychom měli věřit Janu Bulovi, co se týká jeho výpovědi u soudu, okresního soudu, kde vlastně byl souzen, tak on tam uvádí, že ten oběžník došel běžnou poštou. To už ale není tak dramatické, takže se ho samozřejmě do té knížky nehodilo. No a
1: víme,
0: pokud se teda máme.
1: Jenom se ještě zeptáme, jestli víme, kolik bylo takto kněží postiženo tím, že četli ten oběžník u nás.
0: Ti kněží, kteří četli, tak byli rozděleni do takových tří skupin. Těch, kteří nečetli, ale nebyli předtím varováni, nebylo jim řečeno, že je to vlastně nějaké nezákonné jednání. Pak ti, kteří četli na přesto varování, tak ti měli být vlastně potrestáni pokutou. A ti, kteří četli a ještě k tomu přidali nějaký komentář, což platí o Janu Bulovi, tak ti měli být potom vlastně trestáni v rámci trestního řízení. Celostátně víme, že ten oběžník přečetla zhruba třetina kněží. Na tom Bučovicku jich bylo méně, tam třeba na tom Bučovicku tehdy bylo 12 farností a přečetli to vlastně jenom dva kněží, mezi nimi Václav Drbola. Na té Vysočině, kde byl Jan Bula, tak jich bylo více, ale těch, kteří byli postiženi tím trestem, vlastně odsouzením, tak těch bylo minimálně. Jan Bula tehdy, on totiž přidal v tom svém komentáři takové objasnění toho, jak ti funkcionáři komunističtí postupují a jak vlastně z něj vymámili podpis, který údajně měl podporovat státem zřízenou katolickou akci, která neměla s katolickou církví nic společného, takže on se rozhodl tohleto sdělit a upozornit vlastně na to, jak lživě pracují, a to bylo označeno jako štvavý komentář.
1: Václav tam ale nepřidával žádný komentář.
0: Václav to nijak nekomentoval a navíc on ani z toho, jak se nám to jeví, co se k tomu dá dohledat, nebyl přímo varován těmi funkcionáři, případně členy Sboru národní bezpečnosti, tak to byl varován jeho farář, a ten mu řekl, aby ten oběžník přečetl, takže on to udělal, pak pozvali toho faráře a s ním byl pokárán a tím to skončilo. Takže u Václava Drboli tam se ani nepřistoupilo k tomu pokutování.
1: Potom se v jejich příbězích objeví právě ta postava toho Ladislava Malého. Kdo to vůbec byl, co o něm víme?
0: Ladislav Malý je člověk z dodnes ne zcela jasně objasněnou totožností. Víme tedy, jak jsem říkal, že chodil na ten nižší stupeň gymnázia s Janem Bulou, potom odešel na vojenské gymnázium, chtěl být důstojníkem, pak působil za druhé světové války ve vládním vojsku a po druhé světové válce a potom komunistickém převratu pracoval jako úředník, uprchl do Rakouska, do Německa, tam se hlásil k americké rozvědce CIC a měl tam pro ní pracovat, ale v nějaké administrativní funkci, kdy měl vyplácet ze svěřených peněz převaděče přes hranice. No a část těch peněz zpronevěřil a odešel zpátky do Československa a jeden z prvních lidí, které navštívil v únoru 1951, tak byl Jan Bula, kterému přišel večer, řekl mu nějaké smyšlenky o své práci a taky přišel teda se lživou historkou, že osvobodil z internace, tedy z domácího vězení, arcibiskupa Berana. Ten byl vlastně v tom, byl internován od toho čtení toho pastýřského listu nebo toho oběžníku biskupu. A pak přidal ještě další informaci, a že tedy arcibiskup hledá spolehlivého kněze, který by ho vyspovídal. A to mu Jan Hula přislíbil a potom ten Ladislav Malý tam začal působit v tom regionu, začal se obklopovat především mladými, neskušenými lidmi, kolem 20 let, kou výjimku tam potom tvořil ten Antonín Plichta starší, který byl zkušený partizán z druhé světové války, ale i ten mu uvěřil. Jan Hula byl potom dva měsíce, 30. dubna, dva měsíce tady potom prvním setkání s Ladislavem Malým zatčen, a to se vlastně dělo na základě toho, že Ladislav Malý začal provádět přepady těch místních funkcionářů a státní bezpečnost postupně zatýkala lidi, kteří s ním byli v kontaktu, a zase z těch výslechů těchto zatčených dostávala informaci o dalších lidech a tak to zatýkání postupovalo. Václav Drbola, ten se dozvěděl, že ten den, kdy byl zatčen Jan Bula, měl být zatčen i jeho fandník Antonín Plicht starší, ale že předtím unikl a schoval se u Varhaníka Stehlíka v Cidlině a on mu tam poslal nějaké oblečení, nějaké potraviny, a dozvěděl se potom později v květnu, že paní Dvořákové se má schovávat Ladislav Malý, který je tedy tím západním odbojářem, protože toto on o sobě říkal, on tímto si získával nějak tu legitimitu u těch lidí, kteří nesouhlasili s tím režimem, a že mu má být právě přivedený kněz. Takže on se tam vydal, hovořili spolu, on zase použil tu historku o tom, že tedy hledá zpovědníka pro arcibiskupa Berana, a na plátku, jestli to tak můžu říct, se dozvěděl od Václava Drboli, že ví o místě, kde se skrývá Antonín Plichta, kterého ten Ladislav Malý hledal. Tak to oni se setkali.
1: Jestli tomu dobře rozumím, tak o Malém nemáme příliš mnoho informací. Každopádně dal se na stranu komunistického režimu a tímto způsobem získával.
0: Ano, jak jsem říkal, těch informací o tom Ladislavu Malém nemáme tolik, abychom mohli přesně říct, proč on pracoval tak, jak pracoval. Ale jako nejvíc pravděpodobné se jeví to, že nebyl ani agentem CIC, který by dostal nějaké úkoly v zahraničí, ale ani agentem provokatérem státní bezpečnosti. Ale že to byl prostě člověk, který chtěl provádět nějakou odbojovou činnost a tak jaksi megalomansky chtěl, aby do toho zatáhl co největší skupinu lidí, které on bude velet. A protože víme spolehlivě, že v jiné odbojové skupině Gustava Smetany působil důstojník, provokatér, tak někdy je tendence toto směšovat. Ale prostě o Ladislavu Malém nevíme, možná najdeme někdy nějaký pramen, který by to potvrzoval, ale nevíme, že on by pracoval pro státní bezpečnost a spíše se jeví jako pravděpodobné, že oni ho nechali na svobodě poměrně dlouho běhat, aby konal to, co konal, ty své nesmyslné akce. A pak, když to skončilo tou vraždou v Babicích, tak najednou byl Ladislav Malý druhého dne při zatýkací akci zastřelen a mohli být velice rychle odsouzeni nejenom teda ti lidé, kteří přímo s ním byli ve škole v Babicích, ale i ti další, které on kompromitoval.
1: Kolik jich tak bylo, víme to, těchto lidí postižených těmi Babicemi?
0: Těch lidí, kteří byli odsouzeni, je celá řada. V tom prvním babickém procesu nebyl odsouzen jenom Václav Drbola, byla tam, pokud se nepletu, 14 odsouzených, z toho 7 k trestu smrti, pak další ještě větší skupinu tvořila ta údajná protistátní skupina v čele s Janem Bulou, která byla souzena v listopadu roku 1951, těch bylo 16, kdy on byl popraven, dostal trest smrti. A pak, jak jsem říkal, zmínil jsem toho Gustava Smetany, tak tady ta skupina zase, jak byla zatýkána, tak potom byla nějak upravena podle těch událostí babických i ta skutečnost, která se dotýkala jich, a oni byli souzeni také v rámci těch babických procesů. A tam byl souzen také Jan Podveský, kněz, který působil v Jaroměřících nad Rokytnou, a byl to kněz, který byl přesvědčený celou dobu o tom, že Ladislav Malý je provokatérem, který pracuje pro státní bezpečnost vědomně, byť my si myslíme, že spíš nevědomky. A on, když se dozvěděl od Jana Buly, že za ním přišel ten Malý, tak mu říkal, ať prostě s ním ukončí tu spolupráci nebo prostě oznámí ho. Jo. Ale Jan Bula už byl v situaci, kdy to těžko mohl udělat. On prostě, že ho zase kontaktoval s nějakými lidmi, a přestože se snažil, aby Ladislav Malý odešel z toho regionu, říkal, ať odejde, nepřivádí další lidi do neštěstí, nebo třeba Ladislav Malý po něm chtěl poslat nějaké dopisy, které měly kompromitovat další osoby, tak on je zničil, tak prostě nedosáhl toho, že on té své činnosti nechal. A Jan Podveský působil jako farář Jaroměřící nad Rokytnou, kde byl jeho kaplanem Josef Valerián, a ten zas se dozvěděl od Podveského tedy o těchto záležitostech, vlastně mluvil taky s Janem Bulou, oni se znali ze semináře, a ten zas varoval Václava Drbolu. Ale vlastně oni se vždycky to varování dozvěděli až poté, co už byli kontaktováni, uvěřili a už vlastně do toho byli vtaženi, pak ty události nabírali rychlý spád.
1: Co tedy všechno víme o těch babických vraždách? Byli zavražděni 3 komunističtí funkcionáři, co dál?
0: Tak víme, že 4 funkcionáři tam toho večera, do července roku 1951, zasedali, měli schůzi a někdy o 10:30 večer byli přepadeni Ladislavem Malým, který tam přišel ještě s Antonínem Mitiskou, chlapci Plichtovi, což byli synové toho Antonína Plichty staršího, hlídkovali před tou školou, a údajně tedy se měl Ladislav Malý jednak jich ptát, jakou mají funkci nebo kdo je předseda, a zjišťoval, kdo udal faráře Drbolu, protože ten byl farářem v těch Babicích, ta bezprostředně sousedila s tou školou, ve které měl ten národní výbor kancelář. K tomu se nikdo nějak nevyjadřoval, protože asi s tím nikdo nic společného neměl. No a došlo tam ke střelbě, po které zůstali teda 3 zastřelení a jeden postřelený, to byl ten pan Bláha. Střelci potom zmizeli, odešli ke stehlíkům do Cidliny, kde se schovával Antonín Plichta starší, tomu sdělili tady to, co se stalo, a on to komentoval slovy, to se nemělo stát. Následně byla spuštěna velká zatýkací akce a následující den došlo k zatčení Antonína Mitisky, zastřelení jednoho z těch Plichtových synů, další byl postřelen a k zastřelení Ladislava Malého. Jsou sice přetrvávají mezi těmi pamětníky takové představy o tom, že Ladislav Malý nebyl zastřelen, že mu státní bezpečnost vytvořila nějakou novou identitu, ale to je velmi nepravděpodobné a odporuje to tomu vyšetřování, kriminalistickému vyšetřování, které probíhalo v 90. letech. A z toho jsme i my v rámci toho našeho historického zkoumání v rámci té beatifikační kauzy vycházeli.
1: Toto už se stalo po tom, co byl Václav Drbola vězněn, že?
0: Ano, on byl začen 17. června, vlastně to den, na který teď bude vycházet ta liturgická památka, takže 17. června, řekněme 2 týdny předtím, než té vraždě došlo.
1: A Jan byl už v té době taky vězněn?
0: Ne? Ano, ten byl zatčený už 30. dubna, takže ten v tom vězení strávil podstatně další dobu.
1: Co tedy víme o zatčení? Nejprve možná zase probereme Jana.
0: Mm-hmm. To je v knížce to popisováno tak, že tam pan řídící říká, že teda má Jan Bulajit, protože pro něho přišli nějací pánové. A on tam teda těm lidem říká, nebo těm dětem říká, že nic neudělal, že se brzo vrátí. No, nevíme, jak to bylo jako úplně přesně, co tam říkal, ale víme, že státní bezpečnost si pro něho přišla na faru, když zjistili, že tam není, tak jeden z těch příslušníků státní bezpečnosti se vydal do té školy. A tam myslím, že v té zprávě o zatčení napsáno, že jak takým způsobem ho přivedl na faru a tam s ním teda byl zahájen první výslech a on začal vlastně vypovídat a na základě té výpovědi, která si jim prostě nezdála těm příslušníkům státní bezpečnosti, tak byl zatčen. Jo? Takže k tomu skutečnému zatčení došlo až na faře.
1: Co tam tedy vypovídal?
0: Oni se ho právě ptali na ty návštěvy a on hovořil o tom, že ho navštívili nějací neznámí partizáni a to se jim právě úplně nezdálo, takže ho zatkli a pak těch výslechových protokolů je celá řada. Ty první jsou víceméně zápisem spontánní výpovědi a pak přichází ty jiné protokoly o výpovědích, takzvané otázkové, které vlastně už fungovaly tak, že měly připravovat toho člověka na to hlavní líčení před soudem, kdy jsou tam otázky a očekávané odpovědi. I z toho jako zápisu spontánní výpovědi je tedy zřejmé, že Ladislav Malý hovořil o tom arcibiskupu Beranovi, ale v těch otázkových protokolech pozdějšího data tam se to vůbec neobjevuje. To se prostě nehodilo, aby to u toho soudu zaznělo.
1: Jan byl zatčen už v té první vlně, tedy těch babických procesů.
0: No Jan Bula byl zatčen v souvislosti s tím, že Ladislav Malý začal dělat určité ozbrojené přepady a byla snaha ty lidi, kteří s ním byli spojeni, případně možná i jeho samého, ale k tomu nedošlo, byla snaha je zatýkat. Jo? Takže on byl proto zatčen už toho 30. dubna, údajně s odůvodněním, aby proběhly bezpečně prvomájové oslavy.
1: Jak se potom Jan choval ve vězení, nebo co o tom víme?
0: Tak máme tu vzpomínku jeho příbuzný, kdy ho navštívili a měli mu přinést nějaké potraviny, řízky, které měla rád a on říkal, že může sníst, protože nemá vepředu žádné zuby. Zase, my víme, že státní bezpečnost v té době používala nezákonné metody toho psychického trýznění, ale i fyzického mučení a to se objevuje pak už třeba v 50. letech, kdy se vlastně prošetřovali ty procesy, které probíhaly, vlastně byly politicky motivované a bylo konstatováno, že státní bezpečnost v Jihlavě si používala ty nezákonné metody fyzického mučení lidí.
1: Jak to potom bylo u Václava? V knižce není napsané, že by za ním někdo mohl, měl horší podmínky?
0: Tak ten Václav Drbola tam byl velmi krátkou dobu té vyšetřovací vazbě, ale podle vzpomínek z Ludvíka Stehlíka, to byl jmenovec, no, vlastně mladší z těch Stehlíkových, kteří byli z Cidliny, tak ten vzpomínal, že slyšel právě Václava Drbolu, jak prostě naříkal, nebo říkal, nešlapte po mně, takže ten měl být asi velmi tvrdě mučen a on se měl přiznat k tomu, že byl návodcem vraždy pana Kuchtíka, předsedy místního národního výboru a řídícího učitele. Přitom to byla vražda, že, jak už jsme o tom mluvili, ke které došlo až po jeho zatčení. A navíc to byla skutečnost, které on se dozvěděl až několik dní po tom, co se odehrála. Jo? Protože v těch dříve datovaných protokolech se to neobjevuje. Takže jestli se nemýlím, tak on se o tom dozvěděl až někdy 9. července a ten den vlastně už byla hotová obžaloba a krátce na to začalo to soudní líčení, které bylo uspořádáno 10 dní poté, co k té vraždě došlo, takže tam vůbec nebyl prostor na to, aby byla řádně vyšetřena a to se ani nedělo. V té době se v kriminalistice používaly už několik desetiletí určité metody, třeba balistická zkouška. K tomu vůbec nedošlo, takže se vlastně ani neví, kým ti zastřelení byli zastřeleni. Ano, protože vlastně tam byly dvě zbraně. Jednu měl Ladislav Malý, druhou Antonín Mitiska. Nevíme, kdo koho zastřelil. Není to zřejmé.
1: Vy jste se tedy zmiňoval o tom, že Jan byl vězněn poměrně dlouho, mohli k němu rodiče, sourozenci, zatímco teda Václav tam byl velmi krátce a i to jeho věznění sice bylo kratší, ale možná o to krutější. Můžeme to tak chápat?
0: Může to tak být. My prostě ty přesné události nejsme schopni zjistit, ale tak to se to může jevit.
1: Co víme o posledních měsících nebo dnech Jana Buly a potom i Václava Drboly?
0: Tak Václav Drbola byl odsouzený dříve a byl také dříve popravený. On byl vlastně popraven za měsíc a den poté, co došlo k vraždě v Babicích, nebo k třem vraždám v Babicích. A je docela zajímavé, že Jan Bula, když psal právě ještě v tom srpnu toho roku svým příbuzným, tak on píše v tom smyslu, že se ptá, co je nového, jeho bratr se oženil, tak on chce nějaké podrobnosti ohledně švagrové, se dozvědět, že vede takovou vlastně rodinnou kroniku, tak aby tam měl všechna data správně uvedená. A z toho dopisu vysvítá, že on vůbec nevnímá to svoje jednání, že by mělo být takové, aby byl odsouzen k smrti. Ale skutečně k tomu došlo, on byl souzen potom v listopadu. A proč nebyli spolu v jednom procesu, tak to je vlastně důsledek rozhodnutí vrcholných představitelů komunistické strany, která v rámci těch všech nezákonností, které tehdy byly přítomny, tak rozhodla o tom, jak vlastně ty rozsudky dopadnou. Oni schvalovali to, co bude navrhovat státní prokuratura, a to, co státní prokurator navrhla, tak tomu potom ty soudy odsuzovali. A u toho Jana Buly bylo řečeno, že ano, také dostane trest smrti, ale bude souzen později. Takže byl souzen až v tom listopadu, pak běželo ještě odvolání, to teda probíhalo i u Václava Drboli, ale neúspěšně. Navíc u Jana Buly tam byly žádosti o milost, jo, a zase je to absurdní. Klement Gottwald jako prezident měl rozhodovat o milosti A byl to člověk, který rozhodoval právě o tom, jak ty soudy dopadnou. Patřil těm vrcholným funkcionářům komunistické strany, kteří to činili. Kolem toho byla vytvořena tehdejším médií naprosto hysterická atmosféra, kdy především ten první proces byl mimořádně bedlivě využíván propagandistickým účelům, aby se vlastně ukázalo, že teda ti kněží jsou jako zrádci, kteří slouží ve službách cizí mocnosti, Vatikánu a tak podobně. A především ten první proces opravdu byl spojený, jak jsem řekl, s takovou hysterií, takže lidé sepisovali petice, ve kterých žádali co nejpřísnější potrestání, a to především potrestání kněží. Na druhé straně za Jana Bulu se přimlouvali jiní lidé. Psali třeba o tom, že ho znali, že to byl člověk, který vždycky se zajímal o lidi, zvlášť o chudé, a prostě je pro ně nemyslitelné, že ten kněz by měl dostat trest smrti. I ta jeho matka, paní Bulová, psala prezidentovi, psala jeho manželce a psala o tom, že možná byl zapojen tady do činnosti Ladislava Malého, ale že určitě si nezaslouží, aby byl popraven, a prosí za to, aby zachovali syna, který vždycky pomáhal.
1: Mně to připadá podobné jako u Milady Horákové také. I tam psali lidi, aby nebyla popravena. Bylo to v podobných kulisách, i tam média sehrály svoji roli.
0: Od Milady Horákové, která byla souzena dříve, tak máme taky dochované vlastně dopisy před popravou, ty máme pro Jana Bulu, bohužel pro Václava Drbulu ne, takže je pravděpodobné, že je vůbec nemohl napsat. Ale co se týká těch známých procesů, tak oni asi nejznámější jsou s Miladou Horákovou, pak další proces, který proběhl později, ten byl s Rudolfem Slánským. Ti lidé, rozhodně ten Rudolf Slánský, oni vypovídají u toho soudu tak, že říkají: ano, já jsem si vědom všeho, tak jak jsem obžalován, tak se to stalo. Ale to u těch kněží tak úplně neplatí, protože Jan Bula byl odsouzen za údajnou velezradu, ale co bylo to jeho velezrádné jednání? To, že přímo Malého nechal ho několikrát přespat u sebe na faře. Václav Drbola byl odsouzen za údajnou velezradu a návod k vraždě. Ale on se nedoznal k tomu, že by navedl Ladislava Malého k vraždě to Tomáše Kuchtíka, toho svého souseda. Ty výpovědi prostě obsahují nějakou jako rozvláčný popis toho, co oni právě zažili v souvislosti s tím Ladislavem Malým. Ale v podstatě nejeví se to tak, že máme ten rozhlasový záznam z toho prvního procesu, že by jim bylo jasně sděleno, z čeho jsou obžalovaní, a oni se jasně mohli vyjádřit těm obviněním.
1: Odkud máme všechny tyto přesné informace? Odkud jste čerpal vy sám?
0: Tak když jsme měli zpracovat životy těch dvou kněží, tak jsme v podstatě začínali někde v matrice pokřtěných, prvním záznamem o jejich narození a křtu. A co se týká těch času jejich dětství, mládí, tak tam opravdu spíš se vycházelo z těch vzpomínek pamětníků, pak z těch pramenů, které vytvořily školy, do kterých chodili, a potom, když už byli kněžími, tak samozřejmě vznikly prameny, které se týkaly té jejich činnosti, které jsou v diecézním archivu biskupství, v podstatě jako personální spisy. A pak, když už byli určitým způsobem v hledáčku toho komunistického režimu, tak vznikla spousta pramenů z fungování národních výborů, církevních tajemníků, taky státního úřadu pro věci církevní, takže tady tyto prameny se daly použít. No a co se týká toho jejich vyšetřování, vylečení, vyšetřování, odsouzení, tak tam se dalo vycházet z velké spousty pramenů, které vytvořila státní bezpečnost a taky ty dobové soudy.
1: Byli už vnímáni Jan Bula a Václav Drbola jako kandidáti blahořečení nebo svatosti?
0: Jak se zmiňoval, ten první babický proces byl mimořádně sledován médií, A na to reagovalo taky vysílání, české vysílání Vatikánského rozhlasu, kdy vlastně krátce potom, kdy byli odsouzeni, se tam uvádí, že jim vlastně není znám pravý důvod těch hrdelních trestů, které dostali kněží a i ti laici, ale že pokud to bylo z toho důvodu, že vlastně bránili přirozené právo, tak jsou pravými mučedníky. Přitom bylo konstatováno, že přece oni jsou varováni, ti kněží, svými biskupy, aby neprováděli nějakou nezákonnou ozbrojenou činnost. Takže je to docela zajímavé, že už po odsouzení Václava Drboli toto poprvé zaznívá. No a pak ta pověst toho mučednictví byla rozšířena i později. Víme to i třeba z těch 60. let, kdy prostě byli lidé, kteří zase Jana Bulu považovali za mučedníka a toto nezmizelo. Objevilo se to i v těch 90. letech, kdy ti kněží Jan Podvesky a Josef Valerián vlastně pořádali takové besedy nebo pořídili takové nahrávky, ve kterých se snažili očistit tu jejich památku, která byla záměrně učerňována. No a pokud bych řekl, že rozhodující právě bylo to, že Jiří Mikulášek, který, jo, myslím, že v tom roce 2002, jestli možná 2001, při výročí 50 let od babických událostí, měl tam do toho regionu sloužit nějakou mši svatou a vlastně vnímal to, že ti lidé považují Jana Bulu za mučedníka. On se o něho začal víc a víc zajímat a nakonec ten jeho zájem se nezhmotnil pouze v té knížečce, o které jsme se bavili, nebo v těch dvou knížečkách později, ale i v tom, že skutečně začal proces blahořečení, který je soudním procesem, takže, jak říkám, oni vlastně stáli podruhé před soudem. Nejdřív byli podezřelí z toho, že jsou odbojáři a podruhé, že jsou to mučedníci, kteří se dostali do nebe.
1: Jan Bula a Václav Drbola z historického pohledu, tak by se dalo shrnout naše dnešní povídání s historikem Janem Růžičkou. Moc vám děkuji za rozhovor a také to, že jste si na mě udělal čas. Ať se vám daří nadále a můžete i ostatním přibližovat příběhy lidí z historie, kteří nemají být zapomenutí.
0: Já děkuji za pozvání, bylo to zajímavé. Děkuji za to, nashledanou.
1: I pro mě. Po historickém pohledu Jana Růžičky teď nabídneme také pohled spisovatele. Mým hostem je Jiří Mikulášek, emeritní generální vikář brněnské diecéze a autor knihy Sejdeme se v nebi a Vejdi do radosti. Pane Mikulášku, vítá vás pořadu Na stole je téma.
2: Děkuji.
1: Co vás přivedlo k příběhům Jana Buly a Václava Drboli?
2: No, za prvé to, co jste říkala úvodem, já nejsem žádný spisovatel. Já jsem k tomu byl nedonucený, ale okolnostmi dovedený, že vlastně vznikly ty knížečky a ty vznikly vlastně z takové touhy přiblížit dnešním mladým lidem nějaký vzor, jak prožívat ten život. A zdálo se mně to, že by právě tady ti kněží mohli být jako takovým vzorem, kteří nakonec obětovali život. Jo. A když jsem to začal se tím zabývat, tak najednou se mě vynozil u toho třeba Jana Buly takový vesnický kluk, jo, který prostě, když chodil na gymnázium, tak prostě, který nebyl žádný premián, který prostě jako měl mnoho jiných zájmů. A tak jsem to prostě si říká, no já na to nemám, ale zhromážím nějaký materiál a pošlu to Janštovi, bo je to spolužák, jo. A on o tom něco napíše. A jak jsem to, tak se mě to najednou začalo vynozovat právě tady ta postava toho kluka z vesnice, který nakonec, kterého si pán povolal.
1: A u toho Václava Drboli to bylo podobné?
2: No, ono to bylo tak, že prostě už ta první knížka vyvolala ten zájem o toho Pátra Bulu a tady o ty kněze. A potom se začalo zajímat i o to, že by mohlo být to blahořečení. Mě rozhodlo se, že by se to mohlo spojit s tím páterem Drbolou taky. Jo. Tehdy otec Lašovice říká, že mu radili v Římě, že by bylo dobré to spojit ty dva. No a tam zase Karl Orlita říká, že by bylo dobré, kdyby taky byla nějaká knižka o tom Drbolovi. Ona ještě žila setra jeho. Tak, která ho vydržovala na gymnáziu a potom v semináři šla ve 14 letech šel do služby kvůli němu. Tak jsem jako vzal diktafon a šel jsem ji navštívit.
1: Vy jste zmiňoval, že se setkal s Václavovou sestrou Boženou. Z jakých dalších zdrojů jste čerpal při přípravě na tyto dvě knížky?
2: Jak se naskytly možnosti, třeba u pátra Bully jsem si vzal pár dní dovolené, byl jsem na jedné faze a teď jsem navštívil příbuzný. Odevzdal jsem jim ty dopisy na rozloučenou, který napsal otec Vula. Jo? A prostě tak jsem si vyslechl prostě takový i z dětství nějaký jako zažitky, které se tradovaly v té rodině. Setkal jsem se se spolužákama ještě jeho. Některé věci jsou autentické, i když jsem u toho nebyl. Jo? Není to vymýšlený úplně. Jo? Ale já jsem to nepsal jako životopis pro blahořečení, ale psal jsem to spíš prostě, abych jako ukázal toho obyčejného kluka, kterého si pán Bůh zavolal. Jo?
1: Vy jste říkal ještě před naším rozhovorem, že některé ty věci jste si přikrášlil, ale potom jste se dozvěděl, že to byla realita, nebo že se skutečně stalo. No, ano, no. Můžete to přiblížit, no, o co tam šlo?
2: Třeba tam byl orel, že? A on prostě taky, podařilo se mu zehnat takový od lesní správy dům, kde mohli jako být, mít klubovnu.
1: Teďka tomu Janovi myslíte?
2: Jo, chodili spolu, prostě dělali táboráky a tak dále. Je tam fotka, kde je otec Jan se svými orlíky. A já jsem nevěděl, pak mě někdo to donesl, že existovali skutečně orlíci. Že orly se pokusili mít napodobit nějak skauta trošku a on byl prostě vedl tady ty orlíky, takže to je třeba jedna věc, která mě překvapila, kterou jsem si vymyslel a byla nakonec pravdivá. Jo?
1: To je zajímavé. Když byste ty knížky měl psát dnes, změnil byste něco?
2: To je těžko říct, prostě po tom, co člověk prožil mezi tím. Jsem byl sám překvapený, jak se mě ten příběh odvíjí prostě jako něco, co se mě stalo blízkým. Pro mě skutečně ti dva kněží se stali prostě, jako bych byl členem rodiny. Taky se mě někdo ptal, co bych řekl, až bych se s ním setkal, s tím pátrem Bulou. Já jsem mu zeptal, bych se ho, jestli to tak bylo skutečně, jak jsem to napsal.
1: A jak vnímáte jejich blahořečení dnes?
2: Jako překvapení pro mě. Protože já jsem tehdy jenom chtěl, aby ti mladí měli nějaký vzor. A pán Bůh to uskutečnil takovým způsobem, nečekaným, velkorysým, že mě to překvapil a já jsem v tom jenom takový jako nedokonalý nástroj. Ale mám z toho radost, že jsem mohl k tomu nějak přispět. No.
1: To byl Jiří Mikulášek, bývalý generální vikář a autor knížek o nově blahořečených Janu Bulovi a Václavu Drbolovi. Moc vám děkuji za rozhovor a přeji vám hodně zdraví a vše dobré.
2: Já bych chtěl popsat, abyste si všichni zamilovali tady ty dva kluky z vesnice, kteří prostě naplnili svůj život a abychom pomáhali těm mladým lidem i dnes, aby taky našli v tom setkání s Kristem náplň svého života. Ať se tak stane. Amen.
1: Tak to je moc hezky řečeno. A v pořadu Na stole je téma se loučí i Zdislava Horníková. Naslyšenou příště.

0: že do tě život proniká.
1: Za uchem hedvábná tkanička smašlí.
0: Na tváři úsměv laskavý.
1: Pod řasou

ochráncem tvým. V slunečních paprscích přede mnou nití kolovrat tichounce zavrní. Uzlíky setkání loučení.

Tato kočka poslouchá Proglas.

0: Dnešní duchovní slovo pochází z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Z knihy čte pater Martin Holík.
1: Dnešní část nese název Myšlenky, které máme oživit po svatém přijímání. Protože vzdávání díků po svatém přijímání je a má být co možná nejosobnější, lze těžko mluvit o nějakém návodu, jak si přitom vést. Snažíme se oživit to smýšlení, které je ve shodě s Eucharistií. Je to především duch oběti. Kristus se stane v plném slova smyslu obětí za nás, až my se staneme obětí jemu, píše svatý Řehoř Veliký. V době pronásledování církve vždy pociťovali zvláštní vztah mezi přijímáním a mučednictvím. Svatý Cyprián píše z Kartága křesťanům města Tébajdy: Píte denně kalich Kristovy krve, abyste mohli i vy prolít krev pro Krista. Podle svatého Pavla totiž přijímající zvěstuje smrt Páně. Svatý Jan Křtitel de la Salle říkával svým školským bratřím: Je dobrým zvykem, když si vzpomeneme v době vzdávání díků po svatém přijímání právě na to, co se nám v boží službě zdá nejobtížnější. Řekneme si pak sami: Vidíš, Bůh se ti dává celý a ty se nechceš dát celý jemu. A protože v cestě stojí především tato konkrétní potíž, nechceš ji překonat láskou? Máš k Bohu úctu, ale tohle mu dát nechceš. Přece se neodvážíš mu to odepřít. Tak se jemně přinutíme k tomu, abychom se přemohli. Nemysleme však jenom sami na sebe. Henri Libac ukázal, jak otcové církve i středověcí autoři úzce spojují Eucharistii s životem církve. Spojení s Kristem se totiž uskutečňuje a prožívá ve spojení věřících. Vyjadřuje to i symbol chleba, jak píše svatý Jan Zlatoustý v následujícím textu. Chléb vzniká z mnoha zrn. Zrnka však už nevidíme, je tu jen chléb bez rozlišení na zrní, jsou navzájem spojeno. Tak jsme spojeni i my mezi sebou a s Kristem. Zachovala se nám tato pěkná modlitba Dona Kafasa. Prosím tě, Bože, především za toho hříšníka, který je v tvých očích nejhorší, za toho umírajícího, který je v největším nebezpečí věčné záhuby, za tu duši v očistci, která je nyní nejopuštěnější, a za tu duši na zemi, kterou stíhají nejtěžší zkoušky. Fábr radí řeholníkům, aby se po svatém přijímání vrátili ke hlavní myšlence, o které předtím rozjímali. Myšlenky, které mají oživit díků vzdání, vyjadřují s latinskou stručností, ale výstižně závěrečné modlitby mše svaté, takzvaná modlitba po přijímání. V římském misálu se otiskovaly některé známé modlitby vhodné pro díků činění. Píseň tří mladíků, kterou nalezneme v knize Daniel ve 3. kapitole, dále modlitby připisované svatému Tomáši Akvinskému a svatému Bonaventurovi, hymnus Klaním se ti vroucně, dvě modlitby svatého Ignáce z Loyoli, Duše Kristova a Přijmi Pane. V byzantském služebníku jsou modlitby církevních otců svatého Jana Damašského, svatého Efréma a další. V modlitebních knížkách bývá mnoho dalších textů. Střídání oživuje pozornost a obohacuje vlastní schopnost vyjadřovat se v modlitbě. Nezapomínejme však ani na známé texty, jako například Sláva na výsostech Bohu, Bože, chválíme tebe, žalmy a kantika, zvláště píseň Panny Marie, velebí má duše Hospodina, ta je v 1. kapitole Lukášova evangelia. Z textu Nového zákona se nejlépe hodí ke svatému přijímání takzvaná velekněžská modlitba Kristova po poslední večeři v Janově evangeliu od 14. kapitoly, anebo osmero blahoslavenství Matoušova 5. kapitola. Nové obřady mše svaté zařadili do liturgie vzdávání díků. Dříve, když se mše končila rychleji, se po skončení obřadu doporučovávala ještě čtvrthodinka soukromé pobožnosti. V životopise svatého Jana Boska se čte, že se světec nedal nikdy odvolat z kostela po mši, i když ho trpělivě čekali vlivné osoby. Svatého Vincence z Pauly se ptali, jak může někdo konat díku vzdání po celý den. Odpověděl jednoduše, kdo dobře přijímá, dělá dobře všecko, co má dělat. Podobně píše i svatý František Salezský, dělejte všecko tak, aby bylo vidět, že je Bůh s vámi. Tak se stává, že jedno svaté přijímání připravuje další, jak píše svatá Veronika Giuliani. Přijímat bylo pro mne totéž, co toužit potom, abych přijímala ještě víc. Přijímala jsem, abych se připravila na přijímání budoucí. Jsou slova světice.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

Vítejte u poslechu 15.29. kola hitparády na Proglasu. Pořad pro vás připravil a od mikrofonu příjemný poslech přeje Milan Tesař. Uslyšíte 12 soutěžních písní, ale také na vás čekají informace z hudebního světa nebo anketa spojená s odměnou. Zvuk a střih hitparády má na starosti Roman Kabelka. Žebříček písní vytváříte svým hlasováním vy, naši posluchači. Než si zopakujeme pravidla hlasování, pustíme si první píseň. Bude to duo Pavla Boučková a Petr Novotný. A píseň Usnul jste ode mne vzdálený z alba Nedolomím.

0: Pavla Boučková vystoupila před 10 lety u nás na Proglasu v duu s pianistou Jiřím Michálkem. Po jeho smrti začala spolupracovat s Petrem Novotným, vyhledávaným studiovým i koncertním hudebníkem, mimo jiné dlouholetým členem skupiny Žalman a spol. Společně natočili album Nedolomím, z kterého jsme poslouchali na 12. místě hitparády píseň Usnul jste ode mne vzdálený. Pokud chcete hrát s námi, vyberte si prosím z hitparády 3 písně. Jedné udělte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Na 11. místě nasazují houslistku a zpěvačku Veru Linhartovou. Budeme poslouchat její letošní singl s názvem Každá další.
1: Nejsem štěstí tvého stroje, ani příběh na první dojem, nejsem sen, co ti patří.

I dnes pro vás mám tipy na nová alba. Producent a hudebník Floex pracuje na novince s názvem Directors. Polský jazzový houslista Adam Baldych vydá v srpnu nové album Endless a šansoniérka Dana Chytilová vydala album s názvem V mladé duši spoutaná. Králová je pětičlenná ženská skupina, která zpívá ve slovenštině a češtině. Na 10. místo nasazují její aktuální singl s názvem Miznúca.

0: Anketní otázka z minulého kola se týkala zmrzliny. Posluchač Vratislav napsal, jakou mám rád zmrzlinu. V tom dnešním dalším tropickém dnu, chvíli popolední, přišel do dílny haly jeden pán a přinesl nám v tašce pro každého zabalenou zmrzlinu, takže nejradši mám nečekanou. Já děkuji za odpověď nečekaný. Je možná i pád skupiny Mňau Mňau Band z prvního místa na deváté. Po šesti kolech také kapele měníme píseň. Ta nová se jmenuje Kánoe.
1: Na kajaku plul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem směl. Vždy jsem toužil po manželce, co ve vodě dýše měl, se sanice mi neohvějnou touhou trkotá. Vytáhnout tě švihem ze dna pomohla mi sama se dna, půjdem spolu čarodějnou cestou života.

0: léta je proplujeme mnohé kraje, kde dávají sněžné lišky spáčku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Z naší cesty potulení vstanou nová pokolení, zhlížet na ně bude svý

0: papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
0: papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
0: papuchalk, papuchalk.
3: Zvu vás na koncerty. Skupina Bonsai číslo 3 zahraje 3. července v Červené Lhotě na Jindřichohradecku, 24. července u rozhledny Libín u Prachatic a 25. července v Boršově nad Vltavou. Písničkář Fanda Holí s brazilskou hudebnicí Paulou Nocari vystoupí v neděli 5. července ve Volini. Skupina Jen tak tak má 5. července koncert v Třeboni, 16. července ve Veselí nad Lužnicí a 18. července v Českém Krumlově. Kontrabasista Tomáš Liška se skupinou Invisible World zahraje 21. července na jazzovém festivalu v Českých Budějovicích, 3. srpna na prázdninách v Telči a 4. srpna v Praze v Jazzdoku. V Šumperku bude mít 23. července koncert skupina Vlny. Dvoudenní folklorní festival F-Scéna se koná v Brně na Biskupském dvoře 23. a 24. července. První večer bude mít podtitul Celovečerní smršť tanců a druhý Od pramenů k moři. Folkové prázdniny budou probíhat od 25. července do 1. srpna v Náměšti nad Oslavou. Letos na festivalu vystoupí například Bára Zmeková, Dorota Barová, Jiří Pavlica s Hradišťanem, Jiří Slavík, Kanazové orchestra z Burkiny Faso Lucky Mary, anglicko-irské duo The Breath, Vladimír Javorský a další. Písničkář Jan Řepka vystoupí 1. srpna v Praze na Kampě v rámci Švýcarského dne. Součástí festivalu Maraton hudby Brno budou klubové koncerty v kabinetu Můz. V pátek 7. srpna zde vystoupí Beata Bocek nebo Tereza Richtrová a v sobotu 8. srpna Dead Dog Legacy, Band of Hejsek a Kolektivní halucinace. Americká skupina Snarky Papy vystoupí 13. září v brněnském Sono centru. Festival Jamfest se bude konat v Šumperku 23. října. Vystoupí na něm například David Koller nebo Buty. Australský kytarový virtuos Tommy Emmanuel bude mít 12. listopadu koncert na výstavišti Flora v Olomouci. Písně Zuzany Navarové v podání Ivy Marešové, skupiny Razam a Filharmonie Hradec Králové budou znít 14. listopadu v Nové spirále v Praze. Pokračujeme 8. místem Roman Dostál a Dita Zangeová Holá a píseň Samota.
4: Samota.

samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr, samota v srdci, samota v naději.

Posluchač Honza napsal, ty vedra mi v práci dávají docela zabrat, tak jsem rád, když si doma zalezu k ventilátoru. Po dlouhé době jsem si koupil citronový sorbet a v tom vedru byl osvěžující, i když byl docela dost kyselý. Když jsem byl ještě kluk, tak jsme občas dělali domácí zmrzlinu, většinou jahodovou. V dětství jsem měl rád ruskou zmrzlinu nebo polárkový sníh a někdy jsme si s chutí dali mraženou ovocnou dřeň, která se prodávala ve velkých plastových hracích kostkách. Polárkový dort nebo točenou zmrzlinu jsem moc nemusel, to spíš tu kopečkovou. Dneska se dají koupit kvalitní zmrzliny, občas se i dnes dám zlákat kvalitní kopečkovou zmrzlinou, ale zmrzliny bývají většinou i dost sladké, takže sice člověka schladí, ale pak mívám žízeň. Není nadpřírodní cukr, tak když jsou velká vedra, dám si raději kousek vychlazeného, zralého, krásně červeného melounu. Já děkuji Honzovi za inspiraci a posílám vám na 7. místě píseň s názvem Ten. Marek and the Celadons.

Zvu na další koncerty. Tomáš Průša Band zahraje 8. července v Písku, 14. července v Café Práh v Brně a 18. července v Konstantinových Lázních. V amfiteátru na Kraví hoře v Brně vystoupí 9. července skupina Progress 2, 14. července Dan Barta a Illustratosphere, 16. července Hanna a Petr Ulrichovi a Javory a 27. července Jiří Pavlica s Hradišťanem. Festival Žalmanův folkový Kyjov se uskuteční v Kyjově 10. července. Vystoupí na něm skupina Zkusme to, Robert Křesťan s druhou trávou a Žalman a spol. V Potočné u Jindřichova Hradce se 11. července koná 0. ročník festivalu Krampach Fest. Účinkují Sekvoj, The Folks, Mňau Mňau Band, Hluboké nedorozumění, Jen tak tak a další. Festival Colors of Ostrava bude probíhat od 15. do 18. července. Vystoupí na něm například 21 Pilots, Moby, LP, Good Times Only, IMT Smile, Kateřina Marie Tichá, Lenka Dusilová, Pokáč, Rozálie a mnoho dalších. Na hradě Špilberku v Brně má 16. července koncert Igor Orozovič. Festival Ozvěny prázdnin se koná 17. a 18. července na hradě Orlík u Humpolce. Účinkují například Taxmeni, FT Prim, Čtyři zdi, Showfl Show, Slávek Janoušek, Vojta Kyďák Tomáško, Ališi nebo Načarej. V rámci folkového léta v Brně Řečkovicích se 19. července představí Bratři Ebenové, 20. července Epidemie, 21. července Kamelot, 22. Folk Team, 23. Robert Křesťan a druhá tráva a 24. července Tomáš Linka a Přímá Linka. O prázdninách se bude hrát také na náměstí Svobody v Brně. Třeba 23. července tam můžete slyšet skupinu FT Prim, 24. července Hazafele a 27. července Lehkou nohu. Festival hudby na zámku Dobříš se bude konat od 6. do 9. srpna. Vystoupí na něm například pěvkyně Eva Urbanová, Kateřina Marie Tichá nebo houslista Jaroslav Svěcený. Křesťanský festival United se bude konat ve Vsetíně od 20. do 22. srpna. Vystoupí na něm například Altar Poetry, Godzone, Jana Zibalová, Spotlight, Heart of Worship a další. Dostali jsme se k 6. místu Hrdza a Vretienko.

Přišel čas vyhlásit další anketu. V hitparádě boduje, pokud tedy nevypadla, píseň s textem Michala Horáčka Ukázal na mě, která pojednává o povolání celníka a později apoštola a evangelisty Matouše. Já vždy oceňuji, když jednotlivé postavy z té řady 12 apoštolů dostanou konkrétní rysy tváře a emoce. Ostatně výborně se to povedlo v americkém seriálu Chosen, kde opravdu každý z apoštolů má vlastní příběh a vlastní osobnost a i ti nejméně známí jsou víc než pouhý prvek ve výčtu. A tak mě zajímá, ať už seriál Chosen znáte nebo ne, který je váš oblíbený apoštol a proč právě on. Já musím říct, že právě díky zmíněnému seriálu jsem si velmi oblíbil Matouše, který je tam líčen jako sympaťák s autistickými rysy. Ale o Matoušovi ještě později, teď tu máme páté místo skupinu Za koncem a píseň Řeka.

Nejraději mám zmrzlinu vanilkovou a točenou, napsal posluchač Hubert. Než uvedu další píseň, rád se také do ankety zapojím. Sice v poslední době sladkosti omezuji, ale v nedávných horkých dnech, zvlášť když jsem minulý víkend trávil ve vedrech na venkovní akci v Ostravě, jsem zmrzlině neodolal a dal jsem si jak svou dlouhodobě oblíbenou jahodovou, tak třeba příchuť slaný karamel, kterou mám také rád. Po 6 kolech měníme píseň Petru Linhartovi z alba Autobus do Sudet, které obsahuje starší raritní nahrávky a vyšlo jako příloha stejnojmenné knihy, nasazuji skladbu Město Is.

To byl Petr Linhart na čtvrtém místě. Mimochodem s Petrem máme natočené dva rozhovory. Jeden o knize Autobus do Sudet a jeden o novém albu Šénau. Oba vám nabídneme během prázdnin. Z vás, kdo jste se zapojili do naší zmrzlinové ankety, jsem vylosoval posluchače Petra, který napsal: nejraději mám zmrzlinu v Chorvatsku, a to konkrétně jogurt i šumsko voče, neboli jogurtovou s lesním ovocem, která je hutná a příchuť jí dodává nakyslou osvěžující chuť. V Česku je jeden kopeček asi třetinový a ještě mě pobaví, jak zmrzlinář tře nabíracími kleštěmi o nádobu tak, aby zmrzliny do kornoutku dal co nejméně. Ze všech hlasujících jsem vylosoval a odměním Mirka Mišuna. I jemu gratuluji. Třetí místo Folk Team a Velký vůz.

0: klonku ztratil svůj řád.
1: Posluchačka Růžena napsala, pokud jde o zmrzlinu, dávám přednost kopečkové. Mám ráda například jogurtovou nebo se slaným karamelem. Jednou jsem ochutnala také mátovou a byla dobrá. Domácí zmrzlinu jsem zatím dělat nezkoušela. Já děkuji všem, kdo jste se do ankety zapojili, za vaše tipy. Druhé místo Markéta Irglová a Nameless Children.

0: Co pro vás chystáme v rámci pořadu Jak se vám líbí? V pondělí 6. července to bude letos už druhá pozvánka na folkové prázdniny do Náměště nad Oslavou. V úterý vám nabídneme rozhovor s herečkou a zpěvačkou Terezou Richtrovou. Maďarského flétnistu Šomu Šalamona si představíme ve středu večer a ve čtvrtek vám nabídneme rozhovor s kapelou Good Times Only. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. V pořadu Slyšte lidé vás 4. července večer pozveme na hudební výlet do Kanady. Do tohoto kola hitparády neprošli Žamboši, My tři a vy a Céline Bossy. Vítězem se stává Ivo Viktorin s textařem Michalem Horáčkem a píseň o evangelistovi Matoušovi Ukázal na mě.
1: Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali

Stal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

0: jako by nebylo, o čem se nevypráví.
1: Tolik tedy vítězná píseň 15. 29. kola hitparády na Proglasu. Zhudebněná báseň Michala Horáčka ze sbírky Pozemský prach a Boží dech. Zpíval Ivo Viktorín. Na závěr pár zpráv. Cenu Proglasu za krásu slova na festivalu Slunovrat obdržela písničkářka Květach. Rozhovor s ní vám nabídneme v září. Vítězem 60. ročníku festivalu Porta se stala skupina Tabásek a Partia, která mimochodem na Proglasu hrála živě před 10 lety. A autorskou Portu vyhrála skupina Nebestebe, která u nás vystoupila den po Portě v pondělí 29. června. Záznam najdete na našem YouTube kanálu. Tady je přehled soutěžních písní.

0: 12. místo Pavla Boučková a Petr Novotný, Usnul jste ode mne vzdálený.
1: Nechci být pro vás jen cosi, na cestě trablemi poseté.

0: tak řekni.
1: Páté místo, řeka a za koncem.
0: Nevidím a neslyším, vůně se mi ztrácejí a taky zapomínám na to, jak mi chutnáš.
1: Čtyřka, Petr Linhardt a nově nasazená archivní píseň Město Is.

0: letíme do noci, do nebytí.
1: Třetí příčka, skupina Folk Team. Velký vůz.

0: jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost.
1: Jednička Ivo Viktorin s textem Michala Horáčka Ukázal na mě.

Uzávěrka pro vaše hlasy je ve středu v poledne. Vyberte si 3 písně, jedné dejte 3, jedné 2 a jedné 1 bod. Pište na adresu hitparada@proglas.cz nebo hlasujte přes formulář, který najdete na webu hudbaproglas.cz/hitparada. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka. Všechno zadostí.

Milí posluchači, začíná Soaré s Kateřinou Grafovou, které je dnes věnováno tvorbě Roberta Schumanna. Všechny skladby zazní z titulů nizozemského vydavatelství Pentaton. Hudba byla vybrána u příležitosti 170. výročí úmrtí tohoto významného německého romantika. Robert Schumann zemřel 29. července roku 1856. Hudební cesta Roberta Schumanna nebyla jednoduchá. Jeho matka si přála, aby dostudoval práva. Mladý umělec se však rozhodl spojit svůj život s hudbou. Nejprve toužil stát se klavírním virtuózem. Studoval u Friedricha Wicka. Později se oženil s jeho dcerou Klárou, rovněž vynikající klavíristkou. Potíže s pravou rukou, pravděpodobně způsobené přetěžováním i zdravotními komplikacemi, ale zásadně změnily jeho kariéru. Schumann se vzdal koncertní dráhy a začal se naplno věnovat kompozici a publicistice. V Lipsku založil progresivní hudební časopis, ve kterém podporoval nadějné skladatele, mimo jiné i Johannesa Brahmse. Robert Schumann se dožil pouhých 46 let. Přesto se stal jedním z nejvýznamnějších romantických autorů. Vedle písní na texty německých básníků a klavírních skladeb psal také symfonie a komorní hudbu. K jeho nejznámějším orchestrálním dílům patří klavírní koncert A-moll. Pojďme se teď podívat na tituly vydavatelství Pentaton. Jako první zazní ukázka z alba New Paths – Nové cesty. V roce 2022 jej v Německu natočila japonská klavíristka Mari Kodama. Na albu se setkává hudba Roberta Schumanna a Johannesa Brahmse. Připomíná tak přátelství obou skladatelů. Od Roberta Schumanna si nyní pustíme píseň s názvem Widmung, neboli věnování. Ta je součástí cyklu Myrty, který Schumann zkomponoval jako svatební dar své ženě Kláře. Klára Schumannová vytvořila také vlastní klavírní úpravu této písně. Její lyrickou a intimní náladu teď přednese solistka Mari Kodama.

V další části Soaré představím album amerického smyčcového kvarteta Emerson. Tento soubor natočil v letech 2018 až 2019 pro vydavatelství Pentaton všechny tři Schumannovy smyčcové kvartety. Skladatel je napsal v roce 1842 ve svých 32 letech. Je všeobecně známo, že Schumann trpěl výraznými výkyvy nálad. V únoru roku 1842 doprovázel svou ženu Kláru na koncertním turné po Německu a Dánsku. V březnu se však sám vrátil do Lipska. Prožíval období nejistoty a pochyboval o vlastních skladatelských schopnostech. V oblasti kompozice byl totiž z velké části samouk. Přesto právě tehdy začal intenzivně studovat díla Bacha, Beethovena, Schuberta a Mozarta. Klára ho v dopisech povzbuzovala, aby vedle písní a klavírních skladeb psal také instrumentální hudbu. Tvůrčí impuls na sebe nenechal dlouho čekat. V červnu roku 1842 se Schumann pustil do svých tří smyčcových kvartetů. O měsíc později byly všechny dokončeny. Nyní si z každého z nich poslechneme krátkou ukázku. Nejprve zazní druhá věta z prvního kvartetu A-moll, komponovaná pod vlivem Beethovena. Následovat bude první věta z druhého kvartetu F-dur, inspirovaná Mozartem. Výběr uzavře čtvrtá věta ze třetího kvartetu A-dur, která vyniká proměnou nálad a tanečním charakterem. Emerson kvartet přednese uvedené věty ve složení Eugene Drucker, Philip Setzer, první a druhé housle, Lawrence Dutton, viola, a Paul Watkins, violončelo.

Robert Schumann napsal slavný klavírní koncert A-moll. Méně známý je však jeho pozoruhodný houslový koncert D-moll. Skladatel jej komponoval v roce 1853, ve svých 43 letech, pouhé 3 roky před svou smrtí. Dílo vyjadřuje vnitřní pocity autora. Objevují se v něm nálady plné smutku a nejistoty, ale také okamžiky naděje a vnitřní síly. Schumannův houslový koncert D-moll čekal neobvyklý osud. V roce 1854 se skladatelův psychický stav výrazně zhoršil. Manželka Klára a virtuos Josef Joachim se proto rozhodli koncert nepublikovat. Obávali se, že by mohl být posuzován především ve spojení se skladatelovou nemocí. Dílo tak zůstalo veřejnosti dlouho utajené. Vydáno bylo až roku 1936. O rok později zaznělo poprvé v Berlíně. Solistou byl Georg Kulenkampf, filharmonii dirigoval Karl Böhm. Premiéra byla výrazně zneužita nacistickou propagandou. O rukopis koncertu se tehdy zajímal také Yehudi Menuhin. V tehdejším Německu však nebylo přijatelné, aby Schumannovo dílo v Berlíně uvedl židovský hudebník. I po roce 1945 zůstával koncert poněkud stranou běžného repertoáru. Část kritiků jej spojovala se skladatelovou nemocí a pochybovala o kvalitě díla. Výraznějšího uznání se koncert dočkal až koncem 20. století. Jeho intimní výpověď, která sděluje pravdivé pocity člověka, radost i bolest, naději i pochybnost, se stala pro posluchače autentická. Větu ze Schumannova houslového koncertu D-moll teď uslyšíme z nahrávky vydavatelství Pentaton, pořízené v roce 2025 ve Švýcarsku. Sólový part přednese japonská houslistka Midori za doprovodu lucernského festivalového smyčcového orchestru. Řídí Daniel Dodds.

Poslední část dnešního soaré k poslechu nabídne ukázky ze Schumannových symfonií. Všechny čtyři vznikly už v době, kdy byl skladatel zkušeným autorem písňové a klavírní tvorby. První symfonii B-dur jarní Robert Schumann napsal v roce 1841. Premiéra se uskutečnila v březnu v lipském Gewandhausu pod taktovkou Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Z díla vyzařuje optimismus a radost z nových začátků. Druhá symfonie C-dur vznikla v letech 1845 až 1846, v období, kdy skladatel prožíval těžké deprese. Přesto jde o dílo mimořádné vnitřní síly, ovlivněné bachovským kontrapunktem. Nejslavnější třetí symfonii S-dur rýnskou Schumann zkomponoval v roce 1850 po přestěhování do Düsseldorfu. Inspirací se mu stala krajina v Porýní, ale i atmosféra Kolína nad Rýnem. Pět vět symfonie tvoří jednotný programně laděný celek. Čtvrtá symfonie D-mol byla dokončena v roce 1851. Její definitivní podoba vznikla přepracováním původní verze z roku 1841. Tu měl Schumann hotovou ještě před svou druhou symfonií. Jednotlivé věty čtvrté symfonie D-mol na sebe navazují attacca, tedy bez přerušení. Její hudební zpracování později ovlivnilo další významné symfoniky, například Johannesa Brahmse a Gustava Mahlera. Nyní si poslechneme jednotlivé části z první, třetí a čtvrté Schumannovy symfonie. Uslyšíme je opět z alba vydavatelství Pentaton, natočeného roku 2021 s Drážďanskou filharmonií pod taktovkou Marka Janovského. Nejprve zazní skerco z první symfonie jarní, následovat bude romance ze čtvrté symfonie D-mol a celý program uzavře pátá věta slavné rýnské symfonie S-dur s tempovým označením vivace. Dříve než zazní Schumannova romantická hudba, přeji vám, milí posluchači, krásné letní dny. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se na vás opět v září s nově natočenými pořady měsíčníku Soaré. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Grafová.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
2: Uši k duši s Lucií Endlicherovou a Markem Macákem.

0: Doteku se bude věnovat další cyklus, který otevíráme dnes v pořadu Uši k duši. V pořadu, u jehož poslechu vás pravidelně vítá moderátorka Lucie Endlicherová. V pořadu, ve kterém se mnou u mikrofonu usedává už léta psycholog Marek Macák. Marku, ahoj, vítej.
1: Ahoj.
0: Marku, když jsem přemýšlela o tom, že bychom mohli mluvit o doteku, tak to bylo především pod vlivem doby, která je tady ještě pořád s námi, kdy se dotek stal něčím, co vlastně je nějak skoro nežádoucí, nebezpečné, čeho se člověk bojí. Ta doba, kdy si lidé na nějakou dobu dokonce přestali podávat ruce, jenom se tak různě dotýkali lokty, nebo si mávali, nebo se ukláněli, nebo něco. Prostě dotek byl něco, co nám svým způsobem na nějakou dobu z velké části vymizelo z kontaktu. A já jsem si najednou díky tomu začala uvědomovat, jak je vlastně dotek důležitý a jak je dotek něco, co je jednak symbolem nějaké blízkosti, ale co také je v něčem symbolem lidskosti, podle mého, co vytváří kontakt, důvěru, nějakou formu komunikace. A právě proto bych byla ráda, kdybychom tohle téma otevřeli i v našem rozhovoru. A nejprve by mě teda zajímalo, čím je dotek pro tebe, jak dotek vnímáš.
1: Myslel jsem si dlouho, že nejsem moc dotekový člověk, že jsem takový člověk, který si drží distanc a který vytváří kontakt spíš prostřednictvím slov. Takže dlouho jsem měl za člověka, který se moc nedotýká. Asi až prostřednictvím některých přátelství a možná člověk, jak nějak se více dostává do kontaktu sám se sebou, jak roste a jak zraje, tak jsem zjistil, že jsem celkem dotekový. A dotek pro mě je, když je vítán, hlavně z mé strany, což není vůbec samozřejmý, tak je to spočinutí. Dotek je pro mě klid. Takový jako závan domova v něčem a blízkosti samozřejmě.
0: Jedna z věcí, ke které jsem při přemýšlení o doteku dospěla, bylo i uvědomění si toho, že tam, kde si lidé dřív podávali ruce, tak se dnes velmi často objímají. Ne úplně na blízko třeba, ale opravdu se nějak obejmou. A je to v podstatě podobný kontakt, jaký dřív teda symbolizovalo to podání rukou. Vidíš to podobně? A proč myslíš, že se tyhle věci takhle posouvají?
1: Já myslím, že je to nějakým kulturním posunem k větší familiérnosti. Je to méně formální a ta hranice mezi formálním a neformálním tak se trošku víc stírá dneska oproti tomu, jak to bylo třeba před 50 lety a podobně. Slušnost mezilidská tak má volnější formu, to nemyslím kriticky, ale být slušný neznamená být strojený dneska. Zároveň, když to srovnáme, já nevím, jak když jedu do Afriky,